0: kritické infrastruktury. Na nových pravidlech ale kabinet zatím pracuje. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Město Opava zvýší ve svém centru počet parkovacích míst. Zároveň se sjednotí platební systém a fungování jednotlivých parkovacích zón bude přehlednější. Všechno začne platit v srpnu.
3: Úpravy se týkají pěti ulic. Matiční, Beethovenová, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Některé ulice se promění v jednosměrky a na dalších, které už jednosměrné jsou, se doplní parkovací pruhy. Díky těmto úpravám přibude v centru Opavy přibližně 40 parkovacích míst. Snahou města bylo, aby vznikla bez velkých stavebních zásahů. Chystají se ale i úpravy dalších lokalit, kde by po zpevnění ploch mohlo vzniknout na parkování dalších 70 míst. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
2: Španělsko je na nohou kvůli lesnímu požáru v okolí Madridu. Vypukl včera odpoledne a bezpečnostní složky kvůli němu už v madridském regionu evakuovaly několik obcí. V další obci podle agentury AFP vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy. Požár v oblasti také omezuje cestování autem. Úřady vyzvali obyvatele v okolí, aby při cestování byli vysoce opatrní, protože kouř výrazně snižuje viditelnost. Mraky budou dnes většinou přeháňkové, výjimečně i bouřkové. Večer má od jihozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Naměříme do 22 stupňů, na jihu Moravy může být až 25. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

snad se chtěl modlit. Vím, trestat je lidský, ale odpouštět božský. Snad mě tedy Bůh

myslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil, volej k nebi přání.

0: Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Naša láska letí jak splašené koně.

skeleton.

duża, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí,

0: seniorové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádio Impuls. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Policie po zásahu v budově pražského magistrátu obvinila 6 lidí a 2 firmy. Ve Škodově paláci zasahovala v úterý. Obviněné policie viní z více trestných činů, mimo jiné ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili obvinění jako organizovaná zločinecká skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi. Mluvčí dozorujícího městského státního zastupitelství v Praze to řekl agentuře ČT. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá právě o činnost Krejčova odboru, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Už dnes to vypukne. Běžecký areál Vesec v Liberci odpoledne ožije hudebním festivalem Benátská s Impulzem. Už včera se z místa hlásil živě náš reportér Tomáš Kabát. Ode dneška budeme z dějiště festivalu vysílat i s naším mobilním studiem a hudbou nabitou atmosféru vám přeneseme díky vybraným koncertům, které v příštích dnech uslyšíte přímo v našem vysílání. Na bezpečnost hudebního festivalu Benátská s Impulzem budou ode dneška až do neděle dohlížet desítky policistů, včetně kriminalistů a psovodů se psy. Na webu policie o tom včera informovala krajská policejní mluvčí. Organizátoři očekávají tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí. Na loňský ročník se sjelo přes 40 tisíc lidí. Policie zaměstnávají výhružné dopisy zaslané na Hrad. Do kanceláře prezidenta republiky za poslední měsíce dorazilo hned několik. Z toho byly některé adresované přímo hlavě státu Petru Pavlovi. Policejní mluvčí zpravodajskému serveru iDnes.cz řekl, že k jednomu případu došlo v únoru, k dalšímu v červnu. Dopisy obsahují výhrušky, vulgarizmy i urážky. Prezident Petr Pavel čelil nebezpečnému vyhrožování už i v minulosti. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. To je méně než ve stejném období loňského roku. Většinu zabaveného zboží tvořil podle mluvčího ČOIKY Františka Kotrby textil a hračky.
2: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Wizard.
1: Inspekce za první 3 měsíce udělala 99 kontrol zaměřených především na nabízení, prodej a skladování výrobků. Zaměřila se právě na porušování práva duševního vlastnictví. Nejlepším fotbalistou minulé prvoligové sezóny se stal Lukáš Provod. Slavistický záložník získal nejvíc hlasů od trenérů, novinářů a kapitánů jednotlivých mužstev. Ceny se rozdávaly během slavnostního večera Ligové fotbalové asociace. Nejvíc jich putuje mezi slávisty do pražského Edenu.
3: Kromě ceny pro nejlepšího hráče sezóny získal další prvenství Lukáš Provod v anketě o nejlepšího záložníka. Trenérem sezóny se stal Jindřich Trpišovský, nejlepším obráncem Štěpán Chaloupek a útočníkem Tomáš Chorý. Dvě ceny získali královéhradečtí fotbalisté, nejlepší brankář sezóny Adam Zadražil a osobnost ligy Vladimír Darida. Objevem sezóny se stal reprezentant Bosny a Hercegoviny, liberecký záložník Ermin Mahmič a cenu pro nejlepšího cizince získal spartianský záložník a kapitán Lukáš Harastlín. Standa Sigmund, Radio Impuls.
1: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, na většinu území dorazí přeháňky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Naměříme maximálně kolem 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

prosta, tak ako v našom meste starosta. Hlavy by sme mali čisté a duše cítili to isté.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Prezident vetoval spornou novelu rozpočtových zákonů. Podle Petra Pavla předloha ohrožuje stabilitu veřejných financí a umožňuje vládě výrazně prohlubovat zadlužení země. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu označil za nezodpovědné. Vládní koalice se podle něj chystá veto přehlasovat. Na to potřebuje nejméně 101 poslanců. Připomenu, že ve 200členné komoře má převahu 108 hlasů. Pravomoc vrátit zákon sněmovně využil Pavel poprvé od nástupu Babišova kabinetu. Prezident v odůvodnění uvedl, že zákon podstatně mění způsob, jakým stát bude hospodařit s veřejnými penězi. Byl by podle něj ohrožením dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. Zároveň by oslabil kontrolu veřejných peněz ze strany sněmovny ve prospěch vlády. Tragédii pražské záchranky prověřuje policie. Zdravotníkům v hlavním městě spadla z nosítek pacientka z domova pro seniory. Později žena zemřela. Policisté v případu nikoho neobvinili. S odkazem na vyjádření policie i záchranky to uvedl server Seznam zprávy. Incident také prověřuje přímo záchranná služba. Stát se obává dronové hrozby. V bezletových oblastech kolem kritické infrastruktury se totiž pohybují nežádoucí miniletouny čím dál častěji. Ministerstvo vnitra tak chce zjednodušit zásahy policistům.
3: Dronaři čím dál víc porušují omezení, která jsou daná veřejně dostupnými mapami. Ty určují, kam se letat smí a kde je to zakázané. Ministr vnitra Lubomír Metnar Radio Impuls přiblížil, že na ně chystá bič.
4: To oprávnění de facto nebylo řešeno. A ty hrozby, a když si to jenom vezmete, jsou poměrně velké.
3: Drony se totiž čím dál častěji ukazují poblíž letišť, jaderných elektráren, skladů paliv nebo energetických rozvoden. Ministr dopravy Ivan Bednárik tak chce, aby mohli proti bezpilotním letounům jednodušeji zasahovat policisté.
5: Doposud muselo dojít k vyhodnocování, jestli přichází bezprostřední ohrození majetku nebo zdraví. Teď i potenciální špionář nebo něco podobného může policista na místě vyhodnotit a zasahovat proti bezpilotnímu systému.
3: Pravomoci chce vláda rozšířit i bezpečnostním agenturám, které hlídají budovy a objekty spadající do kritické infrastruktury. Na nových pravidlech ale kabinet zatím pracuje. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Město Opava zvýší ve svém centru počet parkovacích míst. Zároveň se sjednotí platební systém a fungování jednotlivých parkovacích zón bude přehlednější. Všechno začne platit v srpnu.
6: Úpravy se týkají 5 ulic. Matiční, Beethovenová, Sady Svobody, Masarykova třída a Masařská. Některé ulice se promění v jednosměrky a na dalších, které už jednosměrné jsou, se doplní parkovací pruhy. Díky těmto úpravám přibude v centru Opavy přibližně 40 parkovacích míst. Snahou města bylo, aby vznikla bez velkých stavebních zásahů. Chystají se ale i úpravy dalších lokalit, kde by po zpevnění ploch mohlo vzniknout na parkování dalších 70 míst. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opava.
2: Španělsko je na nohou kvůli lesnímu požáru v okolí Madridu. Vypukl včera odpoledne a bezpečnostní složky kvůli němu už v madridském regionu evakuovaly několik obcí. V další obci podle agentury AFP vyzvali občany, aby až do odvolání neopouštěli své domovy. Požár v oblasti také omezuje cestování autem. Úřady vyzvali obyvatele v okolí, aby při cestování byli vysoce opatrní, protože kouř výrazně snižuje viditelnost. Mraky budou dnes většinou přeháňkové, výjimečně i bouřkové. Večer má od jihozápadu ubývat srážek a částečně i oblačnosti. Naměříme do 22 stupňů, na jihu Moravy může být až 25. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Policie po zásahu v budově pražského magistrátu obvinila 6 lidí a 2 firmy. Ve Škodově paláci zasahovala v úterý. Obviněné policie viní z více trestných činů, mimo jiné ze zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz. Podle kriminalistů působili obvinění jako organizovaná zločinecká skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi. Mluvčí dozorujícího městského státního zastupitelství v Praze to řekl agentuře ČT. Seznam zprávy napsali, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. Podle dřívějších informací médií se policie zajímá právě o činnost Krejčova odboru, a to v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Už dnes to vypukne. Běžecký areál Vesec v Liberci odpoledne ožije hudebním festivalem Benátská s Impulzem. Už včera se z místa hlásil živě náš reportér Tomáš Kabát. Ode dneška budeme z dějiště festivalu vysílat i s naším mobilním studiem a hudbou nabitou atmosféru vám přeneseme díky vybraným koncertům, které v příštích dnech uslyšíte přímo v našem vysílání. Na bezpečnost hudebního festivalu Benátská s Impulzem budou ode dneška až do neděle dohlížet desítky policistů, včetně kriminalistů a psovodů se psy. Na webu policie o tom včera informovala krajská policejní mluvčí. Organizátoři očekávají tisíce návštěvníků z Česka i zahraničí. Na loňský ročník se sjelo přes 40 tisíc lidí. Policie zaměstnávají výhružné dopisy zaslané na Hrad. Do kanceláře prezidenta republiky jich za poslední měsíce dorazilo hned několik. Z toho byly některé adresované přímo hlavě státu Petru Pavlovi. Policejní mluvčí zpravodajskému serveru iDnes.cz řekl, že k jednomu případu došlo v únoru, k dalšímu v červnu. Dopisy obsahují výhrušky, vulgarizmy i urážky. Prezident Petr Pavel čelil nebezpečnému vyhrožování už i v minulosti. Česká obchodní inspekce v letošním prvním čtvrtletí zabavila přes 2400 padělků. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. To je méně než ve stejném období loňského roku. Většinu zabaveného zboží tvořil podle mluvčího ČOIKy Františka Kotrby textil a hračky.
5: Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon Wizard.
4: Inspekce za první 3 měsíce udělala 99 kontrol zaměřených především na nabízení, prodej a skladování výrobků. Zaměřila se právě na porušování práva duševního vlastnictví. Nejlepším fotbalistou minulé prvoligové sezóny se stal Lukáš Provod. Slavistický záložník získal nejvíc hlasů od trenérů, novinářů a kapitánů jednotlivých mužstev. Ceny se rozdávaly během slavnostního večera Ligové fotbalové asociace. Nejvíc jich putuje mezi slavisty do pražského Edenu.
6: Kromě ceny pro nejlepšího hráče sezóny získal další prvenství Lukáš Provod v anketě o nejlepšího záložníka. Trenérem sezóny se stal Jindřich Trpišovský, nejlepším obráncem Štěpán Chaloupek a útočníkem Tomáš Chorý. 2 ceny získali královéhradečtí fotbalisté, nejlepší brankář sezóny Adam Zadražil a osobnost ligy Vladimír Darida. Objevem sezóny se stal reprezentant Bosny a Hercegoviny, liberecký záložník Ermin Mahmič a cenu pro nejlepšího cizince získal spartianský záložník a kapitán Lukáš Harastlín. Standa Sigmund, Radio Impuls.
4: Dnes čekáme proměnlivou oblačnost, na většinu území dorazí přeháňky. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. Večer bude od jihozápadu srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Naměříme maximálně kolem 20 stupňů, na jihu Moravy bude až 25. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová. Halo, tady Impulzový.
7: Krásné ráno, já jsem Ludvík Pospíšil, teď máme 4 minuty po 5. hodině, čtvrtek 23. července. Že je vám tohle datum povědomé, aby ne, začíná Benátská s Impulzem.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: čtvrtek 23. července, 5 hodin a 11 minut.
1: České prázdniny s rádiem Impuls.
0: Vyžický areál Vesec v Liberci se mění ve festivalový park. Už dnes tam začíná Benátska s Impulzem. Třídenní akce přivítá například skupinu Roxette, Činasky, Lucie, No Name nebo Miraj. Na místě už máme s předstihem nedočkavého reportéra Tomáše Kabáta.
2: Libereckým areálem Vesec zní zvuky stavby. Roste dohromady 5 pohoří. Ještě se rozdávají také poslední organizační pokyny.
3: Boris.
4: A odkud je to tahaný?
5: A tam aspoň musíme ráno upravíme.
2: Potřeba je každá volná ruka.
6: Jak dlouho to stavíte?
7: Asi nějak 5 hodin. No.
2: Například řidič vysokozdvižného vozíku se tady téměř nezastaví.
6: Co tak různě vozíte?
8: Tak patky, většinou ploty.
6: Jak dlouho pracujete tady?
8: 6., 7. rok asi.
6: A tento týden?
8: Teď už od pátku. V sobotu jsme začínali, no, plus minus.
6: Baví vás to?
8: Určitě, protože jinak bych tady nebyl.
2: Potkávám třeba skupinku mladíků, kteří tady tvoří provizorní gumovou cestu pro přijíždějící auta, aby se z této příjezdové cesty nestala bahenní lázeň.
9: Stavili jsme tady gumy jako pro výjezd z areálu, pro kapely a návštěvníky. Teď to tady snažíme se jako dostavit.
6: To se zabíjí kladivem?
10: No, dá se zapasovává. Občas to sedne, občas to nesedne, a když to nesedne, tak se to flákne kladivem nebo se před to přede autem nebo ještě.
9: Jsme tady jako skvělá parta lidí hlavně. Jako bavíme se mezi sebou, jsme jako kamarádi. Práce jako není až tak náročná, ale jsme jako práce jako na festivalu jako u hudby. Je to vlastně dobrý.
2: Všechno musí být tip-top hotové do 14. hodiny, kdy se brány areálu Vesec v Liberci otevřou festivalovým návštěvníkům. Z libereckého Vesce Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Nejlíp.

0: Tady jsou čtvrteční impulzové 23. července, teď máme 4:15 a 1 minutu, přejeme vám krásné ráno. Právě dnes startuje Benátská s Impulzem a s tím i 3 dny živého vysílání Rádia Impuls přímo z areálu Vesec u Liberce. Všechno, co má na Impulzu nohy, tak do Liberce míří, aby pomohlo. My se vás ptáme na to, jestli si pamatujete na svůj úplně první festival, kdo tam hrál a případně taky s kým jste tam vyrazili. No a když už náhodou na ten festival jedete, tak jak to máte? Spíte ve stanu v kempu anebo mizíte každý večer do pohodlí hotelu, bez čeho se festival prostě neobejde, bez čeho tam nejedete? No, pokud máte k tomu co říct, určitě máte. Na svůj první festival se určitě každý z nás pamatuje, tak se ozvěte. 605 222 007 anebo je vám k dispozici naše mobilní aplikace.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus je...

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 5:18, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A začneme na Vysočině. Na trase z Plhřimova do Humpolce se zdržíte mezi Velkým Rybníkem a Komorovicemi kvůli opravám. A práce silničářů vás přibrzdí i na silnici číslo 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem u Zlechova. Když vám přejeme šťastnou cestu a případně pro vás máme taky písničku na cestu, a to už za chvíli. Ať už jedete do práce, na dovolenou nebo z prázdnin, tak nám napište na číslo 605 222 007 slovo jedu. No a jednomu z vás za chvíli zahrajeme.

0: Čtvrtek 23. července, přejeme vám krásné ráno, za 9 minut bude 17:30. V tuhle chvíli už za volantem sedí Honza. Honzo, i vám dobré vstávání, když už jsi asi dávno na kolech.
1: Dobré ráno všem impulzákům, no určitě no, nějakou chvilku už jedu, ale ještě to ne.
0: Říkáte, ještě to jde, znamená to, že i ten provoz je takový, řekněme, příznivý.
1: Jo, jsem říkat teda v Německu, tady kousek od Regensburgu a docela to jde, dneska tyhle po ránu, no, ono ještě to pak začnou ty lidi najíždět do práce, tak pak je to šílený, ale teďka to ještě v pohodě.
0: Jak nás posloucháte v Německu, předpokládám, že přes internet?
1: Přes internet, jasný, no, přes aplikaci nějakou, tam mám rádia, takže
0: jo. Poslouchám. A dobře vám hrajeme, jo?
1: Jo, tak klasika, jsem taky starší ročník, takže ty český písničky má člověk rád, takže jako...
0: Tak to jsem moc rád, mám pro vás jednu takovou starší, bude to Letní noc, za chvíli Petra Černocká a Zdeněk Merta. Honzo, vy máte namířeno zpátky do České republiky?
1: Se vracím do České republiky, ano, jsem byl v Rakousku včera a teď se vracím.
0: Mm-hmm. A už víte, kdy to tak jako vyložíte, kdy už budete mít padla?
1: Ježišmarie, asi za 3 hodiny, 3 a něco budu jako by na firmě u nás, no, takže...
0: A potom vás čeká postel, nebo...
1: Potom mě čeká volno a ještě zítra pak jenom na otočku, zase semka tady k tomu pasau, tady jedu zase jenom na otočku a pak víkend, takže snad i hezký by měl být, tak jakoby krásný počasí měl být, takže snad by to měl být i na motorku na pohodu.
0: Tak držím palce, písničku na cestu posíláme tentokrát do Bavorska, děkujeme a šťastnou cestu, Honzo, naslyšenou.
1: Děkuju, ať se daří, mějte se hezký den, naslyšenou.
2: Žijeme muzikou i v létě. Na rádi.

0: Máme půl šesté a jednu minutu, přejeme vám krásné ráno. S počasím to dnes bude jako na houpačce, bude se rychle měnit. Čekají nás i přehánky, nejvíc jich bude na severní Moravě, ale k večeru se bude od Šumavy pomalu vyjasňovat. Teploty do 22 stupňů Celsia. Takhle časně už s námi vysílá Wendy z Domažlic, kde je 13 stupňů Celsia, Honza ze Znojma hlásí 15, polojasno a Pepa z Rudné pod Pradědem hlásí 7 a tak nějak jasno. Teď už Vlasta.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Víte, proč se párečku říká páreček? Protože neobsahuje žádný maso, ale jen pár éček.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
4: 2 minuty po půl šesté, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Na třech pódiích dnes v areálu ve Vesci v Liberci začne hudební festival Benátská s Impulzem. Policie v Děčíně dopadla ozbrojeného 29-letého muže a vsadila ho do vazby. Ministr zahraničí Macinka v Chorvatsku uctí památku Čechů, kteří v polovině června zemřeli po srážce s katamaránem. Španělské bezpečnostní složky evakuovaly kvůli požáru několik obcí v okolí Madridu a české kanoistky získaly na mistrovství světa stříbro v závodě hlídek. Muži byli pátí.
0: Jsem Ludvík Pospíšil, přeji vám krásné ráno za všechny Impulzovy. Před námi Lucie Vondráčková, vzkaz v láhvi. No a za chvíli pro vás máme něco speciálního. Bubu na festivalu.
1: Impulzovy, jsme vaše rádiová rodina.

0: Ještě 5 minut a bude 6:45. Přejeme vám krásné čtvrteční ráno. Právě dnes začíná Benátská s Impulzem. 3 hodiny, 3 dny, 3 živáky, 3 scény. Dnes večer ve 20 hodin odstartuje živák No Name. V pátek, zítra pak rádio rozezní David Koller a v sobotu Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. No a jaký je nejsilnější festivalový zážitek naší glosátorky Zuzany Bubílkové? Bubu, dobré ráno.
1: Zdravím, Impulzovi. Když jsme bydleli v Bratislavě, kousek za naším domem začínal Lesopark Železná studnička letní festivalovou scénou. Vystupovali tam esa tehdejší slovenské populární scény, včetně dlouhovlasého mladinkého Petra Nadě, kterému se tehdy přezdívalo podle jeho obrovského hitu Profesor Indigo. Festival jsem mohla poslouchat ze zahrady, ale na Petra jsem se šla podívat osobně. Bylo narváno, o plazmách se tehdy nikomu ani nesnilo a tak jsem se snad poprvé a naposledy v životě vyšplhala na strom, abych Petra viděla osobně. Když čtu, že na Benátské noci s Impulzem bude vystupovat znovu, mám chuť k Liberci zajet a aspoň v duchu se vrátit o 45 let zpět.
0: Tak to zní moc hezky, Bubu. Určitě to uděláte, opravdu.
1: To víte, že ne. Na festivale jsou mladí lidé a kdybych tam přijela, připomněla bych Petrovi, jak jeho původní publikum zestárlo. A to bývá šok. Vystupovala jsem se Standou Hloškem. Najednou k nám do šatny vešla usměvavá babička, povídá: Stando, ahoj, vzpomínáš si na mě? Viděla jsem, jak Standa urputně listuje v paměti a nic. Připomeňte se mi, a proč mi vykáš, když jsme spolu chodili na základku. Když odešla, Standa povídá, já snad dnes tu písničku holky z naší školky ani zpívat nebudu. A po chvíli dodal, ještě mám doma schovaný ten kostým, ve kterém jsme to zpívali. Donedávna jsem se do něho i vešel. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Zuzano, děkujeme. A co vy, pamatujete si na svůj úplně první festival? To si pamatuje každý, když je to poprvé. Kdo tam hrál, kdo tam vystupoval a s kým jste na ten festival šli? Budeme rádi, když se ozvete, buď do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. Teď už přichází Petr Janů s Bohem všem, láskám dej.

0: písnička, na kterou si vždycky rád počkám. Hudba Karel Svoboda, silný hlas Petr Janů a dokonalý text Karla Šípa. S Bohem všem láskám dej u Impulzových.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
2: Máš kůzy gazel a vím, že jsi mazel na mademoiselle Giselle.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. A kde začneme? Na cestě z Jihlavy do Havlíčkova Brodu. Tady se zdržíte v obou směrech u Střítyže, je to kvůli opravám. Profíci z Global Assistance hlásí kratší kolony na silnici číslo 34 z Pelhřimova do Humpolce v úseku mezi Velkým Rybníkem a Komorovicemi. A další semafory vás zbrzdí na trase Uherské Hradiště, Zlechov do Brna a je to u Zlechova a pozor také u Křižanovic. Teď vám přejeme šťastnou cestu a dobře dojeďte. A už za chvíli se na vás těší náš pan profesor a tentokrát dojde na severní Čechy a taky na matematiku.
3: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Ještě 10 minut a bude to 6. hodina, přijdou zprávy. Kdo má, vytáhne kalkulačku nebo aspoň početník, přichází pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
2: I dnes vám přeji dobré ráno ze severních Čech a přesouvám se do Liberce, kde už dnes startuje festival Benátská s Impulzem. Ku podivu ale dnes nemáme hudební výchovu, ale matematiku. A procvičíme si odečítání. Dominantou Liberce je Ještěd. Nejvyšší hora severních Čech měří 1012 metrů nad mořem. Nejvyšší českou stolovou horu najdeme také v severních Čechách. Je to Děčínský Sněžník s výškou 723 metrů nad mořem. A já se ptám, o kolik je Ještěd vyšší? Dáte to z hlavy bez kalkulačky? Doufám, že vám severočeské vršky nezvlhčily svršky. To správné číslo, které jsem chtěl slyšet, bylo 289. To je totiž rozdíl mezi 1012 metrů vysokým Ještědem a 723 metrů vysokým Děčínským Sněžníkem. Já vím, že v čase kalkulaček jsme se odnaučili používat hlavu, ale ono to někdy není od věci, i když jsou prázdniny. Váš pan profesor.
1: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: To jsem si mohl myslet, že na kalkulačku u pana profesora nesmí dojít. 5 hodin 52 minut.

0: Čtvrtek 23. července, za minutu 6. hodina. Začíná Benátská s Impulzem, mikinu sebou. Počasí se může rychle měnit. Čekají nás i přehánky, nejvíc jich bude na severní Moravě, v Liberci na Benátské se objeví výjimečně. K večeru se bude od Šumavy vyjasňovat, teploty do 22 stupňů Celsia. Žně v Podkrušnohoří jsou skoro v polovině, kolik se daří sklidit, o tom ve zprávách už za chvíli.
1: Benátská s Impulzem naživo. Až k vám domů.
2: Nie, alebo áno.
1: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
3: Raz príde čas. Ja vím, že sa dočká.
1: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 4:30 Živák Michala Hrůzy. Benátská s Impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls.
4: Několik hodin zbývá do začátku Benátské s Impulzem. Policie dopadla v Děčíně nebezpečného muže. Nejlepším hráčem fotbalové ligy je Provod. S 6. hodinou vás uspráví tá Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Dnes startuje Benátská s Impulzem. Těšit se můžete na více než 50 známých umělců, 4 stage a zábavu i mimo areál festivalu. Program Benátské s Impulzem potrvá ve Vesci u Liberce až do soboty. Na festivalu vystoupí například kapela Lucie, Činasky, Roxette nebo Miraj. Na Benátské můžete potkat třeba naši ranní moderátorku Kláru Šedovou.
5: Já budu moderovat hlavní stage s Ondrou Cikánem, takže to bude nová zkušenost a těším se vlastně na tuhletu novou zkušenost. A těším se na lidi, těším se na tu atmosféru, těším se na prostředí. Prostě myslím si, že Benátská s Impulzem bude stát za to.
4: Festivalový areál se dnes otevírá ve 14 hodin 30 minut. Atmosféru Benátské s Impulzem přeneseme i do našeho vysílání. Přímo v areálu budeme mít mobilní studio. Od 20 hodin navíc živě odvysíláme vystoupení slovenské skupiny No Name. Policisté v Děčíně pátrali po 29-letém ozbrojeném muži. U sebe měl nůž. Hledaného včera v podvečer zadržela hlídka, která ho umístila do policejní cely. S pátráním po nebezpečném muži pomáhala veřejnost. Policie jí děkuje za spolupráci. Premiér Babiš viní prezidenta z nezodpovědnosti. Po rozhodnutí Petra Pavla vetovat novelu zákonů upravujících veřejné rozpočty označil také jeho krok za nepromyšlený a aktivistický. Premiér řekl, že koalice udělá vše proto, aby veto přehlasovala. Dodal, že ho rozhodnutí prezidenta mrzí. Svým vetem podle něj ohrožuje například české zdravotnictví, obranyschopnost a výstavbu. Podle Babiše tak potvrzuje, že je lídrem opozice. Ta prezidentův krok vítá a tvrdí, že budoucnost Česka ohrožuje současná vláda. Žně pod Krušnými horami jsou rychlejší než ty loňské. Zemědělci sklidili skoro 40% polí s obilím a 2/3 oseté řepky. Výnosy jsou ale menší než čekali.
6: Zemědělci pod Krušnými horami se shodují, sklizeň je zatím slabší. Výnosy máme pod celostátním průměrem. U obilí jsou v porovnání s loňskem nižší zhruba o pětinu. U řepky jsme plus minus na průměru. Pokud vydrží počasí, během srpna by mělo být všechno pod střechou. Zatímco v ústecké části pod Krušnohoří sklizeň běží rychle. Farmáři z Karlovarského kraje patří k nejpomalejším. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
4: Bezpečnostní složky ve Španělsku evakuovaly kvůli požáru obce v okolí Madridu. Uzavřeli také několik silnic. Úřady vyzvaly obyvatele, aby při cestování byli vysoce opatrní kvůli špatné viditelnosti způsobené kouřem. V posledních dnech vypuklo ve Španělsku několik požárů. Kvůli vlně veder se šíří velmi rychle. Nejrozsáhlejší lesní požár se nachází v provincii Guadalajara, asi 100 kilometrů severně od hlavního města. Od čtvrtka zničil 32 000 hektarů.
1: Sport.
4: Nejlepším hráčem uplynulé sezóny první fotbalové ligy je Lukáš Provod. 29-letý český reprezentant působící v pražské Slavii zvítězil v anketě podruhé. V uplynulé ligové sezóně zasáhl do 30 zápasů. S 10 asistencemi byl nejlepším nahrávačem soutěže, k tomu vstřelil 7 gólů. V hlasování trenérů, kapitánů a novinářů porazil druhého Vladimíra Daridu z Hradce Králové a třetího Lukáše Haraslína ze Sparty. Mistr z Edenu ovládl i kategorii o nejlepšího kouče, kterým se už po páté stal Jindřich Trpišovský.
0: 4 minuty po 6. hodině startuje Benátská s Impulzem právě dnes. Jaký byl váš první festival a kolik vám bylo, když jste na něj vyrazili? O tom si povídáme v našem ranním tématu.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Za Impulzovi vás zdraví Ludvík Pospíšil a tohle jsou Kabáti.

0: Čtvrteční ráno o impulzových, teď máme 6 hodin a 8 minut, přeji vám krásné ráno. Je tu ten den D, no vlastně spíš den B, začíná Benátská s impulzem v Liberci, 3 dny, 3 scény, 3 živáky. Do festivalového studia Impulzu zavítejí třeba Richard Miller, Igor Tymko, Petr Nať, Michal Malátný z Činasky, Petr Fiala z Mňágy a Žilb a nebo Jiří Macháček z MIG21. No a my se vás ptáme na to, jestli si vzpomenete na svůj první festival a taky jaký byl váš nejsilnější festivalový zážitek. Ahojda, to už píše Pepa. Můj první festival byl v roce 1985 a bylo mi 19 let. Byl to Svojšický Letorost, folk a country. Nemůžu zapomenout. No a ještě napsala Martina, jak to tak vypadá, tak podobný styl hudby. První festiák jsem začala v 18, nějaký country. Dřív mě naši nepustili a dobře udělali, ale díky festivalu mám dceru a manžela. No a co vy? A první festival. A když tam už jste, na tom festivalu spíte ve stanu, v kempu, anebo mizíte každý večer do pohodlí hotelu. Jak to máte? Vzpomeňte si s námi na svůj první festival a případně napište, na které vystoupení se těšíte letos na Benátské s Impulzem. 605 222 007 anebo nám zprávu namluvte do naší mobilní aplikace.
1: Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na rádi.

0: 3. července, přejeme vám krásné ráno, to je ten, kdy začíná Benátská s Impulzem a může to být také den, kdy vyhrajete 10 nebo dokonce 20 tisíc korun ve hře Halo tady Impulzovi. Ještě jsme nevolali, volat teprve budeme, připomínám, že telefon smí zazvonit 6krát a potom chci slyšet jedinou větu, jinak to nefunguje. Halo tady Impulzovi. No, 10 tisíc korun v tu chvíli bude na vašem účtu a částku můžete zdvojnásobit. Ovšem, chce to registraci, bez té to nepůjde. www.impuls.cz a nebo se přihlaste v naší žluté aplikaci.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Kočte si pro meloun vodní kilogram za 12,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvě osobní auta se srazila na D3 na 137. kilometru u Českých Budějovic ve směru do Tábora. Kolem nehody zatím projedete bez ztráty kytičky. Podobnou nehodu potkáte v Plzni v Dobřanské ulici před křižovatkou s Univerzitní. Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 180. a 196. kilometrem. A ucpávat se začíná příjezd do Prahy po D7 před omezením u letiště. A jak se vám, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace anebo na číslo 605 222 007. Dnes je to ten den, startujeme Benátskou s Impulzem a v areálu v Liberci jsou novinky oproti minulým ročníkům. Pátrá po nich náš zořivý reportér, Aleš Růžička se přihlásí hned po skupině Mirai.

0: 6:21.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Aleš Růžička dnes zajel do Liberce, začíná tam Benátská s Impulzem a proto tam Aleš nesmí chybět. Aleš, ahoj.
2: Takže Impulzovi, my vás zdravíme tento celý týden, cestujeme po severních Čechách a to by bylo, abychom my na Rádiu Impuls v tomto týdnu se nezastavili v běžeckém areálu Vesec, kousek vedle Liberce, protože tady probíhá ode dneška Benátská s Impulzem 2026 a já tady mám tu čest být opět po roce s Pavlem Mikézem, jedním z organizátorů. Pavle, ahoj, dobré ráno.
3: Dobré ráno, ahoj.
2: Tak já jsem sem přijel a koukám, že jako ne logisticky, ale prostě je to tady ten prostor trošku jak nastavený. Jak jste to tady všechno vymysleli, udělali?
3: Přesně tak. My už vlastně začali mít problémy tak, aby jsme dostali sem velkou kapelu, tak už mají nějaký požadavky, přijíždíš sem velkým trakem, spacím autobusem a jak je tady kopečkový, tak prostě se nám někde zadrhávali, tak jsme museli logisticky ten areál předělat, aby nám dojeli za stage, kam potřebujeme. A rozhodli jsme se, že tu velkou scénu dáme na ovál proti hlavnímu vchodu a druhou dáme jinde a každá se bude střídat. A myslím si, že i pro návštěvníky to bude lepší komfort.
2: Ano, tak hlavně z hlavní stage se bude hrát směr do Liberce. Ta druhá velká stage tady zůstává vlastně, že jo, ta hraje směr jako tam do lesa. Koukal jsem, že přibyli ještě vlastně, máme teda klasický stán,
3: máme,
2: ale
3: máme
2: ještě navíc jednu stage.
3: Ano, máme vlastně, letos máme ještě jednu stage. My jsme furt si hráli s takovým nadlomem kopeček a furt, když tam člověk vyleze, tak krásně vidí na Liberec a je to tam opravdu pěkný, tak jsme říkali, že ten prostor opravdu chceme využít. Loni tam byli začínající kapely, ale ty lidi tam moc nechodili, ale už si zvykli, že tam jako přece něco je. Ale to jsme se rozhodli, že ho využijeme ještě víc, takže tam bude taková jakoby přes den chillout zóna, je tam obrovská 100-metrová skluzavka vodní dolů, jsou tam skákací hrady pro děti a odpoledne a večer už tam bude prostě DJ, který tam bude hrát a bude bavit diváky.
2: V běžeckém areálu Vesec Benátská s Impulzem 2026 bude veselo. Přijďte už dneska večer, nebo odpoledne začíná hlavní program. Takže jdeme na to a za hodinu, Pavle, zase naslyšenou. Ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Těšíme se za hodinu.
1: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
0: A teď Bonnie Tyler, která ještě letos měla vystoupit v České republice, ale bohužel to nestihla. It's a heartache.

0: Čtvrteční ráno Impulzovi, tohle byly Depeche Mode, Enjoy the Silence. Tuhle muziku teď dáme trochu do souvislostí. Narozeniny totiž slaví autor většiny hitů Depeche Mode Martin Ligor, a to 65. Proměnlivo, tak to je slovo dnešního dne, čekají nás i přehánky, nejvíc jich bude na severní Moravě, k večeru se bude od Šumavy vyjasňovat, no a teploty do 22 stupňů Celsia. Ve Velešíně 14 stupňů, zdraví nás Veronika, Iris píše z Radvanic, tady je 11 na teploměru, Karlovy Vary hlásí taky 11 stupňů a ranní dešť. Informace od Anny děkujeme, ozvěte se i vy do naší mobilní aplikace nebo na 605 222 007.
1: Zítra vychází týdeník Téma. Pravda o plísních v potravinách. Kdy se mají odkrojit a kdy naopak jídlo už raději vyhodit. A navíc v čísle velká zpověď herce Jakuba Koháka. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
2: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Později už tam bude.
5: Přestaň. Štíhá mě vedro.
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání 15.7.
8: Minuty po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Šéfka zprávy nemovitostí Hradce Králové Bernhardová rezignovala po podvodu ve firmě za 46 milionů korun. Češka zasažená v Chorvatsku bleskem je podle vedoucího konzulárního oddělení českého velvyslanectví v kritickém stavu. Více než rok pohřešovaný varšavský básník Kušmirek zahynul na Slovensku. Evropská komise schválila převzetí americké mediální společnosti Warner Bros. Konkurenčním Paramountem. A fotbalisty Hradce Králové čeká úvodní zápas druhého předkola Evropské ligy s Tromso. Jablonec nastoupí ve Varaždínu do kvalifikace konferenční ligy.
0: Celý tenhle týden vysíláme ze severních Čech, to jsou naše české prázdniny. Dnes v Liberci startuje Benátka s Impulzem. A teď už je připravená skupina Činesky, Michal Malátný se objeví taky na Benátské.
9: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Tohle skupina Činasky na selhání a budeme rádi, že Michal Malátný, tahoun skupiny Činasky, se objeví v našem festivalovém studiu na Benátské s Impulzem. Vy si vzpomenete na svůj první festiák? Určitě vzpomenete. Napište 605 222 007. Rádi si poslechneme, co se vám vrylo do paměti.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
0: Jirka nás dnes vezme do Polska na majestátní hrad Malbork, největší cihlovou stavbu na světě. A hned potom nás čeká plavba unikátním Elblonským kanálem, kde lodím nestačí jenom voda, ale část cesty překonávají po kolejích po trávě. Obrovská paráda. A to všechno nás čeká v dopoledním vysílání Vlasty Korce, krátce po 11:30.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Tady Rádio Impuls, přejeme vám šťastnou cestou. Naše dopravní linka má číslo 605 222 007 a ozýváte se svými postřehy z cest taky do naší mobilní aplikace. V tuhle chvíli už máme na D1 Šneka, kde nás zdrží, o tom za 2 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Popojíždět budete na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 180. a 196. kilometrem. Práce silničářů brzdí provoz na trase z Uherského Hradiště do Brna, u Zlechova a taky u Křižanovic. Profíci z Global Assistance hlásí zdržení na Vysočině mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem u Stříteže a nebo na cestě z Pelhřimova do Humpolce mezi Velkým Rybníkem a Komorovicemi. V Praze jsou kolony, v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské, na východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy. Ucpávat se začíná Pražský okruh směrem na letiště mezi Lochkovským tunelem a Barrandovem. A dvoukilometrová řada aut se vine na příjezdu do Prahy po D7 před sjezdem na letiště. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď totiž hrajete o

nebo v autobuse, no tak nám napište slovo jedu a ta písnička na cestu bude právě pro vás. Pište na 605 222 007, to je náš WhatsApp. Jsem ti

0: 3:45 a 4 minuty, tady jsou čtvrteční impulzovy. Za všechny vás zdraví Ludvík Pospíšil a na telefonu je Petr. Petře, dobré ráno.
1: Krásné ráno všem.
0: Já jsem vám říkal, jestli mi chvilku vydržíte na telefonu a vy jste řekl, vydržíme. Znamená to, že nejedete sám takhle po ránu?
1: Je to tak, jedeme v autě 4, za chvilinku ještě nabíráme kolegyňku v Praze a míříme z jižních Čech přes Prahu na Kladensko, kde dneska naše firma pořádá dobrovolnický den, takže si vlastně to léto zpříjemníme tím, že budeme na farmě pomáhat s různými pracemi, kterými budou potřeba. Bude to zároveň takový team building, takže se uvidíme s kolegy. Máme i dětičky, takže dětičky i naše si tam pohrajou. Takže si myslím, že to bude docela fajn den.
0: Petře, vy zníte jako, že se těšíte na ty vidle, na ten, co já vím, kopáček, na nějakou motičku?
1: Těšíme se určitě, my jsme všichni většinou kancelářský, takže bereme to jako formu relaxu a myslím, že si to všichni užijeme.
0: No a řekněte mi, že jo, když se řekne třeba takhle statek, tak tam to většinou tak jako zvláštně voní. Na to jste taky připravený?
1: Určitě, my víme a máme přírodu rádi, zvířata rádi a s dítičkama jezdíme do zoologické zahrady. Včera jsme byli mimochodem taky na výletě v záchranné stanici pro zraněný zvířata, takže myslím, že to bude prýmá a že budeme na to všichni rádi vzpomínat.
0: No jo, tak ona zoo, to je taková snužka krokodýlů, pas

0: lovců, tak jsou to trochu jiná zvířata. Na které se těšíte nejvíc?
1: Asi na králíčky, kozy. Holky je mají rádi a máme i králíčka malýho doma za krstýho, takže ty si s ním rádi hrajou, takže já v těch spíš domácí zvířata.
0: No, zní to jako bezvadný čtvrtek, tak ať se povede. Děkuju, že jste se ozval. A já mám pro vás písničku Na cestu, je to skupina Queen a I Want to Break Free. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Moc děkujeme, mějte se krásně i vy v rádiu, i všichni posluchači. Hezký den, naslyšenou.
2: Písnička Na cestu.

0: Za minutu 7 hodina, máme tady čtvrtek 23. července, odpoledne vypukne Benátská sympulzem. V Liberci dnes bude maximálně 16 stupňů, ale v sobotu čekáme až 24. Dnes po České republice většinou proměnlivo, budou tu přeháňky, nejvíc jich bude na severní Moravě, to v Liberci na Benátské se objeví jenom výjimečně a k večeru se bude od Šumavy vyjasňovat. Teploty dnes do 22 stupňů Celsia. Kempovat u vody se nemusí vyplatit, kde to rybáři poznali na vlastní peněženku, o tom ve zprávách.
1: Peníze za to, že zvednete telefon.
2: Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Šéfka hradecké správy nemovitostí po podvodu rezignovala. Policie si došlápla na kempující rybáře. Hradec a Jablonec rozehrají předkola evropských pohárů. Je 7 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Radio Impuls přepíná do festivalového módu. Dnes odpoledne v areálu ve Vesci u Liberce startuje Benátská s Impulzem. Reportér Vítek Zábranský shrne, co návštěvníky a naše posluchače v následujících dnech čeká. Vítku, pěkné ráno.
6: Pěkné ráno. Festivalový areál se nachází nedaleko rychlostní silnice R35 zhruba 100 km od Prahy. Auta bude možné na místě zaparkovat od 8 hodin. Kivadlová doprava z centra Liberce začne jezdit po 14. hodině. Ve 14.30 se pak otevírají brány areálu. Dnes z návštěvníky Benátské čeká blok nazvaný Slovenský čtvrtek. Petr Naď, Richard Miller, Horký žeslíže nebo kapela No Name. Vystoupení oblíbené skupiny kolem Igora Týmka odvysíláme od 20 hodin živě v našem vysílání. Mimo to máme přímo v areálu mobilní studio, odpoledne se kompletně přepneme z Prahy do Vesce. Část festivalu si tak můžete užít i ze svých domovů.

0: Naši pozorní posluchači určitě poznali švédskou popovou kapelu Roxette. Ta bude patřit k hlavním tahákům celého programu. Dál se můžete těšit na Luci, Činasky, MiG-21 nebo Miraj. Benátská s Impulzem potrvá až do soboty. Budeme na místě. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
1: Ředitelka správy nemovitostí v Hradci Králové rezignovala. Jaroslava Bernhardová složila funkci po podvodu ve firmě za 46 milionů korun. Správu dočasně povede ředitel technických služeb Pospíšil. Radnice nyní prověří bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve všech organizacích města. Peníze podvodníkům poslala minulý týden zaměstnankyně správy nemovitostí. Dosavadní zjištění města ukázalo, že v době provedení transakce měla samostatné dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu, takže k provedení platby nepotřebovala potvrzení další osoby. Kriminalisté se případem zabývají pro podezření z podvodu spáchaného neznámým pachatelem.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Policie si posvítila na kempující rybáře. Ti často netuší, že porušují vyhlášku. Pokud se totiž někde usadí nelegálně, mohou za to dostat pokutu na místě až 10 tisíc korun. V případě opakovaného přestupku i 70 tisíc. Takto tábořících rybářů přibývá. Často přijíždí s celou rodinou a nechávají za sebou nepořádek. Policie proto na přehradách začala s rybářskou stráží kempování kontrolovat. Pokud jen za letošní léto už padly podle zpravodajského portálu iDnes.cz 10.
2: Sport.
1: Fotbalisté se chystají na evropské poháry. Hradec Králové zahájí novou sezónu úvodním zápasem druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromso. Pohárové Evropě se představí poprvé od sezóny 1995-96. Utkání za polárním kruhem má výkop v 19 hodin. O hodinu později nastoupí Jablonec v chorvatském Varaždínu k zápasu druhého předkola konferenční ligy. Svěřenci trenéra Luboše Kozla se v pohárech představí po 5 letech. Spoustu změn zaznamenali před startem nové sezóny ve fotbalovém Slovácku. V Uherském Hradišti rozhodně nechtějí opakovat boj o záchranu. Na trávníku i mimo něj se představí spousta nových tváří.
3: Horké léto ve Slovácku, to bez debat. Do práce naskočila ikona klubu Michal Kadlec v roli sportovního manažera a že se činí. Mezi posilami zajímavé tváře, například Lukáš Vorlický, David Puškáč, Řek Niarchos či Behirače z pobřeží Slonoviny a samozřejmě trenér. Do Baníku odešel Roman Skuhnavý. Lavičce i kabině teď velí Jan Jelínek, donedávna trenér Bčka Pražské Slávie. Cíl jasný, rozhodně nezabřednout do boju o záchranu, jak tomu bylo v sezóně minulé. Jan Čada, Rádio Impuls, Uherské Hradiště.
4: České prázdniny Rádia Impuls pokračují na severu Čech, startuje Benátská s Impulzem a my se vás ptáme, jaký byl váš první festival, kdo tam tenkrát hrál, kolik si toho pamatujete, proberme už za chvíli.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
4: Sedm hodin, 4 minuty. Za Impulzovi vám krásné ráno přeje Ludvík Pospíšil. Yeah.

0: Páteční ráno u Impulzových, 7:09, přejeme vám krásné vstávání. Právě dnes začíná v Liberci Benátská s Impulzem. Rok jsme se znovu těšili a ten den je právě teď tady. My se vás ptáme na to, jaký je váš nejsilnější festivalový zážitek a jestli si vzpomenete na svůj úplně první festival, kdo tam hrál a taky s kým jste na ten festival šli. Renata z Plzně píše, festival můj první, asi Porta, bylo to srdcové a trvá to do dnes. Tak trochu jsem to čekal. Teď Pavel.
1: Můj první festival byl na Konětické hoře a vezli jsme tam s tátou pivo. To mi bylo nějakých 12. Teď už je mi o trošku víc a včera jsem vám vezl pivo na Benátskou noc. Takže asi tak. Mějte se hezky.
0: Děkujeme, bude co pít. Petr, můj první festival byl Dolnolhodský Buben. Měl jsem ho skoro pod okny. Po svém čtvrtém ročníku začala být Dolní Lhota malá. A proto se festival přestěhoval do Ostravy a tak vznikly Colors of Ostrava. No a když si vzpomenete vy na svůj první festival, na svůj první festiák, kde jste byli, tak jaké to bylo? Vzpomenete si, kdo tam hrál, taky s kým se tam vyrazili. A když už jste na tom festivalu, tak spíte ve stanu, v kempu, anebo mizíte každý večer někam do pohodlí, do hotelu. Ozvěte se 605 222 007 nebo nám zprávu můžete i namluvit do naší mobilní aplikace.
2: Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: Čtvrtek 23. července, teď máme za minutu 7:45.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvoukilometrová kolona je na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Pražský okruh směrem na letiště popojíždí mezi Zbraslaví a Barrandovem. V protisměru se zdržíte mezi Zličínem a Ořechem. Přímo v Praze to jede pomalu na Štěrboholské spojce směrem k Barrandovskému mostu a taky v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské. Nehoda dvou osobních aut pořád překáží v Plzni v Dobřanské ulici před křižovatkou s Univerzitní. Pořád vázne provoz na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 188. a 196. kilometrem. A na trase z Rožnova pod Radhoštěm do Valašského Meziříčí si postojíte v obou směrech u Zašové. Dnes znovu jezdíme s úsměvem. Máme pro vás spoustu odměn. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a spoustu dalšího. Náš dopravní kolega už brzy vyrazí na cestu. Kam to bude, to si dozvíte taky už brzy, tak nás pozorně poslouchejte. A pozor, letos máme v rámci Jezdím s úsměvem něco navíc, třeba i pro ty, kteří nebudou za volantem. Kolem poledne budeme přímo ve vysílání hrát o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Kdo chce mít náskok, stáhne si aplikaci OMV My Station, kde pokaždé visí nápověda k otázce den předem. Tak buďte připraveni a jezděte s úsměvem. Na Benátské letos vystoupí kapela Roxette. Jaký servis vyžaduje tahle kapela světové velikosti? To zajímá každého. A zjistil to náš reportér už za chvíli.

0: hledáme signál.
1: Za 9 minut bude 7:30, čtvrtek 23. července. V Liberci začíná Benátská s Impulzem a proto tam nesmí chybět Aleš Růžička.
2: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
1: Aleši, hezké ráno.
3: Impulzovi znovu krásné dobré ráno. Běžecký areál Vesec, to je vlastně místo tady kousíček nalepené na Liberec a tady tradičně už několik let, nebudu to ani počítat, probíhá jeden z největších festivalů v České republice. My jsme toho součástí, jsme na to hrdí. Benátská s Impulzem 2026 a za organizátory Pavel Mikes. Pavle, dobré ráno, ahoj.
4: Dobré ráno, ahoj.
3: Ne, už je to téměř postavené, všechno dělají se tady poslední úpravy, aby to dneska mohlo všechno začít spustit. Jenom mi řekni, letošní taková ta hlavní kapela, která se vlastně i nejvíc komunikuje na plakátech, tím největším písmem jsou Roxette.
4: Ano, švédský Roxette.
3: Byli komplikovaný jako, nebo nebyli?
4: Já můžu říct, že ta kapela opravdu to je jedna po x letech kapela, která prakticky nic nechce. Budou spát v Praze, přijedou hodinu před začátkem, odehrajou a pojedou. A daleko větší problémy nám dělají některé české kapely. Takže jsme rádi a strašně se na ně těšíme.
3: My taky, jenom jak jsi říkal, takový ty věci, že nejsou vlastně nároční, že nemají v podstatě nároky. Tak kdybyste nám dal do protikladu něco, někoho, kdo měl velké nároky, aby se pochopili, co to je to nemít a mít nároky.
4: No, tam je hlavně o cateringu a tak dále a že každý chce být někde jinde, aby se nerušili.
3: Jakože z kapely, jo? Jsou třeba 4 z kapely a každý má...
4: 4 z kapely a oni trpějí, protože se nesnášejí.
3: Tak hádám, že Roxette si objednali švédské masové kuličky.
4: Samozřejmě mají tam nějaké věci, ale jak říkám, opravdu nás překvapili, jsou to běžné věci, které se tady dají sehnat. Samozřejmě tam mají nějaké jakoby speciální věci, ale všecko dostupné. A jak říkám, opravdu nás to překvapilo. Daleko větší problémy máme s některými českými kapelami.
3: Takže přijďte na Benátskou s Impulzem, Běžecký areál Vesec, Liberec od dnešního dne až do neděle tady můžete spát a užívat si mraky muziky.
4: Počasí má být krásné, přímo festivalové, nebude vedro, bude ideální počasí, doražte, těšíme se na vás.
3: Tak zatím za hodinu Impulzovi naslyšenou, ahoj.
4: Ahoj.
1: Ahoj, těšíme se.
2: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.

0: Čtvrteční ráno impulzový za 3 minuty půl 8. Jako by tu dnes ráno něco chybělo.
1: Kláro, jak to s tebou vypadá od půl 9 do 8 ráno.
0: Naše milá Klára, každopádně aspoň trochu na telefonu, aby to dnes ráno nebylo úplně bez Kláry. Klárko, hezké ráno.
2: Krásné ráno, Ludvo, krásné ráno, posluchači. Tak představte si, že já v tuhletu chvíli, místo toho, abych seděla ve studiu, sedím doma v kuchyni před zrcátkem a maluju se. Myslím si, že to bude něco velkého na Benátku, abyste mě aspoň trochu viděli, nebo něco z toho měli a nelekli se. No a hned, jak se domaluju, což předpokládám, bude za 10 minut, no musí být za 10 minut, odjíždím ke kadeřníkovi. To jsou prostě takové jako holčičí věci. A aby to bylo prostě jako dobrý pro mě, jo, a cítila se skvěle, tak k tomu tyhle ty věci potřebuju. A myslím si, že pak jako to snad jako ty diváci ocení.
0: No určitě ocení, ale zajímalo by mě, Kláro, když se podívám z okna, počasí v Praze, jestli pak máš nějaké vodotěsné pomůcky?
2: Nemám, ale doufám, že se to uklidní, počasí bude lepší a že si tu Benátku prostě užijeme se vším všudy.
0: Určitě, podle předpovědi by v Liberci mělo pršet jenom výjimečně, víc těch přeháněk čekáme na severní Moravě, ale k tomu se dostaneme za malou chvíli. Moc na tebe těšíme na Benátské, ahoj!
2: Ahoj.
1: Nebuď včerejší, no tak Kláro.
0: Už o tom byla řeč, dnes bude proměnlivo, chvíli tak, chvíli jinak, čekají nás i přeháňky, víc jich bude na severovýchodě, v Liberci by jich mělo být o něco méně, k večeru se bude od Šumavy vyjasňovat, teploty do 22 stupňů Celsia. No, v Liberci dnes maximálně 16, ale v sobotu až 24 stupňů. Ale zpátky k dnešku, Olomouc má teď po ránu 16 stupňů Celsia, zatím jasno, celkově se ochladilo, píše Kristýna, Jana napsala z Hranic, to je kousek od Olomouce, tady je polojasno, ale tlačí se sluníčko, na teploměru 11 stupňů. No a s Aše všem impulzákům dobré ráno přeje Karel, zataženo po dešti 11 stupňů.
3: Vtip Vlasty Korce. Víte, proč se párečku říká páreček? Protože neobsahuje žádný maso, ale jen pár éček.
4: Zítra vychází týdeník Téma. Pravda o plísních v potravinách. Kdy se mají odkrojit a kdy naopak jídlo už raději vyhodit. A navíc v čísle velká zpověď herce Jakuba Koháka. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
6: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus je...
8: Přesně minutu po půl 8 jsou tu zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Na třech podiích dnes v areálu Bevesci v Liberci začne hudební festival Benátská s impulzem. Policie v Děčíně dopadla ozbrojeného 29-letého muže a vsadila ho do vazby. Ministr zahraničí Macinka v Chorvatsku uctí památku Čechů, kteří v polovině června zemřeli po srážce s katamaránem. Při nočních vzdušních útocích Spojených států na Irán zemřeli dva lidé. A o čtvrtfinále v Praze si dnes zahrají tenistky Krejčíková, Havlíčková, Bejlek a Bartuňková.
0: Dvě minuty po půl osmé, české prázdniny pokračují na severu Čech, startuje Benátská s impulzem. A jaký byl váš první festák? Kdo tam tenkrát hrál? Probereme za chvíli u impulzových.
9: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.

0: Tady jsou čtvrteční pouzovy, teď máme 6 minut po půl osmé, 23. července, startuje Benátská s Impulzem a s tím i 3 dny živého vysílání Rádia Impuls přímo z areálu Vesec u Liberce. 3 dny, 3 scény, 3 živáky. Dnes večer od 20 hodin odstartuje živák No Name, zítra potom rádio rozezní David Koller a v sobotu Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. A do festivalového studia pak zavítají třeba Richard Miller, Igor Tymko, Petr Naď, Michal Malátný z Činasky, Petr Fiala z Mňágy a Žorb a nebo Jiří Macháček z MIG-21. Takže toho, co nabídneme, je obrovská řada a vy si toho můžete spoustu užít. No a my se vás tam už teď po ránu, jestli si vzpomenete na svůj úplně první festival, případně kdo tam hrál, taky s kým jste na ten festiák vyrazili. Vítek.
1: Můj první zážitek s festivalem tak je z minulého roku s Benátským s Impulzem. Díky vám, kde jsem vyhrál lístky a bylo to naprosto úžasný. S ženou jsme si to užili a věříme, že se tam rádi zase vrátíme.
0: Tak to rádi slyšíme. Pak píše Kateřina z Milovic. Já jsem byla poprvé na festivalu v Českém Brodě. Název ani kapelu si nepamatuju, ale cestou domů se nám rozbilo auto a čekali jsme hodiny na odtah. No a posluchačka Eva.
2: Můj první festival byl Mohelnický dostavník, už je to bezmála 25 let a měli tam premiéru kapela Topol, dneska jsou to kluci z Opět a Radečku. Mějte se hezky.
0: Budeme rádi, že se taky zapojíte do našeho ranního tématu. Ptáme se vás na váš první festival, kdo tam hrál, s kým jste tam vyrazili a na všechno, co si z té doby pamatujete. No a to mi tak jako napadá jedna věc, že ve velkých městech jsou ti posluchači takový zmasaní, zvedají nos a prostě vyráží na konkrétní akce, na konkrétní styl hudby, zatímco jí se něco koná. Na malém městě tak jdou prostě všichni.

0: www.impuls.cz, případně naše mobilní aplikace, to je místo, kde se přihlásíte do hry Halo, tady Impulzovi. Všechny hráče bude zajímat, že dnes jsme ještě nevolali, takže pořád ještě máme před sebou těch maximálně 6 zazvonění a potom nutnou větu Halo, tady Impulzovi pro vaši výhru. Potom už bude na vašem účtu 10 000 korun, případně dostanete příležitost dvojnásobit. Ale pozor, důležitá věta, ještě jednou připravíme se. Halo, tady Impulzovi.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Agenti, agentky, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pozor si dávejte na D5 cestou od Plzně do Prahy. Na 55. kilometru za Rokyce se svazila dvě osobní auta, jede se bez kolon. Profíci z Global Assistance hlásí k 2-kilometrovou kolonu na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště. Ucpaný je Pražský okruh směrem do Modletic mezi Zličínem a Jinočany. Ve směru na letiště se zdržíte mezi Zbraslaví a Barandovem. Přímo v Praze si postojíte na příjezdech k Barandovskému mostu směrem na Smíchov anebo v Novopatské od Černého mostu až ke sjezdu do Kbelské. Pomalu to jede na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. A na příjezdu do Olomouce od Přerova se na kulaté křižovatce srazil osobák s nákladňákem. Kolona se táhne od sjezdu z D35. No a jak to vypadá na vaší trase, taky se ozvěte. Řekněte nám to v naší mobilní aplikaci nebo na 605 222 007.
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
1: Kalkulačka zakázána, papír a tušku si můžete připravit. Za chvíli zvoní na hodinu severočeské matematiky, u tabule bude pan profesor. A tohle je skupina Krištof.

0: 8:45.
1: Pozor!
0: Už jde?
2: Prázdninová škola s panem profesorem na rádiu Impuls.
3: I dnes vám přeji dobré ráno ze severních Čech a přesouvám se do Liberce, kde už dnes startuje festival Benátská s Impulzem. Ku podivu ale dnes nemáme hudební výchovu, ale matematiku. A procvičíme si odečítání. Dominantou Liberce je Ještěd. Nejvyšší hora severních Čech měří 1012 metrů nad mořem. Nejvyšší českou stolovou horu najdeme také v severních Čechách. Je to Děčínský Sněžník s výškou 723 metrů nad mořem. A já se ptám, o kolik je Ještěd vyšší? Dáte to z hlavy bez kalkulačky? Doufám, že vám severočeské vršky nezvlhčily svršky. To správné číslo, které jsem chtěl slyšet, bylo 289. To je totiž rozdíl mezi 1012 metrů vysokým Ještědem a 723 metrů vysokým Děčínským Sněžníkem. Já vím, že v čase kalkulaček jsme se odnaučili používat hlavu, ale ono to někdy není od věci, i když jsou prázdniny. Váš pan profesor.
2: Prázdninová škola s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Ještěd je úžasný, Děčínský Sněžník báječný, obě části severních Čech jsou nádherné. A tak to rádi posíláme tuhle informace a tohle poselství do celé České republiky. Za chvíli 8 hodina zprávy. Přejeme krásné ráno.

0: Budíky nastavené na 8 začnou zvonit už za malou chvíli. Sázet si dnes na počasí by bylo vošajstlich, bude se totiž rychle měnit, čekají nás i přehánky, nejvíc jich bude na severní Moravě. K večeru se bude od Šumavy vyjasňovat, teploty do 22 stupňů Celsia. No a počasí na Benátské se bude každým dnem lepšit, optimismem vás nalijeme ve zprávách 8.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: O víkendu se znovu ohřejeme, že na pozásahu bleskem v Chorvatsku bojuje o život. O čtvrtfinále v Praze si zahrají 4 Češky. Je 8 hodin, hezký den vám přeje Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Areál Benátské s Impulzem se připravuje na první návštěvníky. Program našeho hudebního festivalu ve Vesci u Liberce začíná dneska. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že parkoviště pro auta jsou už otevřena.
3: Na Benátskou se dostanete po silnici číslo 35, na které musíte sjet na Dlouhý most a Šimonovice. Za exitem už vás povedou cedule Benátská až na vyhrazená parkoviště. Pokud nemáte zajištěné stání v rámci vstupenky, dokoupit si ho můžete na webu festivalu. Do areálu ve Vesci se dá dostat i hromadnou dopravou. Vlakem můžete dojet na Liberecké hlavní nádraží, na něm už stačí nasednout na speciální festivalovou linku 41. Autobus vás zdarma doveze za 10 minut až do centra dění. Mluvčí Liberecko-Jabloneckého dopravního podniku Martina Poršová mi řekla, že její jízdní řád vytvářili na míru našemu festivalu.
4: Provoz linky začíná vždy hodinu před začátkem programu v ten daný den a končí hodinu po ukončení programu daného dne.
3: Kdo by chtěl z hlavního nádraží v Liberci dojít do veseckého areálu pěšky, čeká ho zhruba 5-kilometrová procházka. O něco blíž je nádraží Vesec u Liberce, kde se projdete zhruba 3 kilometry. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Návštěvníci Benátské s Impulzem by si měli do výbavy přihodit pláštěnku. Meteorologové na dnešek pro Liberec totiž předpovídají přehánky. Dobrou zprávou je, že postupně se začne vyjasňovat a oteplovat. Festivalovou předpověď přináší reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké ráno.
5: Pěkné ráno. Dnešek bude v Česku nejuplakanějším dnem celého týdne. Četnější přehánky se objeví hlavně na severovýchodě země. Srážky se podle meteorologů nevyhnou ani Liberci, kde dnes začíná festival Benátská s Impulzem. Nejvíc pršet má kolem 19. hodiny, teploty tam nepřesáhnou 16 stupňů, jinak bude republikový průměr kolem 20. Pláštěnka by měla být potřeba jenom dneska, zítřejší předpověď pro Liberec ukazuje jednou přehánku jenom dopoledne, pak už by měl být festival v suchu. Po obědě se začne ukazovat i víc sluníčko a oteplí se. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty na některých místech zaútočí na tropickou 30. A znovu se dívám v souvislosti s Benátskou i na liberecká maxima, ty mají v sobotu vystoupat na 24 stupňů, tedy ideální festivalové podmínky. Benátská s Impulzem startuje ve Vesci u Liberce dnes odpoledne, brány areálu se otevírají v 14:30. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
2: Češka zasažená bleskem v Chorvatsku je v kritickém stavu, potvrdil to vedoucí konzulárního oddělení českého velvyslanectví Štěpán Šantrůček. Ministerstvo zahraničí o události informovalo v úterý. V osudnou chvíli žena čekala na koupajícího se manžela a v ruce držela deštník. Okamžitě jí pomohl plavčík. Jeho rychlý zásah ocenil podle deníku Blesk i Šantrůček, stejně jako práci záchranářů. Dodal, že čeští diplomaté v Chorvatsku jsou v kontaktu s nemocnicí i s rodinou. Jadranské pobřeží v uplynulých dnech zasáhly silné bouřky z blesky. V noci na středu zemřel v Albánii podle tamních médií muž, který opravoval elektrické vedení. Několik lidí zůstává kvůli následkům silných bouřek zraněných.
1: Sport.
2: O čtvrtfinále v Praze budou dnes hrát 4 české tenistky. Barboru Krejčíkovou čeká ve druhém kole tenisového turnaje na pražské Štvanici český souboj s Lucí Havlíčkovou. Krejčíková bude proti držitelce divoké karty usilovat o 7. vítězství v řadě. Zatím spolu nehráli. O postup do čtvrtfinále si zahraje také Sára Bejelek a Nikola Bartůňková. Už včera prošli do čtvrtfinále obhájkyně titulu Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková.
0: Celý tenhle týden vysíláme ze severních Čech, pokračují naše české prázdniny. Dnes v Liberci navíc startuje Benátská Symposium. Jaký byl váš první festiák a v kolika letech se na něj vyrazili? Na to se vás ptáme.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Za Impulzovi vám krásné ráno přeje Ludvík Pospíšil a připomínám, dnes jsme ještě nevolali, chceme slyšet větu, halo, tady Impulzovi.

0: už víte, o co jde. Druhé zvonění. Ještě mám.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Ano! Přesně tak, ano, vážně, už jsem přestával doufat, že se to taky někdy povede. Povedlo se to právě teď. Zuzano, máte na svém účtu 10 000 korun, já vám přeju krásné ráno.
1: Moc děkuju.
0: Už víte, co uděláte s penězi?
1: Já vás špatně slyším, já jsem v práci.
0: Jestli pak víte, co uděláte s penězi?
1: Vůbec nevím.
0: Když jste viděla to vyzvánění, napadlo vás, že bychom to mohli být my Impulzovi?
1: Ano, napadlo.
0: A byli jsme to opravdu my, teď máte 10 000 korun. No a Zuzko, může z toho být 20, co vy na to?
1: Ne, děkuju, jste hodný.
0: Opravdu?
1: Nebudu riskovat, ne.
0: Nebudete? Až ne. Vám to řeknu, tak si budete rvat vlasy.
1: Prosím?
0: Až vám řeknu otázku, tak si budete rvat vlasy.
1: Nebudu, určitě ne.
0: Já otázku stejně přečtu, celý tenhle týden jsme tady
1: můžete,
0: na Impulzu. V severních Čechách. Každopádně otázka teda zazní. Ta otázka pro vás by byla, nad Libercem stojí jedna z nejslavnějších staveb v Česku. Futuristický vysílač a hotel, který se stal symbolem celého kraje. Zajímalo nás, jak se jmenuje.
1: Nevím, vůbec nevím.
0: Nevíte? Tak
1: ne.
0: Dobře, že jste nehráli, je to ještě. Mějte se krásně, Zuzko, děkuju za hru, naslyšenou.
1: Moc vám děkuju, hezký den přeji, naschledanou.
2: Žijeme létem, žijeme muzikou na rádiu.

0: Máte milionové kolegy? No tak to vám můžeme jenom závidět. To je totiž fantastická věc, když chodíte do práce mezi lidi, které máte rádi. No a možná byste tyhle lidi taky rádi nějak odměnili. Nechte to na nás. My pro ně máme 7 písniček pěkně v tahu po 9. hodině. Svým milionovým kolegům můžete nechat zahrát ve vysílání Rádia Impuls. Přihlašte je na www.impuls.cz.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tady je Impuls a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V tuhle chvíli bychom vám měli říct, jak to vypadá na našich silnicích, ale počítač stávkuje a nechce to vůbec ukázat. Ale když mi dáte sekundu a já tady budu říkat něco, tak možná ten počítač znovu otevřu a dostanu se k těm příslušným informacím. A byla by velká škoda, kdybyste o to přišli, protože jsou opravdu nové a čerstvé a právě teď dostáváme do našeho vysílání. Tak už. Hodně plné jsou příjezdy k rozinskému letišti směrem od D7 a taky z pražského okruhu. Ucpaný je Pražský okruh směrem na letiště mezi Vestcem a Barrandovem. V opačném směru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. Přímo v Praze už vrcholí ranní špička, takže prosím počítejte s časovou rezervou. Dvě auta osobní se srazila na D5 na 56. kilometru ve směru z Plzně do Prahy. Po pojíždí se na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. A do Moravského kraje zdravíme našeho dopravního agenta. Raptore, povídej, kde čekají řidiče komplikace.
2: Jdete z Bruntálu na Krnov a jak je nový obchodek se staví, tak se to tady šplajcovalo. Policie to bude teďka všechno vyhánět s tama, takže to tady vypadá na půl hodiny. Doporučuji tady vůbec kamionům nejezdit, zůstanete zašplajcovaní.
1: Konečně jsem se vydýchal. No, není nad trochu ranního adrenalinu, taky se ozvěte. 605 222 007. Co bylo na letošní benátské nejtěžší, tedy aspoň zatím během příprav, tak potom bude pátrat náš zuřivec už za chvíli tady na Impulzu.
3: Je mi 17, problém jen v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám,

0: Čtvrteční ráno, teď máme 8 hodin a 22 minut. V Liberci to dnes vypukne. Začíná Benátská s Impulzem a Aleš Růžička musí být u toho.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: Aleši.
2: Impulzovi, my vás zdravíme do pražského studia. Ještě jednou, i když teda zdravíme všechny naše posluchače do celé České republiky. My jsme na severu Čech celý to týden a já jsem se musel zastavit dneska jako v ten první den Benátské s Impulzem právě tady v běžeckém areálu Vesec. Benátská s Impulzem 2026. Pavle, ahoj. Pavel Mikes, organizátor Benátské s Impulzem. Tak jenom mi řekni, co ti dalo nejvíc práce na letošní Benátské s Impulzem?
3: Už ten tým máme hodně jakoby profesionální, respektive ty lidi už tady pro nás dělají mnoho let, takže s tím areálem jsme se po těch 10-12 letech zžili, takže už opravdu to jde jakoby samospádem, ale samozřejmě se vždycky najde nějaký zádrhel, ať je to, že chybějí nějaký ploty, nebo chybějí, že si něco někdo objednal, nespomene se na poslední chvíli, a bohužel se to všecko dováží, tak pak se řeší, ale musíme to dovíst, ale bude to tady za 4 hodiny a tak dále.
2: Ty to potřebuješ teď?
3: A on to potřebuje.
2: Jo, jo. To jsou ty telefony, co jsem měl v ruce pořád a jeden na druhý počkej.
3: To jsou ty telefony, ano, přesně tak, takže furt se něco najde, ale jak říkám, snažíme se ty přípravy dělat tak, aby už jsme tady na tom festivalu řešili jenom to, co máme tady.
2: Areál se otvírá ve 14.30 a vlastně, jestli se koukám na první program správně, tak 16 hodin 30 minut, Magna hudební stán, 16.30, kapela Budulínek. To je první program této Benátské s Impulzem.
3: Ano.
2: Na co se těšíš dneska třeba ty?
3: Já se určitě těším na Horký Žeslíže.
2: Jasně.
3: A potom se určitě těším na Záviše.
2: Ano. Jinak dneska třeba Impulzovi ještě na TCN Energie Stage Petr Nať a jeho Indigo, Richard Miller, No Name, Miraj. A jak jsi říkal, ty Horký Žeslíže, to je velký program už určitě na ten čtvrtek.
3: Ano,
2: jako, jo,
3: my prostě jsme se koncipovali, že jsme zase po nějaké době, je to tady vyhlášený, lidi se těší, takže letošní čtvrtek je koncipovaný jako slovenský večer.
2: Dneska ve 14.30 se otevírá tento areál, tady vedle Liberce, na Benátské si plus 2026, tak přijďte a užijte si už čtvrteční program. Pavle, ať se daří, všechno
3: díky.
2: Co nejvíc bez starostí, užijte si to a my se tady budeme potkávat. Měj se krásně, ahoj.
3: Díky, ahoj.
0: Benátské, zdar.
1: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodýl. Chuť nezná hranic.

0: Tady jsou impulzové čtvrtek 23. července. Dnešní počasí bude, no, takovým hezkým českým slovem nevyspytatelné. Meteorologové tomu říkají proměnlivo. Chvíli bude tak a chvíli úplně jinak. Čekají nás přehánky, nejvíc jich zaznamenáme na severní Moravě, ale k večeru se začne vyjasňovat, nejdřív na Šumavě, potom i dál, a teploty dnes do 22 stupňů Celsia. Kutná Hora má teď oblačno, slabý déšť, 14 stupňů Celsia, zdraví nás Mirek, Martina píše z Ústí nad Labem, kde je právě 11 stupňů Celsia, a ještě pohled do Milovic, tady nás poslouchá Filip, a na teploměru právě 14 stupňů Celsia.
1: Zítra vychází týdeník Téma. Pravda o plísních v potravinách. Kdy se mají odkrojit a kdy naopak jídlo už raději vyhodit. A navíc v čísle velká zpověď herce Jakuba Koháka. Čtěte už zítra v týdeníku Téma.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus je...
5: 9:30, zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Srážka s člověkem zastavila vlaky ve východní části Prahy, končí v Satalicích a Horních Počernicích. Šéfka zprávy nemovitostí Hradce Králové Bernharová rezignovala po podvodu ve firmě za 46 milionů korun. Šéfové diplomacie Spojených států amerických a Ruska Marco Rubio a Sergej Lavrov hovořili ve filipínské Manile o Ukrajině. Prodej nových osobních aut v Evropské unii v červnu meziročně stoupl o 13,5%. A fotbalisty Hradce Králové čeká úvodní zápas druhého předkola Evropské ligy s Tromso. Jablonec nastoupí v chorvatském Varaždínu do kvalifikace konferenční ligy.
0: 9:30, startuje Benátská s Impulzem. A jaký byl první festival pro naši glosátorku Zuzanu Bubílkovou? No, Bubu se zeptáme už za malou chvíli. Teď Jeleni.
6: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Čtvrteční ráno 23. července. Všichni milovníci festivalu na tenhle den čekají, protože začíná Benátská s Impulzem. A s tím i tři dny živého vysílání Rádia Impuls přímo z areálu Vesec u Liberce. Taky pro vás máme tři živáky. Dnes večer od 8. živák No Name, zítra potom David Koller a v sobotu Michal Hrůza s kapelou Hrůzy. No a jaký je nejsilnější festivalový zážitek naší glosátorky Zuzany Bubílkové? Bubu, dobré ráno.
1: Zdravím, Impulzovi. Když jsme bydleli v Bratislavě, kousek za naším domem začínal Lesopark Železná studnička s letní festivalovou scénou. Vystupovali tam esa tehdejší slovenské populární scény, včetně dlouhovlasého mladinkého Petra Nadě, kterému se tehdy přezdívalo podle jeho obrovského hitu Profesor Indigo. Festival jsem mohla poslouchat ze zahrady, ale na Petra jsem se šla podívat osobně. Bylo narváno, o plazmách se tehdy nikomu ani nesnilo a tak jsem se snad poprvé a naposledy v životě vyšplhala na strom, abych Petra viděla osobně. Když čtu, že na Benátské noci s Impulzem bude vystupovat znovu, mám chuť k Liberci zajet a aspoň v duchu se vrátit o 45 let zpět.
0: No a Zuzano, opravdu to uděláte?
1: To víte, že ne. Na festivalech jsou mladí lidé a kdybych tam přijela, připomněla bych Petrovi, jak jeho původní publikum zestárlo. A to bývá šok. Vystupovala jsem se Standou Hloškem. Najednou k nám do šatny vešla usměvavá babička, povídá: Stando, ahoj, vzpomínáš si na mě? Viděla jsem, jak Standa urputně listuje v paměti a nic. Připomeňte se mi, no proč mi vykáš, když jsme spolu chodili na základku. Když odešla, Standa povídá, já sta dnes tu písničku holky z naší školky ani zpívat nebudu. A po chvíli dodal, ještě mám doma schovaný ten kostým, ve kterém jsme to zpívali. Donedávna jsem se do něho i vešel. Vaše Zuzana Bubílková.

0: Za 2:03, 9:15, čtvrtek 23. července, je to tady, začíná Benátská Sympóza, začneme odpoledne, my se vás ptáme na váš první festival, kdo tam hrál, s kým jste tam šli, napsal nám agent GoGo, na svůj první festiák stále čekám, no, mohla by to klidně být naše Benátská Sympóza, dále napsal Míla, nebo napsala Míla, můj první festival byla Porta v roce 83 v Plzni na Lochotíně. Smali jsme pod Širákem a hrozně jsme v noci promokli. Hrál tam Pacifik, který mám ráda do dneška. Takže ta Míla, děkujeme. A ještě Dáša, můj první velký koncert naživo, Kyjovské letní kino a skupina Plavci, Honza, Radek a spol. Děkujeme, že vysíláte s námi. Za chvíli Hana Zagorová, Petr Rezek a písnička Sympózovic krabičky.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: FM muzikou. Českou muzikou. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tradičně po pojíždí D1 před Brnem směr z Prahy mezi 178. a 196. kilometrem. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu osobáku s nákladňákem na silnici číslo 38 za Jihlavou směrem do Havlíčkova Brodu. Připravte se na zdržení v koloně. Práce silničářů brzdí provoz na trase z Pelhřimova do Humpolce mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem. Pomalu to jede na pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zličínem a Jinočany. Hodně plná je proto i plzeňská D5 před Prahou. Ucpané jsou příjezdy k ruzinskému letišti směrem od D7 a taky od pražského okruhu. A v Praze si postojíte na Barandovském mostě a v Dobříšské směrem na Smíchov a taky na příjezdech do Kbelské od Novopatské a Cínovecké. Když vám přejeme šťastnou cestu, dobrý dojezd a taky se ozvěte do naší dopravní linky 605 222 007 anebo na naši mobilní aplikaci. Ve studiu Vlasta Korec.
2: Ahoj Ludvíčku.
1: Vlasto, dneska jsem tady na tebe sám. Klára si nechává dělat hlavu, aby byla nejkrásnější na Benátkovském.
2: No tak když má odpoledne nebo podvečer moderovat a musí se na to ráno připravit, jasná věc.
1: Ale počas je trochu škodolibé k tomu kadeřníkovi.
2: Na Benátské se to vždycky tak nějak s tím počítá, s tím deště, tam se to dá zvládnout.
1: Máme vtip?
2: Své o tom vím. Vtip mám. Víš, co to je důchod?
1: Nechám se překvapit.
2: Dobře. Důchod je nevelká suma peněz, která je přenášená ze správy sociálního zabezpečení do lékárny prostřednictvím důchodce.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Tady jsou čtvrteční impulzovy, jdeme finálovat. V Liberci dnes startuje Benátka s impulzem, už víme, že hlavní hvězda skupina Roxette nemá hvězdné manýry, že pořadatelé museli zpevnit příjezdovou trasu, že naše ranní moderátorka Klára dala přednost make-upu na večer před ranním vysíláním, že naše glosátorka Bubu nechce chodit na oči Petru Naďovi a že vám na Impulzu nabídneme hned 3 živé koncerty přímo z Benátské. No a dnes ráno to konečně cinklo v Halo, tady Impulzovi.
1: Halo, tady Impulzovi.
0: Ano! Vážně, už jsem přestával doufat, že se to taky někdy povede. Povedlo se to právě teď. Zuzano, máte na svém účtu 10 000 korun. Já vám přeju krásné ráno.
1: Moc děkuju.
0: Už víte, co uděláte s penězi?
1: Vůbec nevím.
0: Když jste viděla to vyzvánění, napadlo vás, že bychom to mohli být my Impulzovi?
1: Ano, napadlo.
0: A byli jsme to opravdu my, teď máte 10 000 korun. No a Zuzko... Může z toho být 20, co vy na to?
1: Ne, ne, děkuju, jste hodný.
0: Mějte se krásně, Zuzko, děkuju za hru, naslyšenou.
1: Moc vám děkuju, hezký den přeji, naschledanou.
0: A dobrá zpráva na závěr, zítra hrajeme znovu o balík.

0: Je to tak, život je báječný, žijte ho tak, jak nejlépe umíte, protože utíká moc, moc rychle. A jednou se zdá, že je moc krátký, ale já filozofovat nebudu, nechte si to na sobě. Tuhle zodpovědnost a zvládněte to fantasticky. Ladíte Impulse, za chvilku ve zprávách se dozvíte, že Brusel patří mezi 20 nejdražších metropolí na světě, takže až tam pojedete, rozbijte prasátko. A co dnešní počasí? Za pár hodin začíná Benátská s Impulzem. To jistě stoprocentně víme, ale my čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost s místními přeháňkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. Nejvyšší teploty 18 až 22.
1: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Road trip bez plánu? Co takhle kuřecí stripsy? Partnerem českých prázdnin rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodýl. Chuť nezná hranic.
4: Benátská s Impulzem klepe na dveře. Pohřišovaný polský básník zahynul na Slovensku. Do pohárové Evropy vstoupí první české týmy. Je 9 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Benátskou s Impulzem si užijete i z vašich domovů. Přímo v areálu ve Vesci u Liberce totiž budeme mít mobilní studio, ze kterého dnes, zítra i v sobotu netradičně odvysíláme čas odpoledního a večerního bloku. Těšit se můžete i na rozhovory s umělci, které na Benátské vystoupí, jde třeba o Miraje Navrátila, Richarda Millera nebo členy skupiny Činasky. Další festivalové plány nastínil náš programový ředitel Ondřej Cikán.
5: Kromě toho, že tam přivítáme hromadu famózních hostů, tak taky lidem přineseme aktuálně a exkluzivně 3 živé koncerty. Ve čtvrtek to budou No Name, v pátek to bude David Koller a v sobotu to bude Michal Hrůza s kapelou Hrůzy.
4: Benátská s Impulzem začíná ve Vesci u Liberce dnes otevřením areálu ve 14 hodin 30 minut a potrvá až do soboty. Dění na festivalu budou podrobně monitorovat také naše sociální sítě. Soud rozhodne o prodloužení vazby 4 obviněných z útoku na pardubickou zbrojovku. Uskuteční se formou videokonference bez fyzické přítomnosti obviněných. Z 11 zadržených je 8 lidí ve vazbě v Česku, další 3 zůstávají v Polsku. Policie je podezírá z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Obvinění mají stanout před soudem kvůli požáru výrobní haly zbrojovky LPP Holding z letošního března. Požár způsobil škodu ve stovkách milionů korun. Varšavský básník Piotr Kušmirek zahynul na Slovensku. Policie po něm pátrala jako po nezvěstném více jak rok. Muž zemřel při nehodě, nejspíš ho srazil vlak. Slovenská policie neznala jeho totožnost. Podle polských médií ho na Slovensku pak pohřbili bez vědomí jeho rodiny. Totožnost neznámého muže vyšla najevo až nyní, kdy podle policie potvrdili testy DNA. V Bruselu si na dovolené sáhneme hluboko do kapsy. Podle nové studie patří belgická metropole mezi 20 nejdražších na světě. Za posledních 10 let se ceny v belgické metropoli téměř zdvojnásobily. Studie Deutsche Bank Research Institute letos srovnává 69 měst na 6 kontinentech. Mezi nejdražší města pro večerní posezení patří australské Melbourne a Sydney. Mezi městy kontinentální Evropy vévodí společně s Bruselem žebříčku Paříž, Helsinky a Oslo. Naopak nejlevnějšími evropskými městy pro noční život jsou Istanbul, Varšava a Madrid. Praha obsadila v žebříčku 41. místo. Fotbalisty Hradce Králové čeká velký den. Otroci se po 30 letech představí v pohárové Evropě. První kvalifikační zápas čeká také Jablonec. Podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
6: Pěkné dopoledne. Králové hradečtí fotbalisté zahájí cestu poháry až za polárním kruhem. Novou sezónu odstartují na hřišti norského Tromsø. Východočeši v minulém ročníku uhráli nejlepší umístění od titulové sezóny v roce 1960. Díky čtvrtému místu měli původně jít do druhého předkola konferenční ligy. Korupční kauza kolem vítěze domácího poháru Karviné ale spustila škatulata. UEFA Karvinské vyřadila ze svých soutěží a Hradec Králové si díky tomu polepšil, dnes tedy rozehraje druhé předkolo Evropské ligy. Zápas v Norsku začíná v 7 večer. Stejná aféra katapultovala do Evropy Jablonec, který byl původně mimo pohárové pozice. Severočeši se dnes představí na hřišti chorvatského Varaždínu ve druhém předkole fotbalové konferenční ligy. Jablonec se s pohárovou atmosféru zkusí po 5 letech. Utkání začne v Chorvatsku ve 20 hodin. Odvety jsou na programu za týden ve čtvrtek. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
0: Počkej, Vítku, ty fotbaly startují už dneska?
6: Dneska už začíná sezóna pro dva české fotbalové kluby.
0: Skvělá zpráva, díky, ahoj.
6: Ahoj.
0: Další skvělou zprávou je to, že za chvilku hraju pro milionové kolegy, ale nejdřív těch 7 pecek v kuse a bez reklam odstartuju hitem Všechno nebo nic, zpívá Eva.
1: Dnes s dobrým kurcem na Rádiu Impuls.

0: Miltonoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Za chvilku budeme hrát pro milionové kolegy. Ovšem první otázka, kdo je na druhé straně telefonu? Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, tady Míša.
1: Míšo, odkud voláte a komu chcete zahrát? Kdo jsou vaši milionoví kolegové?
2: Já volám ze Stanovic a chtěla bych zahrát pro celé povodí.
1: Pro celé povodí?
2: Pro ty, co se starají o naše vodní toky a tak dále a tak dále. A je to povodí Ohře.
1: Povodí Ohře, ale to musí být obrovská armáda lidí.
2: Obrovská a všichni jsou super.
1: A v čem jsou super? V čem jsou milionoví?
2: Každý ví, co má dělat a všichni si navzájem pomáháme.
1: To zní nádherně. No já děkuji také vám, že myslíte na své kolegy a že jim chcete zahrát. Tak to má být. Máte teď nějaké starosti, co průtok vody?
2: Teď máme málo vody, takže čekáme, až zaprší.
1: Tak ono možná zaprší a ten stav vody se zlepší. A ještě jedna otázka na závěr. Jak probíhala registrace u nás na adrese www.impuls.cz?
2: Úplně jednoduše, je tam všechno krásně popsané, stačí vyplnit, poslat a hotovo.
1: A ještě jedna otázka poslední. Co si myslíte, že se teď děje v kancelářích kolegů, kteří slyší tohle hlášení a tohle přání?
2: Určitě jsou vyjevený.
1: Dobře, tak buďte taky příjemně vyjevená. Děkuji moc a mějte se fantasticky. Naschledanou.
2: Krásný den, naschledanou.
1: Naschle.
0: Poděkujte svým milionovým kolegům. Stačí se přihlásit na impuls.cz.

never needed anyone. And making love was just one.

0: Chcete-li zahrát pro své milionové kolegy, tak můžete. Kdo jsou to milionoví kolegové? To jsou ti, bez kterých si to v práci neumíte představit. To jsou ti, na které se do práce těšíte, kteří se s vámi podělí o svačinu, kteří vám udělají kafe. Těch lidí je opravdu jenom pár a proto je dobré jim postavit hudební piedestal, který se bude skládat ze 7 pecek v kuse a bez reklam na vlnách Rádia Impuls. A navíc vy můžete říci, kdo to je. Takové privilegium máte k dispozici. Stačí se zaregistrovat na www.impuls.cz, no a zanechte kontakt, zanechte telefonní číslo a já se o všechno velice rád postarám. Naše vysílání proudí dál. Mekeš Birka, David Birka, Nejsi sám, už za chvilku, a potom Aerosmith. Jedna taková pecka z filmu, ve kterým se zachránil svět. Jak se to vždycky děje v těch amerických filmech.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Ochutnejte veggie mleté Nature's Promise za 54,90 nebo mix Koleslav za 29,90. Albert.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: filmového Armagedonu se přesouváme na hudební Armagedon. Ano, Benátská s Impulzem je tady. Oblíbený festival už za pár hodin odstartuje v areálu ve Vestci u Liberce. Benátskou vyhlížím společně s reportérem Vítkem Zábranským. Vítku, dobré dopoledne, začněme cestou. Jak se do Vestce návštěvníci dostanou?
1: Pěkné dopoledne, sportovní a rekreační areál leží nedaleko Liberce u silnice R35. Z Prahy je to asi hodinka cesty ve směru od metropole i Děčína je důležité z jedna exitu 25 Liberecích. Tam už organizátoři zajistili přehledné značení cesty až na parkoviště. Pak je samozřejmě možnost dojet do Liberce autobusem nebo vlakem. Z centra krajského města začne po 14. hodině jezdit pravidelná kyvadlová doprava. Benátská s Impulzem probíhá kompletně bezhotovostně, všude tedy zaplatíte kartou, mobilem nebo hodinkami. Zároveň bude možné si dobít jednorázovou festivalovou kartu.
0: Vítku, pojďme k samotnému programu. Co dnes, tedy ve čtvrtek, návštěvníky benátské čeká?
1: No, budou se ve Vestci houpat ve slovenském rytmu. Na hlavní scéně vystoupí v bloku nazvaném Slovenský čtvrtek Petr Naď, Richard Miller, Horký Žeslíže a No Name. Mimochodem, vystoupení kapely kolem frontmana Igora Timka odvysíláme od 8 večer živě v našem vysílání. Takže i posluchači na dálku dostanou kousek benátské přímo do svých domovů nebo aut.
0: To je paráda, ale to nebude úplně všechno. Na místě se chystá tradičně také naše mobilní vysílací studio.
1: Přesně jak říkáš, během odpoledne se dnes, zítra i v sobotu kompletně přepneme z Prahy do Vestce. Přímo z festivalového areálu tak uslyšíte moderovaný blok, včetně zpráv nebo několika rozhovorů s interprety. A my už na místě máme od včerejška nedočkavého zvěda kolegu Tomáše Kabáta, který bude dění na benátské podrobně monitorovat. Prohlédnout si byl právě i naše mobilní studio a není nic víc než očitý svědek. Tady je malá ukázka.
2: Zázemí bude jen pár kroků od hlavního vchodu do areálu, tak jako loni. Celé stojí na malém pojízdném pódiu o rozměrech 6x6 metrů. Jednotlivé strany pokryjí grafické prvky. Letošní technologie přenosu bude novější než v loni.
1: A my se na ní těšíme. Já ještě připomenu, že pokladny se otevřou dnes ve 13 hodin, areál pak o hodinu a půl později.
0: Benátskou připomenul tady teď ve studiu reportér Vítek Zábranský. Vítku, děkuji, naslyšenou.
1: Hezký festivalový den.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzové.

0: krátký, ale velice povedený let na křídlech iluzí s Václavem Neckářem, navíc v Impulzovic krabičce. Za chvilku doprava D1 před Brnem směrem z Prahy popojíždí mezi 178. a 196. kilometrem. Poté už za chvilku Roxetia nebo kapela Oceán.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na dálnici D1 je silný provoz mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. Navíc na 187. kilometru blokuje levý pruh nehoda dvou osobních aut. 6 kilometrů dlouhá kolona je na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně a pokračuje i na Pražský okruh k Ořechu. Kolonu čekejte i na D7 kvůli omezení u letiště, v obou směrech má přes kilometr. Kvůli opravované Kbelské se táhnou kolony na Novopatské už od sjezdu z Mladoboleslavské D10 a v opačném směru popojíždí Cínovecká od Březiněvci. Na trase z Jihlavy na Havlíčkův Brod u Zvonejova se v obou směrech tvoří kolony kvůli omezení. Zdržíte se i na tahu z Pelhřimova na Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov. Global Assistance Martina.
1: Ještě se podíváme do Moravskoslezského kraje. Naše dopravní agentka upozorňuje na policejní hlídku. Kde přesně?
3: Nevím, všichni, co jedete z Ostravy na Havířov Porodné, na úrovni Šenova odbočky, radarový kudy, jak odchytil jednoho rysíka, že asi tady budou operovat, dávejte bacha.
1: Ano, děkujeme za upozornění, ale my, kdož dodržujeme pravidla a především rychlost, my se ničeho a nikoho bát nemusíme. Číslo k nám 605 222 007, případně se můžete ozvat přes aplikaci, ale teď už si vychutnejte takovou správnou snídani. Milk and toast and honey. I když je podávána později, tak pokud je podávána od kapely Roxette, tak je to naprosto nejlepší kombinace.
4: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Tady Impuls, krásné dobré dopoledne, za chvilku bude 10. Ve zprávách se dozvíte, že zájem o koupi nových vozů v Evropské unii pokračuje a stále stoupá. No a co dnešní počasí, věřím, že vás potěším, a když ne, tak to nějak překousneme. Čekáme proměnlivou, převážně velkou oblačnost s místními přeháníkami, které budou četnější v severovýchodní polovině území. Sporadicky se objeví i bouřky, to dáme, ne? Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Zprávy chystá Kateřina Palajová, je už ve studiu. Káťo, ahoj.
1: Ahoj, Vlasíku.
0: Tak, pojďme se do toho pustit.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Haló, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Haló, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Přes 50 umělců vystoupí na Benátské s Impulzem. 10 000 turistů utíká ve Francii před požárem. Policie si došlápla na kempující rybáře. Je 10 hodin. Začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Dnes startuje Benátská s Impulzem. Těšit se můžete na více než 50 známých umělců, 4 stage a zábavu i mimo areál festivalu. Program Benátské s Impulzem potrvá ve Vesci u Liberce až do soboty. Na festivalu vystoupí například kapela Lucie, Činasky, Roxette nebo Miraj. Na Benátské můžete potkat třeba i naši ranní moderátorku Kláru Šedovou.
6: Já budu moderovat hlavní stage s Ondrou Cikánem, takže to bude nová zkušenost a těším se vlastně na tuhle tu novou zkušenost a těším se na lidi, těším se na tu atmosféru, těším se na prostředí. Prostě myslím si, že Benátská s Impulzem bude stát za to.
4: Festivalový areál se dnes otevírá ve 14 hodin 30 minut. Atmosféru Benátské s Impulzem přeneseme i do našeho vysílání. Přímo v areálu budeme mít mobilní studio. Od 20 hodin navíc živě odvysíláme vystoupení slovenské skupiny No Name. U francouzského Bordeaux probíhá kvůli lesním požárům rozsáhlá evakuace. Úřady preventivně stěhují asi 10 000 turistů a 1000 obyvatel. Asi čtvrtina rekreantů už nalezla dočasné ubytování v okolních letoviscích. Požár se rozšířil na více než 2000 hektarů. Podle místní prefektury se nikdo nezranil.
5: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
4: Policie si posvítila na kempující rybáře. Ti často netuší, že porušují vyhlášku. Pokud se totiž někde usadí nelegálně, mohou za to dostat pokutu na místě až 10 000 korun. V případě opakovaného přestupku i 70 000. Takto tábořících rybářů přibývá. Často přijíždí s celou rodinou a nechávají za sebou nepořádek. Policie proto na přehradách začala s rybářskou stráží kempování kontrolovat. Pokud jen za letošní léto už padly podle zpravodajského portálu iDnes.cz desítky. V Česku je zhruba 300 000 členů rybářských svazů a zhruba stejný počet sportovních rybářů. Za loňský rok zaznamenalo 200 000 rybářů zaregistrovaných v systému elektronických úlovkových statistik přes 4,5 milionu docházek k vodě. Zájem o koupi nových vozů pokračuje. Jejich prodej v Evropské unii v červnu meziročně stoupl o 13,5%. Prodalo se 1 148 000 vozidel. Dál posílili čínští výrobci. Jejich tržní podíly za prvních 6 měsíců roku však zůstávají zatím skromné a pohybují se kolem 1 až 3%. Z největších automobilových trhů zaznamenalo větší růst Německo, Francie a Španělsko. Spoustu změn proběhlo před startem nové sezóny ve fotbalovém Slovácku. V Uherském Hradišti rozhodně nechtějí opakovat boj o záchranu. Na trávníku i mimo něj se představí spousta nových tváří.
7: Horké léto ve Slovácku, to bez debat. Do práce naskočila ikona klubu Michal Kadlec v roli sportovního manažera a že se činí. Mezi posilami zajímavé tváře, například Lukáš Vodlický, David Puškáč, Řek Niarchos či Behirače z pobřeží Slonoviny a samozřejmě trenér. Do Baníku odešel Roman Skuhnavý, lavičce i kabině teď velí Jan Jelínek, donedávna trenér Bčka Pražské Slávie. Cíl jasný, rozhodně nezabřednout do bojů o záchranu, jak tomu bylo v sezóně minulé. Jan Čada, Rádio Impuls, Uherské Hradiště.
0: Za chvilku v rámci dopoledního vysílání budeme cestovat společně s Jirkou Kolbavou, vyrazíme do Polska, ale za chviličku pojedeme s úsměvem.
2: Dopoledne s Dobrým Kurcem na rádiu Impuls.

všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, je to tak, náš projekt Úsměvavý pokračuje dál a do vysílání se hlásí náš kolega Vláďa.
2: Ahoj, tak slyšíte kolem mě takový zvláštní hluk a žádné auto, To protože se ještě nacházíme před naším výjezdem v garážích Rádia Impuls. Dneska to nemáme daleko, to je moje nápověda. Nemáme to vůbec daleko, dneska od našeho studia, tak kdo by nevěděl, podívejte se, kde sídlíme. To je nápověda na místo setkání po 14. hodině. Tak ještě tady v klidu právě v garážích v autě všechno pro vás připravujeme. Všechny odměny, tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, káva Viva na měsíc. Všechno pro vás máme za to, když přijedete jako první s aplikací OMV MyStation. Těšíme se na vás. Budiš zahájeno dnešní výjezdové klání. Jezdím s úsměvem. Vidíme se.
1: Dobře, Vláďo, děkuji za nápovědu. Je, myslím si, víceméně jasná. Tak snad jen ten čas, ale ten je taky konstantní, tak si myslím, že už asi víme, kdy bude to finále a především kde. Za chvilku doprava kolony máme na D7, podíváme se na Pražský okruh, na jižní spojku. Moc nám to nejde na zmíněných úsecích.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jdeme na silnice, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dvoukilometrové kolony v obou směrech čekejte na D7 před omezením na exitu 2 letiště. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V opačném směru k letišti na 16. kilometru bouralo osobní auto a i zde se zdržíte v koloně. V Praze je uspaná jižní spojka mezi Krčí a Barandovským mostem ve směru do centra. Přerušovaná kolona převážně kamionů popojíždí na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 174. a 196. kilometrem. Co se děje na D35, to se ptám našeho agenta 007.
2: Z Ostravy na Olomouc od 283. kilometru silničáři sekají středový pruh, tak opatrně, ať do nich nikdo nevrazíte, ať se všichni šťastně dostaneme domů.
1: Výborně, děkuji za tohle upozornění, běžná údržba tam musí probíhat. No a na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrné kolony v úseku Velký Rybník Vystrkov. Závěry z hlídky. Haló?
3: Trasa Chomutov most, možná i zpátky, právě teď řádí šedá škodovka, to dva lupínci, Kobra 11 a měřej rychlost, tak bacha na ně.
1: Tak bacha na ty dva lupínky a na tu šedivku. 605 220 2007, kdyby něco, ozvěte se.

0: Těsně před koncem pracovního týdne se štěstí usmálo na posluchačku Zuzku.
1: Haló, tady jim puzzle.
2: Ano! Přesně tak, ano, vážně, už jsem přestával doufat, že se to taky někdy povede. Povedlo se to právě teď, Zuzano, máte na svém účtu 10 000 korun, já vám přeju krásné ráno.
1: Děkuju.
0: Skvělá zpráva z dnešního rána, chcete-li i vy být na tomhle místě, to znamená na pozice vítěze, který je o 10 000 Kč bohatší. Stačí proto udělat jedno jediné, poslouchat Radio Impuls, ráno zvedat telefony s výherním sloganem Haló, tady Impulzovi, no ale abyste mohli ten telefon zvedat, měli byste se zaregistrovat. Registrace možná na www.impuls.cz a nebo v naší aplikaci. No a když se budete přihlašovat, tak společně s námi můžete i cestovat, protože po písničce od kapely No Name se do vysílání přihlásí cestovatel Jirka Kolbava, který brázdí Polsko.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
4: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
5: Sex spray přebije i Alzheimer.
4: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
5: Jsme krásný, jsme královný, jsme bardotský.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
7: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
8: Už tam budem?
9: Nech toho!
8: Už tam budem?
9: Přestaň! Štíhá mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
10: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Tvaroh tučný Karlova koruna 250 gramů za 14,90 a meloun vodní kilo za 7,90. Penny.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, přeju ti hezké dopoledne, jsi stále ještě v Polsku.
2: Ahoj Václav, ano, ještě dnes a zítra popíšu všechny ty polské lokality, které jsem měl tu čest navštívit a inspirace, které jsem tady v tomto prostředí získal. A dneska začnu hradem, který se jmenuje Malbor, křižácký hrad, komplex ze 13. století. Ta lokalita leží v severním Polsku, pomořské vojvodství, tam se to nachází, na břehu řeky Nogat. A hrad byl založený v roce 1274 německým řádem rytířů, takže křižáci ji založili a bylo to sídlo velmistra. Oni získali dokonce svého času tento prostor také žoldneři z Čech a prodali ho polskému králi Kazimírovi. A ta rozsáhlá rekonstrukce, tak ta umožnila, že dneska můžeme navštívit absolutně fantastický, neuvěřitelný hrad. Takovou památku, která je současně největším hradem gotickým a největším cihlovým hradem na světě. A okamžitě si to každý na každém tom místě, tady v každém tom pohledu uvědomí. Já jsem ten hrad viděl z dálky, z několika různých úhlů a pak jsem si jej celý prošel. Tam je několik takových hradních oblastí a když se dostaneme do té centrální, tak tam je palác velmistrů třeba. A nebo mě velmi překvapilo středověké vytápění v podlahách a stěnách. Už tehdy měli naprosto důmyslné vytápění tohoto rozsáhlého hradního komplexu, který když vyjde počasí, a já jsem měl zrovna hezké počasí, tak ty cihly mají neuvěřitelný nádech barevný a vypadá to naprosto skvěle. Je to dokonale opravené. Musím říct, že Poláci mají skvěle opravené historické památky a ty, které byly zničeny třeba v průběhu času, anebo ty, které byly zničeny po druhé světové válce, byly naprosto citlivě a skvěle opravené. Alespoň ty, které já jsem tady při této cestě viděl. A o dalším, a to je dokonce technický zázrak, tak o tom vám řeknu po písničce.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Jirko, Polsko je velmi, velmi rozmanité. Co bys nám ještě doporučil, když se vypravíme právě do téhle země?
2: Elbląski kanál. Já jsem se svezl na kanálu, kde lodě plují ne jenom ve vodě, ale kde se také na té technické památce dostanou dokonce na trávu. Překonávají výškový rozdíl jednotlivých částí kanálu po kolejích, na takových speciálních podvozcích. Z kluzavkách dokonce, tak by se to dalo říct, mezi jezery. A to je naprosto neuvěřitelný zážitek. Něco takového jsem nikde na světě neviděl a pokud vím, tak ani snad nikde jinde na světě neexistuje. Ta loď vždycky najela na speciální vozík, takový kolejový, to znamená naplula tam, že to je schováno pod vodu. A ten posléze vyjel ven a tu loď vyvezl výrazně výš, třeba 50 až 100 metrů výš. Někdy ta celá dráha, ta kolejová, byla třeba 500 metrů dlouhá. A proti nám často to plula nějaká loď, ale ona, když jsme byli na volné vodě, plula a potom zase proti nám třeba jela právě na tom vozíku, takže jsme se míjeli dvě lodi. Ten mechanický systém je naprosto unikátní, pochází z 19. století a je poháněn pouze vodní energií. A to je to zajímavé, že se využívá spád vody. A ty vyhlídkové plavby, které se tu dnes konají, tak ty jsou naprosto ikonické a stojí za to si tady toto místo obhlédnout a nechat se svést. Zabere to přibližně možná až 2 hodiny. A je tam takový odborný výklad v polštině, ta paní byla velmi zábavná, která to tam všechno uváděla a člověk se dotkne výrazné, naprosto neobvyklé technické památky z 19. století. Moc jsem si to užil. Naslyšenou.
0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba. Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: jsme se Impulzovic krabička Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív. Jo, to je pravda. Nehoda se stala na pražském okruhu na 16. kilometru směrem k letišti u sjezdu na Slivenec. Dále třeba Dalibor Janda s jeho hitem 10 prstů pro život. Poslouchejte, nejen styly za volantem.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance. Pojďme se do toho pustit.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Na Pražském okruhu na 16. kilometru směrem k letišti u sjezdu na Slivenec havarovalo osobní auto. Kolona se přes tunely tvoří od Cholupic. Na výjezdu z Prahy na Chomutov je před omezením u letiště 3,5 kilometru dlouhá kolona. V protisměru má necelé 2 kilometry. Pomalý provoz je před Prahou na D5C směrem od Plzně od 6. kilometru. Na dálnici D1 je silný provoz mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy. Na trase z Jihlavy na Havlíčkův Brod u Zvonejova se v obou směrech tvoří kolony kvůli omezení. Zdržíte se také na tahu z Pelhřimova na Humpolec v úseku Velký rybník Vystrkov. Global Assistance Martina.
1: Doprava je pro tuto chvíli kompletní. Zkuste se ozvat, jestliže budete mít nějakou novinku na číslo 605 222 007.

0: Ivan Hlas a jeho skvělá pecka Malagelo. A jestli nevíte, co to je Malagelo, tak to je taková ta klasika v krabici. Krabicové levné víno. To startuje neskutečně. Ladíte Impuls, už za chvilku zprávy, tam se dozvíte, že za 16 měsíců bez placení v berlínském hotelu německý soud potrestal jednoho výtečníka a poslal ho do vězení. Na jak dlouho, to vám řeknou zprávy. No ale teď aktuální informace, které se týkají počasí. Dnes oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty 18 až 22 stupňů. Ve studiu Jiřínka Součková, dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Tak jdeme do toho za chvilinku.
1: Dobře.
2: České prázdniny s rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
3: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
2: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
4: Zbaleno na víkend v kempu? Co takhle Cezar v rep? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a vrepy Krokodil. Chuť nezná hranic.
5: Bardotky se řítí!
6: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
7: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
6: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
8: Jsme krásný, jsme královny,
9: jsme Bardotky.
10: Národná v Ostravě se na 3 týdny zavře. Pod Krušnými horami běží žně naplno. Petr Žela věší kopačky na hřebík. U zprávy 11 vás zdraví Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Ostravu čeká zatěžkávací zkouška. 1. srpna tu začne oprava téměř 6 kilometrů dlouhého úseku frekventované Rudné ulice. Práce potrvají 3 týdny. Doprava se svede do jednoho pruhu pro každý směr. Nájezdy a výjezdy přilehlé k uzavřenému jízdnímu pásu budou zavřené. Rudná ulice vede jako silnice 1. třídy napříč Ostravou. Protíná město ze západu na východ, na jedné straně pokračuje do Opavy, na druhé do Havířova. Češi rádi vyrážejí na dovolenou i solo. Nejčastěji si užívají volno sami lidé od 30 do 55 let. Mezi staršími cestují samostatně hlavně ženy. Zjistila to agentura ČTK. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková vysvětlila, že se snaží vyjít solo dovolenkářům vstříc.
11: Například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy. Mají krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází. Nebojí se tak sami cestovat.
10: Jednotlivci nejčastěji vyrážejí na cesty po hlavní sezóně. Největší zájem o solo zájezdy je podle cestovních kanceláří v září. Žně pod Krušnými horami jsou rychlejší než ty loňské. Zemědělci sklidili skoro 40% polí s obilím a 2/3 oseté řepky. Výnosy jsou ale menší, než doufali.
12: Zemědělci pod Krušnými horami se shodují, sklizeň je zatím slabší. Výnosy máme pod celostátním průměrem. U obilí jsou v porovnání s loňskem nižší zhruba o 1/5. U řepky jsme plus minus na průměru. Pokud vydrží počasí, během srpna by mělo být všechno pod střechou. Zatímco v ústecké části pod Krušnohoří sklizeň běží rychle. Farmáři z Karlovarského kraje patří k nejpomalejším. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
10: 16 měsíců bez placení v berlínském hotelu německý soud potrestal 3,5letým vězením. Za mříže půjde muž, který v hotelu žil i s partnerkou a 2 dětmi. Na recepci se po celou dobu vymlouval třeba na to, že prochází léčbou rakoviny nebo že mu schořel obytný vůz. Uváděl také, že mu pobyt proplatí jistý autoklub. Odsouzený zároveň musí zaplatit hotelu škodu v přepočtu za víc než 2,5 milionů korun. Milan Petržela ukončil fotbalovou kariéru. 43-letý záložník hrál naposledy za Slovácko. Rekordman v počtu ligových startů v lize odehrál během 22 sezon na 540 zápasů. Nastřílel 60 gólů. Petržela k tomu řekl, že fotbal je celý jeho život a určitě jej bude chtít hrát ještě pár let pro zábavu svou i fanoušků. No a na Impulzu už vám zahraje Vlasta, pokračuje dopoledne s Dobrým Korcem.
0: Jiřinko, prosím tě, mě teď schořila obytka, já bych chtěl u vás bydlet, víš, mě to zaplatí autoklub.
10: No, tak pak si to řeknem, jo?
0: Děkuju za zprávy, měj se krásně, ahoj. Aleš Růžička je na severu, určitě se ohlásí za půl hodiny, teď pro vás Xindle X Olga Lounová, Láska v housce.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento pátek přímý přenos z Benátské s Impulzem a David Koller. Začínáme v 18:00 v podvečer. David Koller a Živák na rádiu.

0: Tak jak jsem to říkal svým dětem, tak to řeknu Markovi. Máro, ještě se jednou vyspíš a máš už tady konečně ten pátek. Tady Impuls, dobré dopoledne. Chystám se na dopravu. Přerušovaná kolona na D1 na příjezdu do Prahy po D5. Tam máme taky přerušovanou kolonu. Je hodně míst, kde to nejede a my o nich víme. Za chvilku prozradím víc.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na shell.cz. Shell. Go well.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Je toho dost? Poslouchejte. Předušovaná kolona převážně kamionů popojíždí na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 174. a 196. kilometrem. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obou směrně kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do přerušované kolony na 5. kilometru a ta dále pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V opačném směru k letišti jsou přerušované kolony mezi Vestcem a Slivencem. V Praze ucpaná jižní spojka a Dobřížská mezi Krčí a vjezdem do tunelu Mrázovka a 2-kilometrové kolony v obou směrech čekejte na D7 před omezením na exitu 2 letiště. Letiště kolona konkrétně na D5.
2: Tak před tunelem valí. Je tady obrovská kolona, především kamionů. Něco se přímo před tunelem děje, jsou tam nějaký technický služby. Dávejte pozor, ať v té koloně do něčeho nevletíte.
1: Děkujeme prosím pěkně. Důležité hlášení, upozornění na možnou komplikaci, ale věřím, že všichni zvládnete a dobrzdíte, tak aby se nikomu nikde nic nestalo. 605-222-007, to je dopravní číslo sem k nám do naší dopravy. Volat můžete přes aplikaci, kterou stahujete zadarmo z Google Play anebo App Store. Přeji vám skvělý čtvrtek, je 23. července a bude čtvrt, teda bylo čtvrt na 12, přesně 11:20 právě teď.

0: Cyndi Lauper, americká zpěvačka, Hit Time After Time. Tuhle skladbu, to můžete použít kdekoliv. To může být romantika, může to být tklivé, může to být zamilované. Těch možností, kde si dosadíte tenhle skvělý hit, je opravdu hodně. Já to teď použiju jako explikaci k tomu, abychom se dostali k tomu, že můžete zahrát svým milionovým kolegům. Je to prosté a jednoduché. Registrujte se na www.impuls.cz, když máte kolem sebe lidi, kteří si zaslouží 7 pecek v kuse a bez reklam. To je porce neskutečná par excellence pro ty, kteří opravdu mají tu úžasnou vlastnost, že vám pomáhají, že jsou s vámi a vy cítíte neskutečnou symbiozu s lidmi, kteří si zaslouží tohle speciální poděkování. Mirája Summer Love už za chvilku u nás na vlnách Rádia Impuls. No a já mám ještě jeden velký hit, to bude zase další moje oblíbená pecka, když tady ve studiu bude volume hodně, hodně doprava. Mike and the Mechanics, Over My Shoulder.
1: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
2: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
1: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
3: Jsme krásný, jsme královný, jsme Bardotky.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Prosecco přesně v italském stylu?
8: To je Mionetto.
7: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
8: Mionetto.
7: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
8: Mionetto.
7: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
8: Mionetto. Víc než jen prosecco.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Tady to zve na celý náměstí, mám otevřený okna. Ostatně tahle pecka si to vždycky zaslouží. Over my shoulder, Mike and the Mechanics. Celý tento týden věnujeme severním Čechám. To nám dost dobře vyšlo, protože v Liberci zrovna dnes začíná Benátská s Impulzem. Nesmí tam chybět náš zuřivý reportér Aleš Růžička.
1: Na Benátské s Impulzem 2026 vystoupí spousta skvělých kapel. Nakonec program začíná dnes a končí až o sobotní noci a na všechno jsou připraveny 4 stage, ale jedno jméno je vždy největší tahák celé akce. Letos to budou švédští Roxette. A jak bylo náročné je do Liberce dostat, mi řekl hlavní organizátor Pavel Mikes.
2: My jsme rádi, že se nám to povedlo. My jsme je vlastně chtěli už loňským roce.
3: Ano.
2: Měli jsme je vlastně předpřipravený, ale pak tam došlo k nějakému malinkému reroncu a přijeli letos. Respektive přijedou.
3: Byli komplikovaný jako, nebo nebyli?
2: Po x letech kapela, která prakticky se chce, budou spát v Praze, přijedou hodinu před začátkem, odehrajou a pojedou. Daleko větší problémy nám dělají některé české kapely.
3: To mi řekni. Tak kdybyste nám dal do protikladu něco, někoho, kdo měl velké nároky, aby se pochopili, co to je to nemít a mít nároky.
2: No, tam je hlavně o cateringu a tak dále, a že každý chce být někde jinde, aby se nerušili.
3: Jakože z kapely, jo, jsou za 4 z kapely, každý má...
2: z kapely a oni trpí, jakože se nesnášejí, že ne. Se potkají jenom na podiu.
3: A tam se klanějí potom jako a držejí se za ramena.
2: No, přesně tak.
3: A pak jsou oddělení.
2: A pak se u každej šatnou, že protože prostě spolu nemluvějí a tak dále.
1: No, i tak to chodí v showbiznesu, ale nakonec je důležité, že pod pódiem je skvělá zábava a ta na Benátské určitě opět bude. Dnes to začíná v lyžařském areálu Vesec, kousek od Liberce. Tak hezký den. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
4: Vlakem na chatu? Co takhle chlebíčkového labužníka? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Krokodil. Chuť nezná hranic.
5: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

to by nebylo fér. Ano, já si půjčím název téhle písničky. Fér by nebylo, kdybych vám nepustil písničku Simplozovic krabičky, kdybych vás neinformoval o dopravě. Koronu čekejte na D10 před 40. kilometrem ve směru na Prahu, no a hned po dopravě Celine Dion, no a pak zase trocha té radosti, kterou můžeme najít v průběhu každého dne téměř kdekoliv. Stačí jen chtít.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistance. Martí.
2: Ahoj Vlasto, hezké poledne. Na D10 čekejte kolonu mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem mezi 44. a 40. kilometrem ve směru na Prahu. Na příjezdu do Prahy po D10 na úrovni Černého mostu před nájezdem na Novopatskou v koloně bouralo nákladní auto s karavanem. Silný provoz je na D1 mezi Ostrovačicemi a Brnem směrem od Prahy. 2,5 kilometru dlouhá kolona je na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. A na trase Střídku Místku na Slovensko v Hrádku bouralo osobní auto s nákladním. Zasahují tam záchranáři a kolony se táhnou z obou směrů. Z Global Assistance Martina.
1: Jedeme na matku všech českých dálnic D1 kolony.
3: 81. kilometr směr Brno, tak tam spravujou tam svodidla a je tam kolona cca 3 kilometry.
1: No jo, vlastně Honziku, je to tak, v Americe mají svou Route 66 a my máme matku všech dálnic a to je D1.
4: Je to tak a pak máme taky D10, na kterou bych rád nezapomněl.

0: vlakem a centrálem, nejdou semafory, řídí to tam pomáhač a chránič, buďte na něj opatrný, je to dost vošajství, šťastný dojezd.
1: Děkujeme, 605 222 007, naše dopravní číslo. Já se ještě pověnuje trochu radostem a pak ti to Honzíku
2: předám. Dobře, děkuju, ahoj.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Teta Selin na vlnách Rádia Impuls. V závěru dopoledního vysílání si klasicky připomeneme, že radost ze života tu můžeme najít i v drobnostech. Mezi vás vyrazili naši experti, nebo vyráží pravidelně každý den, Desito Mišák Ransdorf, který se zajímal o vaše nejlepší kamarády.
1: S kým máte přátelství na celý život?
2: No tak určitě s manželkou, no. Nějak to zatím funguje, tak doufám, že to vydrží na celý život.
3: S Peťulou, s tou se vidím obden, s tou jsou všechny možný akce od vejletu, po kavárny.
1: S kým máte přátelství na celý život?
4: Se svým kamarádem Kubou, se kterým se znám od první třídy. Hráli jsme si s autíčkama a dneska spolupracujeme.
0: A tohle je prostě k nezaplacení. Tohle jsou ty životní drobnosti a radosti, který dělají ten život velký. Posloucháte Impuls, přeji vám skvělý poslech.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Posloucháte Radio Impuls, v sobotu a v neděli bude, jak to říct, víc sluníčka než dnes. Já to říkám trošku zaobaleně, trošku tajemně, zcela zpravodajsky si to vezme za malý okamžik Jiřina Součková v relaxi. Co zítra, převážně oblačno, místy slabé přeháňky, teploty 21 až 25, na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia.
1: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Areál Benátské se otevírá návštěvníkům. Nafta za týden zdražila o víc než 4 koruny. Mladí Slováci kvůli bytové nouzi žijí s rodiči. U poledních zpráv vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Areál Benátské s Impulzem se chystá na první návštěvníky. Program našeho hudebního festivalu ve Vesci u Liberce začíná dnes. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že parkoviště pro auta už jsou otevřena.
3: Na Benátskou se dostanete po silnici číslo 35, na které musíte sjet na Dlouhý most a Šimonovice. Za exitem už vás povedou cedule Benátská až na vyhrazená parkoviště. Pokud nemáte zajištěné stání v rámci vstupenky, dokoupit si ho můžete na webu festivalu. Do areálu ve Vesci se dá dostat i hromadnou dopravou. Vlakem můžete dojet na Liberecké hlavní nádraží, na něm už stačí nasednout na speciální festivalovou linku 41. Autobus vás zdarma doveze za 10 minut až do centra dění. Mluvčí Liberecko-Jabloneckého dopravního podniku Martina Poršová mi řekla, že její jízdní řád vytvářeli na míru našemu festivalu.
4: Provoz linky začíná vždy hodinu před začátkem programu v ten daný den a končí hodinu po ukončení programu daného dne.
3: Kdo by chtěl z hlavního nádraží v Liberci dojít do veseckého areálu pěšky, čeká ho zhruba 5-kilometrová procházka. O něco blíž je nádraží Vesec u Liberce, kde se projdete zhruba 3 kilometry. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Díky. Na víkend se k nám vrátí léto. Během soboty se vyjasní a bude až 29 stupňů. To samé v neděli, kdy se ale začne během dne postupně zatahovat místy s deštěm a letními bouřkami. Jak vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu, v pondělí už zase teploty klesnou a bude deštivo.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
2: Benzín za týden zdražil o téměř 2 koruny, nafta o bezmála 5 korunu. Podle CCS je benzín nyní dražší ve srovnání s minulým týdnem o 1,80 korun na litru. Stojí zhruba 42 koruny. Litr nafty je dražší o víc než 4,50, stojí také asi 42 korun. V neděli skončila cenová regulace. Od pondělí čerpací stanice stanovují ceny opět volně. Ve srovnání s cenami paliv před rokem je benzin nyní o téměř 8 korun na litru dražší než loni a nafta o 9 korun. Každý třetí mladý Slovák bydlí u rodičů. Vyplývá to z nejnovějšího mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem je, že si nemůžou dovolit bydlet samostatně.
5: Mladí Slováci se na pracovnom trhu len rozbiehajú. Porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zarábajú najmenej. Ak neštudujú, sú častejšie medzi nezamestnanými. Ich čistý majetok poklesol najmä pre vysokú infláciu o 16%. Až pätina mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia a do rodnej krajiny sa neplánujú natrvalo vrátiť. Riešením je zlepšiť vzdelávanie, podporiť inovácie, modernizovať inštitúcie a zvýšiť kvalitu bývania. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Na mistrovství světa ve vodním slalomu jde do tuhého. V americké Oklahomě se dnes pojede o medaile. Česko má mezi kajakáři a kajakářkami svá želízka v ohni. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindíš, Jiří Prskavec a Kateřina Beková s Amálií Hilgertovou. Semifinálový program začne v 17 hodin, finále se pojede od 9 večer.
0: Posloucháte Radio Impuls, Benátská s Impulzem v Liberci, naše hlavní téma. Nicméně, kolem toho držíme i další radosti, třeba jezdím s úsměvem. Za chvilku se přímo z terénu ozve Vláďa Jaroš a řekne veškeré potřebné detaily. Tady je Honza Benešovský, se mnou muzika, Jelení Jana Kiršner, potom Činasky.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionoví

měl bych si boty zout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Posloucháte Radio Impuls Činasky živě už zítra na Benátské s Impulzem v Liberci. Obrovská akce začíná právě dnes, jsme tam. Teď ale pořád jezdím s úsměvem. Vládě Jaroš je ve vysílání, haló?
1: Ahoj, náš projekt Jezdím s úsměvem dnes opět aktivní, to můžeme potvrdit, ale přesto ještě teď neslyšíte hluk žádných aut, silnice, dálnice, a to protože stále máme čas na to, aby jsme vyjeli z našeho místa, odkud vysíláme. Tedy ještě jsme nevyjeli, protože jsme dneska hodně blízko od našeho rádia. To je malá nápověda, podívejte se, odkud vysíláme, kdybyste nevěděli, a schválně, kde se potkáme po 14. hodině. Jenomže pro toho, kdo za námi přijet nemůže, tak máme také teď odměny, takže vaše chvíle přichází. Pozorně poslouchejte naší otázku, abyste si vyhráli poukaz na 500 korun. Ten kupon si potom můžete utratit právě na čerpacích stanicích OMV. Otázka pro dnešní den. Pokud vozidlo nedosahuje na kopci 80 km/h, smí jet po dálnici? A teď nás zajímá vaše odpověď, napište nám. Máte k tomu ještě možnost získat nápovědu v aplikaci OMV MyStation, tak se tam podívejte, ať vyhrajete poukaz na 500 korun právě vy. Napište na WhatsApp 605 222 007, za 15 minut všechno vyhodnotíme.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná kolona převážně kamionů po pojíždí na D1 ve směru od Prahy na Brno. Mezi 178. a 196. kilometrem na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavi vjedete do kolony na 3. kilometru. 6-kilometrovou vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova ve směru od rakouských hranic. Ta fronta začíná už na dálnici A5. Na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrné kolony v úseku Velký rybník Vystrkov a na příjezdu do Prahy po D5 se vjedete do přerušované kolony na 8. kilometru. Fronta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Ozvěte se, doplňte nás. Připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu!

0: Pása pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej intimite.
1: Poslucháte Rádio Impuls. Pokud vozidlo nedosahuje na kopci 80-kilometrové rychlosti v hodině, smíjet po dálnici? To je otázka dnešního Jezdím s úsměvem. Správná odpověď rovná se poukaz na 500 korun k čerpacím stanicím OMV. Andreo, dobré odpoledne, zdravíme vás.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak co, já to ještě jednou zopakuju, jo? Pokud vozidlo nedosahuje na kopci 80-ky, smíjet po dálnici?
2: Ano, ano, tak já jsem aktivní řidička a to jsem věděla, prostě auto na dálnici nemůže vjet, když nedosáhne rychlosti 80 km za hodinu, nezáleží na tom, jestli jede na kopci nebo prostě před vjezdem musí tu rychlost dosáhnout.
1: Říkáte to velmi poučeně, zasvěceně. Co na to náš arbitr?
3: A správná odpověď je ano, smí, pokud zvládne jet 80 km v hodině na rovině. Gratulujeme.
1: Tak jste to řekla úplně perfektně. Ano, gratulujeme. Mějte se krásně, děkuju. Jezděte opatrně a poslouchejte Impuls. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.
1: Vláďo.
3: Poukaz máme rozdaný, slyšeli jsme všichni. Teď se pojďme věnovat dalšímu rozdávání odměn. To už bude osobní, ne přes naše vysílání, tedy po 14. hodině vyhlásíme místo, na které čerpací stanici OMV se nacházíme a říkali jsme dneska, že jsme hodně blízko rádia. Vlastně se nehneme z města, odkud vysíláme, takže jasně si můžeme říct, že dneska to bude Praha, ale kde přesně po 14. hodině si povíme. Mezitím si připravte v aplikaci OMV My Station, stáhněte si ji do svých mobilních telefonů, ať máte všechno s platnou registrací a pak už na vás budeme čekat. Ten, kdo dorazí první, může si vybrat svoji odměnu. Třeba to budete vy, tankování na rok zdarma, na měsíc zdarma, nebo chcete kávu Viva na měsíc zdarma, to, co je libo, a samozřejmě musíte mít šťastnou ruku. Těšíme se na osobní setkání, budeme vám dělat radost, jezděte s úsměvem po 14. hodině. Ahoj.
1: Já bych k tomu možná mohl ještě přidat jednu nápovědu. Je to město, do kterého každý všední den přijíždí vykládat vtipy Vlasta Korec.
4: Vtip Vlasty Korce. Důchod je nevelká suma peněz, která je přenášená ze správy sociálního zabezpečení do lékárny prostřednictvím důchodce.
5: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
6: Bardotky se řítí!
7: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
8: Sex spray přebíjejí Alzheimer.
7: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
9: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Rio Mare při koupi od dvou kusů za 54,90 za kus a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
14: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: posloucháte Rádio Impuls, za malou chvíli bude zpívat Petr Novák, ovšem teď živě z Liberce. Návštěvníci letošní benátské s Impulzem zažijí změny, oproti loňskému roku je areál Vesec uspořádaný jinak. Na změny si přímo na místě posvítil reportér Tomáš Kabát, řekněme dnes náš festivalový reportér. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Honzo, dobré odpoledne tobě i všem posluchačům Rádia Impuls. Zdravím přímo z areálu, který je zatím plný takového stavebního hrampádí. Tady třeba plot. No,
0: to by spadlo lečení, ne?
1: Ne, to je tady takový plot, který se zatím bude stavět, obestavovat kolem zvukařského stanoviště. Každopádně tou hlavní změnou je letos rozestavění hudebních scén. Nově dvě hlavní pódia nejsou na různých místech areálu, ale jsou blízko sebe. Vůči sobě vzájemně jsou otočené v pravém úhlu. Zároveň je v souvislosti s tím upravený taky program časově tak, aby koncert na druhém pódiu začal až ve chvíli, kdy skončí koncert na prvním pódiu. A s tím je samozřejmě spojená taky výhoda, že lidé po skončení show nebudou muset hromadně přecházet skrz areál k tomu druhému pódiu. Já nevím, jestli to popisuju zřetelně, ale pro lepší představu. To hlediště zůstává stejné pro obě scény. To znamená, lidé se jenom pootočí o 90 stupňů a můžou hned sledovat dění na druhém pódiu. Takhle to tu bude fungovat v pátek a v sobotu. Dneska zatím program proběhne jenom na jednom z těch dvou pódií, na tom hlavním, na tom větším. A ještě zmíním další výhodu. Tím, že program na těch dvou scénách nebude probíhat souběžně, tak se taky vyhneme vzájemné rušení. Ono se to několikrát stalo i v minulých letech, že když na jednom pódiu třeba interpret hrál klidnější písničku, nebo vystupoval třeba jenom s nějakou akustickou verzí s kytarou, tak ten hudební zážitek narušovaly třeba beaty nějaké energické písně, která hrála na druhé hudební scéně. No a další výhodou je taky to, že toho návštěvníci stihnou více, protože ten program na sebe bude navazovat, nebude se překrývat. No a zatímco na jednom pódiu se hraje, na tom druhém už bedňáci instalují nástroje následující kapely a mají v podstatě délku jednoho koncertu na to, aby se celá scéna stihla přichystat.
0: Benátská s Impulzem v Liberci, obrovská akce, jedna z největších vůbec v České republice. Do otevření areálu, Tomáši, zbývá necelá hodina a půl, tak nám zkus popsat, co se děje v areálu právě teď, v tuto chvíli.
1: Tak na té hudební straně, tak tam jsem byl před chvílí, tam jsem vám popisoval tu harampádí stavební, které tam já jsem teďka přešel zatímco si s tebou povídám do zóny, kde jsou stánky s občerstvením, s pitím. A tady, i tady už se možná dolaďují poslední detaily. Já tady jenom oslovím někoho. Dobrý den, jste ve vysílání, pojďte prozradit, co tady děláte teďka?
2: Krásný dobrý den, tak my momentálně dochystáváme bar, připravujeme věci pro návštěvníky a těšíme se na zahájení benátské noci.
1: No a ono to bude už za chvíli, za necelou hodinu a půl, tak stíháte to všechno? Vidím, že tady moc věcí ještě nemáte.
2: Myslím si, že ano, máme to šikovný kluky, jsme šikovný tým, takže doufám, že všechno stihneme včas, určitě.
1: Tak tolik pohled do zákulisí, Honzo. No,
0: Tomáš jistě potvrdí, že mít připravený bar je naprosto zásadní záležitost. Z Benátské, z toho areálu v Liberci, vysílá živě dnes celý den Tomáš Kabát a já se těším na další vstupy. Měj se hezky zatím, ahoj.
1: Ahoj za hodinu.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Rádio Impuls, česká klasika, za chvilku bude zpívat Lucie Bílá. Teď míříme do provozu, řidiči pozor, nehoda se stala na D5, na 8. kilometru ve směru na Prahu. Podrobnosti ještě připravujeme za 2 minuty, vysíláme dopravu 00.
1: Rádio Impuls, žijeme muzikou, českou muzikou.

0: Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár se připojuje.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Pozor na příjezdu do Prahy z Plzně po D5C na 7,5 kilometru, kde se v levém pruhu srazil osobák a dodávka. Zatím tam čekejte silnější provoz. Dále do Prahy se jede pomalu kvůli ucpanému pražskému okruhu před Ořechem. Pár minut zdržení čekejte na trojce z Prahy na Tábor před Benešovem a také před Olbramovicemi. V obou směrech čekejte kolony na 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem u Komorovic a také na trase Havlíčku Brod Jihlava mezi Štoky a Stříteží. Převážně pravý pruh popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 176. kilometru. A na cestě od Frýdku-Místku na Slovensko v Hrádku boural osobní auto s nákladním. V obou směrech tam čekejte kolony. Z Globásistán, z Kuba.
1: Hlídáme to dál, když nám pomůžete, bude to fajn. Ozvěte se z terénu do dopravní centrály Rádia Impuls. Buď přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolejte pěkně po starou na 605 222 007. Šťastnou cestu, Impuls.

0: Radio Impuls v libereckém Vesci právě stavíme mobilní studio Benátská, abychom nabídli festivalový program i těm z vás, kteří tam být nemohou, ačkoliv by třeba chtěli. Detaily řekne Jiřinka ve zprávách, já mám počasí na zítřek, čekáme většinou polojasno až oblačno, ojedinělé na severovýchodě místy s přeháňkami a teploty 25 v těch maximálních hodnotách a začínat to bude někde u 21.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Filmové premiéry.
3: Nejdeme nevhodného.
4: Do kin míří česká komedie Bardotky. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolu kráčí životem od vysoké školy. Každá z nich je jiná a řeší jiné problémy. Dámy chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit, a vydají se na divokou party, do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou tu dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná.
5: Jsme krásný, jsme královny, jsme pardocky.
6: Impuls bude z Benátské vysílat naživo. Středisko v Železné Rudě získává nový kabát. Slávia si chorého nejspíš nechá. U zpráv v jednu vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: A začínáme horkou novinkou z Náměště nad Oslavou. Dnes se tam zřítil armádní vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě, jak uvedla armáda na X. Na místě jsou záchranáři, bližší informace zatím nejsou známé. Pojďme k dalším zprávám. Benátskou s Impulzem si užijete i z vašich domovů. Přímo v areálu ve Vesci u Liberce totiž budeme mít mobilní studio, se kterého dnes, zítra i v sobotu netradičně odvysíláme část odpoledního a večerního bloku. Těšit se můžete i na rozhovory s umělci, které na Benátské vystoupí. Jde třeba o Miraje Navrátila, Richarda Millera nebo členy skupiny Činasky. Další festivalové plány nastínil náš programový ředitel Ondřej Cikán.
7: Kromě toho, že tam přivítáme hromadu famózních hostů, tak taky lidem přineseme aktuálně a exkluzivně 3 živé koncerty. Ve čtvrtek to budou No Name, v pátek to bude David Koller a v sobotu to bude Michal Hrůza s kapelou Hrůzy.
6: Benátská s Impulzem začíná ve Vesci u Liberce dnes s otevřením areálu v 14:30 odpoledne a potrvá až do soboty. Dění na festivalu budou podrobně monitorovat i naše sociální sítě. Brusel trestá Google za monopol. Evropská komise vyměřila americké internetové společnosti pokutu 890 milionů eur. V korunách je to 21,5 miliardy. Podle komise Google porušil unijní nařízení o digitálních trzích. Firma se podle unijní exekutivy provinila tím, že ve vyhledávači Google Search upřednostňovala své vlastní služby a že podnikům ukládala omezení, která jim bránila nasměrovat spotřebitele k alternativním a často levnějším nákupním kanálům. Šumavské středisko Železná Ruda se mění, mizí z něj ruiny a vyrůstají tady nové rezidence. V současné době se staví při výjezdu na Klatovy.
8: Velkou ostudou horského střediska byla léta kavárna Espresso, dnes je v centru nové Klostermanovo náměstí. Někdejší slávy nahradil nový hotel, místo hotelu Encian na výjezdu na Klatovy rostou apartmánové byty. Někdejší školku nahradí zahrádky, zatím jako poslední šlak zemi chátrající budova bývalé Okuly, další ostuda města. Na jejím místě vznikne promenáda podél řeky Řezné, byty a komerční prostory. Turisté jsou ze změn nadšení. Klára Fajstová, Radio Impuls, Železná Ruda.
6: Tomáš Chorý zůstane ve Slavii. Stane se tak navzdory dřívějšímu prohlášení šéfa sešívaných Jaroslava Tvrdíka, podle kterého už 31-letý útočník neměl za Pražany nastoupit. Vyplývá to z informací zpravodajského serveru iDnes.cz. Tvrdík v květnu potrestal Chorého vyřazením z fotbalového kádru po červené kartě v derby proti Spartě. Podle informací webu se za Chorého postavil majitel Slavie Pavel.
0: My jsme tady dnes s Jiřinkou skoro sami. Přijdeš zase za hodinu, nenecháš mě tady samotného.
6: Neboj, budu tady.
0: No, my dnes vysíláme živě z Liberce, kde právě dnes začíná slavný festival Benátská s Impulzem. Na místě máme celý rádiový tým, za který bude mluvit a reportovat Tomáš Kabát za pár minut. Zatím tedy muzika ze studia Anděl, Krištof, potom Argema.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.

0: Radio Impuls, Argema a čisté devadesátky. Za chvilku další parádní muzika Adele nebo Meky Žbirka, teď ale musíme zkontrolovat silnice, kde je řada problémů. Přerušovaná 10-kilometrová kolona po pojíždí před Mikulovem sahá až do Rakouska a fronta kamionů je také na D1. Bude toho víc v dopravě 007 přibližně za 3 minuty.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané kilo za 12,90 a paprika bílá kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušovaná 10-kilometrová kolona po pojíždí na silnici 52 před Mikulovem sahá až do Rakouska na dálnici A5. Přerušovaná kolona převážně kamionů po pojíždí na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 178 a 196 kilometrem. Dál na trase z Pelhřimova na Humpolec jsou kvůli zúžení obousměrné kolony v úseku Velký rybník Vystrkov. Na Rechnovsku, v Doudlebech, na Torlicí, v Dukelské ulici na mostě se srazilo osobní auto s nákladním a na příjezdu do Prahy po D5 vyjedete do přerušované kolony na 7. kilometru, fronta pak dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na kilometr 19. Kdybyste nás chtěli doplnit, tak to přivítáme, ozvěte se do naší dopravní centrály na 605 222 007 nebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku přepneme na češtinu, zpívat bude Tereza Mašková. Ráno to bylo celé vůbec na jedničku s hvězdičkou.
1: Haló, tady Impulzovi.
2: Ano!
1: Jako vážně?
2: Přesně tak, ano, vážně. Už jsem přestával doufat, že se to taky někdy povede. Povedlo se to právě teď. Zuzano, máte na svém účtu 10 000 korun. Já vám přeju krásné ráno.
0: Zuzano, gratulujeme. Buďte jako Zuzana, říkejte do telefonu Haló, tady Impulzovi. A taky se znovu zaregistrujte, protože každá další registrace vám zvedá šanci. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté rádiové aplikaci, anebo si pošlete přihlašovací SMS-ku za 9 kaček na číslo 906 1109. Haló, tady Impulzovi, ať to klapne, držíme palce.
3: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
4: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
5: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam bude.
7: Přestaň! Chtěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český.

0: Rádio Impuls, odpolední vysílání, není všechno paráda. Skvělá písnička Karla Zicha, kterou si dáme za chvilku s Impulzově z krabičky. Zhruba za 20 minut se ovšem otevřou brány festivalu Benátská s Impulzem. Areál v Libereckém Vesci jako první hvězda startuje ve 16:45 Petr Naď a Indigo. Teď míříme znovu přímo do areálu za reportérem Tomášem Kabátem. Tome, čekají už nějací lidé přímo před branami areálu?
1: Hazo, hned ti odpovím, jenom mě teďka zaujala ten okamžik, to kouzlo okamžiku, jestli poznáš, kdo zpívá teďka?
0: No, je to Eva Farná, jasná věc.
1: Vidíš to, tady už probíhají zvukové zkoušky, takže Miraj na stage, Eva Farná bohužel ne osobně, ale na videu. No a teď je té otázce pro hráče, že jenom vyzvedávají registrační karty, hvězdová povolení a podobně, před vstupem do areálu nikdo jako přímo nestojí. Každopádně, když už jsem přijížděl do toho areálu, tak já jsem viděl, že už jsou hotové nejenom některé občerstvovací stánky, ale taky některé spací stany. Ano, festivalové stanové městečko už hostí několik desítek stanů. Navštěvníci, kteří tam budou nocovat, tak si své stany postavili už před stíhem, aby se s tím nemuseli obtěžovat v noci. Spousta lidí samozřejmě do areálu přijede až později, protože jdou dneska normálně do práce. Prozatím ani počasí příliš neláká k tomu dělat si výlet do této krásné, krásné zelené přírody pod ještědem. Střídavě tak mrholí, fouká, no a když neprší, tak je pod mrakem. No. Takže tak to tady vypadá.
0: My jsme taky v očekávání technickém a technologickém, protože ve 2 hodiny, což je za 20 minut, bychom měli z Benátské odbavit zkušebně zprávy, tak jsem zvědav, snad to dobře dopadne. Ale ty nám ještě, Tomáši, pověz, jak to vypadá v zákulisí.
1: No ano, to souvisí s tím, co právě říkáš, Honzo, jo, protože já tady opravdu už netrpělivě zkouším, všechno testuju a já jsem v uplynulé hodině opravdu pobíhal hlavně po tom zázemí pro nás, pro Rádio Impuls, protože my dneska budeme nejenom vysílat ty zprávy odtud, ale budeme vysílat koncert skupiny No Name a nejen to, v průběhu celého festivalového odpoledne. My se budeme propojovat s tím pódiem i z koncerty dalších interpretů, ačkoliv to bude třeba jenom na jednu nebo na dvě písničky. Já to hezky popíšu, aby tam byl i ten, řekněme, dojem vizuálně, bo aby si posluchači mohli představit, jak vypadá třeba pódium a jak ta show probíhá. A po tom celém areálu máme rozprostřených zhruba 600 metrů kabelů určených pro naše vysílání a to hlavní odbavování vysílání proběhne na největším pódiu. Vysíláme přes satelit, jistí nás dva mobilní operátoři, takže kdybychom řekněme, zaznamenali výpadek na tom satelitu, tak nás zajistí vlastně mobilní internet, takže s žádnými výpadky vysílání bychom se neměli setkat. No a jenom ještě popíšu pro představu tu cestu, kudy bude putovat ten hlas našich odpoledních moderátorů, tedy Renaty Kukové a Petra Brožíka. Jakmile oni promluví do mikrofonu v našem mobilním studiu, tak ten jejich hlas putuje přes kabely na hlavní pódium, kde probíhá to odbavení. Odtud to pak putuje přes satelit do pražského studia za tebou a až odtud se to rozprostře na všechny naše vysílače i na internet, takže tolik tady technické okénko.
0: To jsem na to zvědá, velká výzva pro techniku z Libereckého Vesce, Tomáš Kabát, děkuju, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A teď je tady Jiřina Součková.
2: Dřív než ostatní.
3: Výbuch při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži dnes zranil 2 lidi. Ulice Koperníkova a Generála Svobody jsou částečně zavřené. Policie to uvedla na X.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Česká klasika, Simple z Ovec krabičky, Karel Zich, za chvilku Anna K. nebo třeba Whitney Houston. Teď míříme do provozu, vidíme nehodu, která se stala na D1 u Brna ve směru na Vyškov, 194. kilometr. Podrobnosti připravujeme za minutu a půl, vysíláme dopravu 007.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: muzikou. Českou muzikou. Chcete romantiku? Máme. Chcete české hity a pořádně si zaspívat? Není problém. A nebo radši kytary, co vás nakopnou do nového dne? Jeden impuls a tolik hudebních světů, kolik potřebujete. Tak si stáhněte naši aplikaci. Tu se čtyřmi A.
1: Radio Impuls.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár z Global Assistance.
4: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na dálnici D1 u Brna směrem na Vyškov za exitem 194 boudala dvě osobní auta. Postojíte se zhruba od 175. kilometru. Dopravní nehoda blokuje provoz na silnici od Třince na Slovensko u Hrádku před Jablunkovem. V obou směrech čekejte dlouhé zdržení v kolonách. Připomínám zdržení kvůli zúžení v obou směrech před Jihlavou u Stříteže ve směru z Havlíčkova Brodu a také u Komorovic mezi Humpolcem a Belhřimovem. Od Chrudimi na Ždírec nad Doubravou v Údavách zasahují záchranáři a policisté u dopravní nehody. A pár minut budete popojíždět před Prahou na Chomutovské D7 před exitem na letiště. Z Global Assistance, Kuba.
3: Jestli někde stojíte, nebo jste se dostali do jiných problémů, dejte vědět, pošlete to ostatním. 605-222-007 stále funkční telefonní číslo do naší dopravní centrály, anebo se můžete připojit přes žlutou aplikaci.
5: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli zprávy ve dvě, na které se všichni těšíme, protože bychom je měli odbavit živě z Liberce, z Benátské, s Impulzem. Čím zároveň ohlašujeme naše hlavní téma těchto dnů. Ještě počasí na zítřek bude většinou polojasno až oblačno. Ojedinělé na severozápadě místy s přeháňkami, teploty od 21 do 25 stupňů Celsia.
1: České prázdniny s Rádiem Impuls. Regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
2: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
1: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s Rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp.
3: Propršený festák. Co takhle hot strips wrap? Partnerem českých prázdnin Rádia Impuls jsou bagety, sendviče a wrapy Crocodile. Chuť nezná hranic.
4: Benátská s Impulzem se může začít rozjíždět. Výbuch při opravě potrubí v Kroměříži zranil dva lidi. Při pádu armádního vrtulníku na Třebíčsku zemřel člověk. Jsou 2 hodiny, zprávy Málenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Je to tady. Festival Benátská s Impulzem právě teď otevírá své brány. A my pro vás vysíláme první zprávy z našeho mobilního studia přímo v areálu. Jak bude festivalový den vypadat, to nám teď řekne reportér Tomáš Kabát. Dobré odpoledne.
5: Pěkné odpoledne. První den festivalu hudebně otevře skupina Budulínek v hudebním stanu. Z těch velkých se ale můžeme těšit na Petra Nadě s Indigem, Richarda Millera, skupinu Miraj nebo Horkýže Slíže. Speciální pozornost si zaslouží koncert slovenské skupiny No Name od 20 hodin. Ten pro vás na Impulzu totiž odvysíláme živě. Atmosféru festivalu Benátská s Impulzem přeneseme i našim posluchačům, kteří tady s námi být nemůžou. Úderem 16. hodiny celé odpolední vysílání sem do mobilního studia přepojíme a tady pro vás budou mít rozhovory Petr Brožík s Renatou Kukovou a u jejich mikrofonů se jim budou střídat právě zpěváci, kteří tady dnes budou koncertovat, ale i další hosté z hlavního pódia Benátské, Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
4: Během opravy vodovodního potrubí v Kroměříži došlo k výbuchu. 2 lidé jsou zranění. Mluvčí záchranky Zlínského kraje uvedla, že podrobnosti o jejich zdravotním stavu nejsou zatím známé. Policie na síti X informovala, že ulice Koperníkova a Generála Svobody jsou částečně uzavřené. Lidi v okolí vyzvala, aby respektovali pokyny policistů a záchranářů. V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se popoledně zřítil vrtulník. Armáda na síti X uvedla, že se to stalo na 22. základně vrtulníkového letectva. Na palubě bylo 5 vojáků, jeden pád nepřežil. Agentuře ČTK to sdělili záchranáři. Na místě pokračují záchranné práce. Bližší informace zatím nejsou známé. Armáda uvedla, že je zveřejní, až to situace umožní. Hasiči ve Španělsku stojí tváří v tvář obrovské výzvě. Bojují s jedním z největších lesních požárů v historii země. Napsala to dnes agentura AP, podle které tento oheň už spálil přes 320 kilometrů čtverečních území. Španělský premiér Sánchez vyzval k uzavření úmluvy mezi politickými stranami v boji proti změně klimatu. Požár v provincii Guadalajara se rozhořel nedlouho poté, co smrtící oheň zdevastoval malou obec na jihu Španělska. Vlny veder s teplotami nad 40 stupňů jsou ve Španělsku v posledních letech stále delší a častější. Ničivé požáry tak mají lepší podmínky. Letos už země čelila 22 lesním požárům. Ten v provincii Guadalajara je podle agentury AFP druhým největším co do rozsahu v historii Španělska. Větší byl jen požár, který loni na severozápadě země sežehl ještě o 50 kilometrů čtverečních území víc. Tomáš Chorý zůstane ve fotbalové Slávii. Stane se tak navzdory dřívějšímu prohlášení šéfa sešívaných Jaroslava Tvrdíka, podle kterého už 31-letý útočník neměl za Pražany nastoupit. Tvrdík to před chvílí řekl na tiskové konferenci. Podle informací z pravodajského webu iDnes.cz se za Chorého postavil majitel Slávie Pavel Tykač. Naopak Douděra by měl Slávii opustit. Spekuluje se o jeho přestupu do Belgie. Slávia vyřadila oba hráče z kádru po událostech v květnovém derby, kdy slávističtí fanoušci předčasně vběhli na trávník a napadli některé Sparťany. Chorý s Douděrou v utkání dostali červenou kartu. Douděra za urážky sudího, Chorý za udeření loktem stopera Sérensna. Byla to už jeho 3. červená karta v sezóně.
0: Klobouček, Lenka Svobodová, zpravodajská relace, kterou jsme odvysílali živě z Benátské s Impulzem v Liberci, kde už funguje naše festivalové studio, jak jsme teď měli možnost se přesvědčit. Hurá! Potvrzujeme teď muzika ze studia Praha Anděl. Helena Vondráčková začíná, přidají se 12.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

českým prázdninám patří živá muzika. Už tento pátek přímý přenos z Benátské s Impulzem a David Koller. Začínáme v 18:00 v podvečer. David Koller a Živák na rádiu Impulz.

0: Posloucháte Radio Impuls, s aktuální zprávou přichází do vysílání Jiřina Součková.
1: Dřív než ostatní.
2: U Chýnova na Táborsku se srazil vlak s nákladním autem. Jeden z vagonů vykolejil. Hasiči z vlaku evakuují 25 lidí. Podle zprávy železnic je několik lidí zraněných.
0: Teda musím říct, že dneska je to opravdu nabité vysílání. Skoro nestíháme přepínat mezi Benátskou v Liberci a třeba čerpací stanicí, u které je už v tuto chvíli náš ambasador úsměvu Vláďa Jaroš. Čeká tam na vás s pytlem odměn, tak se pojď lokalizovat.
3: Ahoj, aktuálně se už nachází na místě setkání. Právě teď za námi můžete přijet do Prahy, do hlavního města. Jsme kousíček od Rádia Impuls. Strakonická ulice, čerpací stanice OMV. Přijeďte s aplikací OMV My Station a přijeďte si pro svou odměnu. Půlhodinový časový limit běží právě teď.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
5: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti kilo za 54,90 a cukr bílý krupice kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15. 7.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začneme na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové. Před omezením na 56. kilometru vidíme kolonu. V tuto chvíli má kolem 4 kilometrů. Na cestě s Chrudimi do Ždírce nad Doubravou v Údavách zasahují záchranáři a policie. U dopravní nehody dlouhé kolony čekejte v obou směrech. Přerušované fronty převážně kamionů stále vidíme na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 170. a 196. kilometrem. Na silnici 35 na trase Moravská Třebová Mohelnice u Žipotína se stala nehoda, v obou směrech se vytvořily dlouhé kolony. A teď jeden z našich dopravních agentů přímo z terénu, tak to máme rádi. Halo, halo.
2: Praha Brno, 93. kilometr, policejní dodávka, dejte si pozor.
1: Děkujeme, skončili jsme tedy na D1, kde začneme příště? Je to hodně na vás, ozvěte se přes žlutou rádiovou aplikaci nebo na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku už nám budou zpívat Eva Farna a Miraj. Ano, ten překrásný duet, jehož kousíček už jsme mohli slyšet před chvílí ve vstupu Tomáše Kabáta z Benátské ze zvukové zkoušky. Těšíme se moc. Další vstupy z našeho letního festivalu Benátská s Impulzem přineseme, půjdeme do vysílání s kolegy. No a vy pozdravte své parťáky, máme tady na to speciální pořad Milionoví kolegové. Kolegům hrajeme každý den po 9. hodině 7 pecek v kuse bez reklam. Tak přihlaste svůj pracovní tým na impuls.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90. Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90. A Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90. Až do 28. července. Kaufland.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více informací v restauracích KFC.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: jedeme dál. Za malou chvíli s Petrou, Janu a Petrem Jandou z Impulzovy z krabičky.
1: Svět kolem nás.
0: Fotbalová liga je zpátky. Už v sobotu začne nový ročník tuzemské nejvyšší soutěže. Před sezónní tiskovou konferenci dnes pořádali dva hlavní favorité na titul, Slavia a Sparta. Informace o dění v pražských SK přináší zpravodajský web iDnes.cz a do našeho studia teď taky reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné odpoledne, co na těch tiskovkách zaznělo?
2: Pěkné odpoledne. Zprávou číslo jedna je, že Tomáš Chorý zůstává ve Slavii, a to navzdory dřívějším slovům šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka, který prohlásil, že kvůli jeho četným excesům v pražském Edenu končí. Informaci jako první přinesl zpravodajský web iDnes.cz. Setrvání reprezentačního střelce v kádru úřadujícího mistra potvrdil před chvílí i sám Tvrdík. Za Chorého se přimluvil majitel Pavel Tykač.
3: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo.
2: Opačným případem je druhý hříšník obránce David Douděra, ten by měl Slávii skutečně opustit, jedná o zahraničním angažmá. Jinak ambice Slávie zůstávají, ty nejvyšší obájce titulu znovu cílí na první místo.
0: Ať jsme vyvážení, tak nám pověst, co nálada na druhém břehu Vltavy, tedy ve spartianském táboře.
2: Podle reakcí fanoušků na sociálních sítích převládá pesimismus, podle nich totiž Sparta třeba i ve srovnání se Slávií neposiluje dostatečně. Dnes se ale začalo spekulovat, že letenčtí pracují na příchodu útočníka Jonatana Brunese z polské Čenstochové. To jméno samo o sobě fotbalovým fanouškům asi nic moc neřekne, jde ale o bratrance slavného Erlinga Haalanda, fenomenálního norského střelce. Tak uvidíme. Sparta bude chtít za každých okolností atakovat po dvou suchých letech ligové prvenství. Útok na titul veřejně vyhlásila i v loňské sezóně třetí Plzeň, která má v zádech kapitál miliardáře zbrojaře Michala Strnada.
0: Novinky z fotbalové Sparty i Slavie si přečtěte na zpravodajském serveru iDnes.cz. Ve studiu byl se mnou reportér Vítek Zábranský. Děkuju, naslyšenou.
2: Fotbalu zdar.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Česká klasika jako vyšitá. Impulzovic krabička, za malou chvíli kapela Tým, ale teď se znovu spojujeme s Vláďou Jarošem, který jezdí s úsměvem a teď by se měl připojit od jedné z čerpacích stanic OMV.
1: Honzo, my tě zdravíme do studia, propojení proběhlo správně, dneska Praha, čerpací stanice OMV Strakonická a my tady máme Petra, kterého zdravíme. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak předávám vám náš pytel plný odměn. Nekoukat se, máte samozřejmě aplikaci OMV MyStation, tak jaká to bude výhra, co byste si přál?
2: No, parkování na rok zdarma nejvíc.
1: Parkování na rok zdarma?
2: Parkování.
1: Já jsem si dělal srandu. Co to je?
2: Kupon na stovku, platnost 7 měsíc.
1: Tak, ten sen se dneska nesplnil, ale vy to zkusíte příště, protože my jsme se jednou i dokonce potkali, musíme říct. A jak je možný, že z celé Prahy už jsme se jako potkali vlastně dvakrát za nějaký období, že teď jste jako dokázal zase být na tom místě, kde my se vlastně pohybujeme?
2: Náhoda.
1: Je to náhoda, je to štěstí. Tak držíme palce, ať se příště povede to tankování, které si přejete. A teď už my jdeme vyřešit on za všechny ty potřebné věci k převzetí výhry a zdraví všechny impulzáky. Petře, vám také hezké odpoledne. Naschle.
2: Děkuji, naschle.
1: Jezdíme s úsměvem, ahoj.
0: Je to tak a stovečka taky dobrá, samozřejmě.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Výkop relace má na starosti Kuba Tilšár z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Před Ždírcem nad Doubravou na cestě od Chrudimi u Všeradova blokuje provoz dopravní nehoda. Postojíte si v koloně v obou směrech. Omezený provoz je na dálnici D1 z Přerova na Ostravu na 318. kilometru v místě zúžení. Kolona má přes 2 kilometry a narůstá. Přerušovaná fronta je pak před Brnem od Prahy od 172. kilometru po omezení na 196. Navíc na 195. se došetřuje dopravní nehoda. V úseku 9 kilometrů čekejte zdržení na příjezdu do Mikulova z Rakouska. D11 popojíždí kvůli dopravnímu omezení mezi 51. a 56. kilometrem z Prahy do Hradce Králové. Na Pražském okruhu čekejte zdržení v kolonách pár minut před Ořechem a v obou směrech budete popojíždět i na 35. mezi Turnovem a Liberecem u Hodkovic nad Mohelkou. Z Global Assistance, Kuba.
1: Heleme se, tady jede někdo na Benátskou.
3: Ahoj, tady Lukáš. Ahoj. Jedu s Impulzem na Benátskou, no. S Impulzem, cesta z Prahy v pohodě, jenom před Hodkovicema asi 2-3 minutová kolona tam u toho zúžení, jinak plně v klidu. Tak šťastnou cestu, Impulzáci.
1: Moc šťastnou cestu i vám, věříme, že vás čeká fantastický hudební zážitek. Ještě někdo?
4: Chtěl bych nahlásit dopravní hlídku při výjezdu od Pastvinský přehrady, v obci Pastviny, od autobusáku nahoru, je tam řádi. Já jsem to měl za 2,5 a už tam mají další auta, takže pozor na ně.
1: Vynikající práce naši dopravní agenti, děkujeme. Ozvěte se zase 605 222 007, telefonní číslo, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, odpolední Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, chystáme zprávy na třetí hodinu, máme takovou zajímavou statistiku, podle které docela dost lidí jezdí na dovolenou solo, prostě bez parťáka, neřkuli bez partnera. Aspoň odpadnou dohady, v jakém věku je to populární, to už nám řekne Jiřinka Součková. Co počasí zítra bude většinou polojasno až oblačno, občas s přeháňkami, teploty od 21 do 25 stupňů Celsia.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Na Táborsku jsou zranění po srážce vlaku s kamionem. STAN podalo trestní oznámení kvůli dotaci na ministerstvo. Foldinova manželka se kvůli domácímu násilí obrátila na soud. U zpráv ve 3 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: U Chýnova na Táborsku se srazil vlak s nákladním autem. Jeden z vagonů motoráku vykolejil. Hasiči z vlaku evakuovali 20 lidí. Podle zprávy železnic je několik lidí zraněných. Řidič z kamionu těžce, další 3 lidé z vlaku lehce až středně těžce. Nehoda se stala popoledni na přejezdu poblíž Dobronic. Kvůli havárii nejezdí vlaky z Chýnova do Tábora. Jedná se o železnici, která spojuje Jihlavu a Tábor. Podle webu Českých drah omezení potrvá do 16 hodin. STAN podalo trestní oznámení kvůli případnému střetu zájmu, a to při vyplácení unijních peněz z Národního plánu obnovy na ministerstvu práce. Na možný konflikt zájmu někdejší poradkyně ministra práce Aleše Juchelky Alexandry Semancové upozornil v březnu server Seznam zprávy. Teď uvedlo, že ministerstvo práce kvůli tomu přišlo o téměř 64 milionů korun z Národního plánu obnovy. Dotace Česku Unie neproplatí. Zatím není jasné, jak se chystá Juchelkovo ministerstvo dál postupovat, odkud desítky milionů korun na projekty vezme a jestli je pak bude vymáhat. Každý třetí mladý Slovák bydlí u rodičů. Vyplývá to z nejnovějšího mezinárodního průzkumu. Hlavním důvodem je, že si nemůžou dovolit bydlet samostatně.
3: Mladí Slováci se na pracovnom trhu len rozbiehajú. V porovnaní s ostatnými vekovými skupinami zarábajú najmenej. Ak neštudujú, sú častejšie medzi nezamestnanými. Ich čistý majetok poklesol najmä pre vysokú infláciu o 16%. Až pätina mladých Slovákov odchádza študovať do zahraničia a do rodnej krajiny sa neplánujú natrvalo vrátiť. Riešením je zlepšiť vzdelávanie, podporiť inovácie, modernizovať inštitúcie a zvýšiť kvalitu bývania. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldiny se obrátila na soud. Kvůli domácímu násilí požádala o předběžné opatření. Uvedl to server Seznam zprávy. Smyslem předběžného opatření soudu je poskytnout rychlou ochranu oběti domácího násilí. Soud při předběžném opatření rozhoduje rychle, do 2 dnů od podání návrhu. Poslanec Foldina je podezřelý z týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí s trestní sazbou od 2 do 8 let. Podle Českého rozhlasu policisté poslanci zabavili několik střelných zbraní. Policie před 2 týdny Foldinu vykázala na 14 dní z domu v Děčíně, ve kterém s manželkou žije, a zakázala mu, aby ženu jakkoliv kontaktoval. Poslanec opakovaně prohlašuje, že se cítí nevinný. Češi rádi vyrážejí na dovolenou i solo. Mezi staršími cestují samostatně hlavně ženy. Zjistila to agentura ČTK. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková vysvětlila, že se snaží vyjít solo dovolenkářům vstříc.
4: Například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy. Mají krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází. Nebojí se tak sami cestovat.
2: Jednotlivci nejčastěji vyrážejí na cesty po hlavní sezóně. Největší zájem o solo zájezdy je podle cestovek v září. Fotbalisté Hradce Králové se po víc než 30 letech vrací do pohárů. Novou sezónu zahájí úvodním zápasem druhého předkola Evropské ligy na hřišti norského Tromse. Votroci původně měli začít ve druhém předkole konferenční ligy. UEFA ale vyřadila vítěze MOL Cupu Karvinou ze svých soutěží kvůli účasti v domácí korupční aféře. Hradec se tak posunul do Evropské ligy. Utkání na umělé trávě za polárním kruhem má výkop v 19 hodin.
0: Jiřina Součková, děkuju, naslyšenou.
2: Ahoj.
0: Posloucháte Radio Impuls, začíná Benátka s Impulzem. Legendární hudební festival v Liberci, odkud vysíláme živě. Co se v areálu děje, zjišťuje průběžně Tomáš Kabát.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Určitě se znovu připojí a teď ještě chvíli muzika ze studia Praha Anděl. Začíná se za.

vánočním prázdninám patří živá muzika. Už tento pátek přímý přenos z Benátské s Impulzem a David Koller. Začínáme v 18:00 v podvečer. David Koller a Živák na rádiu

0: Rose, za chvíli další muzika, Karel Gott bude zpívat. Léto jak má být. Teď nabídneme pohled do provozu, na hradecké dálnici vidíme 4-kilometrovou kolonu. Ucpává se taky příjezd do Brna po D2, podrobně to vezmeme za 3 minuty v dopravě 007.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden brambory žluté rané, kilo za 12,90 a paprika bílá, kilo za 34,90. Až do 28. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Další vydání nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D11 ve směru od Prahy na Hradec Králové před omezením na 56. kilometru popojíždí 4-kilometrová kolona. Víc než 2-kilometrovou vidíme na silnici 35 před omezením u Hodkovic nad Mohelkou ve směru na Liberec. Na příjezdu do Prahy po D5C vjedete do přerušované fronty na 8. kilometru, kolona dál pokračuje na Pražský okruh. Před Ždírcem nad Doubravou ve směru od Chrudimi u Všeradova blokuje provoz dopravní nehoda, postojíte si v koloně v obou směrech. Přerušovaná fronta převážně kamionů. Po pojíždí na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi 174. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 ve směru od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. A teď jeden z našich dopravních agentů. Halo, halo.
2: Opět Drnholec, výjezd na Hevlín, stojou dva panáčci, pomáhají, chrání, měřijou ve 40, tak bacha, ať vás to moc nestojí.
1: Pozor! Drnholec. Děkujeme všem za spolupráci, čekáme na další zprávy. Kdykoliv se můžete ozvat přes naši žlutou rádiovou aplikaci anebo na 605 222 007. Šťastnou cestu Impuls.

0: Rádio Impuls, za chvíli česká písnička Půlnoc od Poetiky a pak zkusíme čuchnout benátskou. To je takový výraz zvukařský, když si chcete něco poslechnout, tak řeknete, já si to čuchnu. V Liberci by měla být u mikrofonu Renata Kuková, tak jsem zvědav, jestli to zase klapne a vesmír nás propojí. Ráno to vyšlo pěkně.
1: Haló, tady Impulzovi.
0: Ano!
2: Přesně tak, ano, vážně, už jsem přestával doufat, že se to taky někdy povede. Povedlo se to právě teď, Zuzano, máte na svém účtu 10 000 korun, já vám přeju krásné ráno.
1: Moc děkuju.
0: Zuzana za 10. Tak jo, zítra pokračujeme, voláme mezi 5. a 9. Buďte jako Zuzka, zaregistrujte se a zase podotýkám, čím víc těch registrací uděláte. Tím je větší šance na ranní zavolání, vstupte u nás na webu impuls.cz ve žluté rádiové aplikaci nebo prostřednictvím prémiové SMSky na čísle 906 1109. Halo, tady Impulzovi do telefonu.
3: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
4: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Veškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
5: Sex spray přebije i Alzheimer.
4: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
6: Jsme krásný, jsme královny,
7: jsme Bardotky.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90 a cukr bílý krupice, kilo s apkou, pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.
9: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
10: Letní novinkou pro tento týden jsou sýr slanina Twister nebo sýr slanina Zingr.
11: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zingr pouze za 89 korun.
10: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
11: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zingr jen za 89 korun.
10: Více informací v restauracích KFC.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90 a pilo s plnotučné trmanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvíli si dáme Jiřího Korna, ovšem teď zkusíme propojit dva vesmíry. Studio Praha Anděl a studio Benátská Liberec. Halo, halo, slyší mě Renata Kuková.
1: Jsme tady, ahoj Honzo.
2: Jo!
0: Za normálních okolností byste vysílali tady, ale jste tam, v Liberci. Tak mě zajímá,
2: jo,
0: jestli
2: zdá,
0: vidíte...
2: Jo, spojení funguje, teď už poprvé živě skutečně z areálu Vesec u Liberce, kde naplno se rozbíhá letošní 27. ročník Benátské s Impulzem.
1: Já musím říct, že nebývám nervózní, jo? Já mám vlastně tyhle ty věci ráda, ale dneska jsem cítila takovou jako jemnou nervozitu. No je to prostě něco mimořádného. Já jsem na první Benátské, na to, že je to už 32. ročník, takže pro mě nádherná atmosféra.
2: Velká premiéra, Renča se to evidentně užívá. No a samozřejmě poslouchejte dál, protože my odsud přesně ve 4 začneme vysílat už nastálo, nebo tady do 8 večer naživo. A tady přímo v našem mobilním studiu na Benátské postupně přivítáme Petra Nadě, Richarda Millera, skupiny Maraj, No Name a nakonec přímo tady odsud v našem vysílání uslyšíte živé vystoupení No Name přímo z pódia.
1: No těšíme se moc, ale začali jsme i tradičně, my si vždycky před vysíláním s Petrem děláme kafe. Tak jsme rádi, že to vyšlo i na Benátské, máme ho sice v kelímku, ale prostě atmosféra festivalu neuvěřitelná.
2: Pozvánka pro vás, pro všechny, těšíme se.
0: Já jsem hned klidnější, že jsme to aspoň otestovali, tak jo, Renata Kuková, Petr Brožík, živě z Liberce, z Benátské s Impulzem. Tak držím palce, tvůj, ahoj!
1: Díky,
2: ahoj!
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls, česká klasika od Jiřího Korna. Dnes pobíháme po republice jako zajíci splašení. Z Liberce skočíme na trasu Sušice Klatovy, kde uvázl kamion pod viaduktem. Ano, i to je realita těchto minut. Situaci popíše náš dopravní agent. Za okamžik dopravě 007 a z muziky dáme kapelu Krištof. Tady je Impuls Benátský.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka hlásí se Kuba Tilšár z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na cestě od Třince na Slovensko čekejte velké problémy u Hrádku. Policisté tam řídí dopravu a kolona je už od Oldřichovce. V protisměru ze Slovenska se zdržíte pár minut. 3-kilometrová fronta se táhne na výjezdu z Valašského Mezříčí na Rožnov pod Radhoštěm. D1 se ucpává v Ostravě směr Polsko u exitu 354 a převážně pravý pruh jede pomalu na příjezdu do Brna z Prahy od 168. kilometru. V úseku 3 kilometrů popojíždí řidiči za obchvatem Jihlavy směr Znojmo. Dvě osobní auta bourala na trojce před Benešovem z Prahy, zdržíte se z obou stran. A problémy jsou také v Praze směrem na Smíchov. Kolona se tam táhne od krče od jižní spojky po tunel Brázovka. Z Globa Assistance z Kuba.
1: Taky teď jedna šlamastika na Klatovsku, hlásí se dopravní agent.
3: Kdo jede ze Sušice na Klatovi, tak uběžím pod viaduktem, uvízl kamion, pozor na to.
1: Ano, pozor i všude jinde, a sem tam se připojte do vysílání 605 222 007, zavolejte, anebo žlutá rádiová aplikace.
4: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Odpolední impuls, 16. hodina, teď už živě přímo z areálu Vesec u Liberce ze 27. ročníku Benátské s impulzem. Petr Bružík.
1: Renata Kuková a já vám řeknu, jaké bude počasí zítra. Zítřek začne víc oblačný, postupně se bude obloha vyjasňovat a naměříme 20 až 25 stupňů. Na Benátské bude příjemných 21.
0: Lenka Svobodová připravuje zprávy, jsou tady hnedka a potom Kabáti a Pohoda. Hezké odpoledne s námi.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Filmové premiéry.
4: Nejdeme nevhod, tak to.
5: Dáme, když
6: do kin míří česká komedie Bardotky. Tři nejlepší kamarádky, Meda, Iva a Valerie, kterým už dávno bylo 20, dokonce třikrát, spolu kráčí životem od vysoké školy. Každá z nich je jiná a řeší jiné problémy. Dámy chytí třetí dech, protože o druhém se dá po 60 těžko hovořit. A vydají se na divokou party, do coffee shopu a nakonec skončí na vinici, kde po několika sklenkách zjistí, že před sebou celou tu dobu skrývali jedno velké tajemství. A opravdová jízda teprve začíná.
7: Jsme krásný, jsme královny, jsme pardocky.
8: Do dějiště festivalu Benátská už proudí návštěvníci. Armáda po nehodě pozastavila provoz některých vrtulníků. Požár ve Zlíně vyšetřuje i robot. Jsou 4 hodiny a přímo z dějiště Benátské má zprávy Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Liberecký areál Vesec se pomalu plní lidmi. Už za půl hodiny tam totiž začíná první koncert festivalu Benátská s Impulzem. Teď se proto podíváme za Tomášem Kabátem mezi lidi. Dobré odpoledne, Tome.
9: Pěkné odpoledne. Mezi diváky roste očekávání a mezi pořadateli roste napětí. Taky letos budou řekněme, Benátské, přímo na podích, naši moderátoři, kteří jednotlivé kapely budou uvádět. Tentokrát půjde o Kubu Voříška a Kláru Šedovou a právě hvězdou našeho ranního vysílání. Kláru mám teďka vedle sebe při tom procházení po areálu, jsem ji tady potkal. Ahoj.
10: Ahoj.
9: Tak jak se cítíš jen pár desítek minut před startem toho třídenního maratonu?
10: Jsem neuvěřitelně natěšená. Atmosféra je tady příjemná, strašně se mi tady líbí. Takže pojďme.
9: No, pojďme. Jaká byla cesta do Liberce? Možná spousta lidí je pořád ještě na cestě.
10: Cesta byla parádní, chvilkama malinko sprchlo, možná to vypadalo, že bude i sněžit, ne. Ale teď je krásně vysvětlo sluníčko, takže ideální prostor pro to začít.
9: No a ty jako moderátorka, když se podíváš na ten seznam těch interpretů, které vlastně na tom velkém pódiu budeš uvádět, je tam někdo, na koho se vyloženě těšíš, nějaká srdcovka?
10: Já se těším úplně na všechny. Petr Naď to odstartuje. Zítra budou Činasky, je tady neuvěřitelná sestava, takže každý ten interpret zvlášť stojí opravdu za to.
9: Já se taky moc těším, dokonce některé ty koncerty budeme i propojovat s naším vysíláním, takže posluchači se mají na co těšit. Tolik Klára Šedová, naše moderátorka, ranní moderátorka a taky moderátorka hlavního pódia Benátské s Impulzem. Ahoj.
10: Těším se, ahoj.
9: Uvádět bude jednotlivé kapely v tandemu s naším týmovým kolegou Ondrou Cikánem. No a to je prozatím ode mě přímo z areálu Mezi lidmi vše a já vracím slovo zpátky do našeho mobilního studia za Lenkou Svobodovou.
8: Tome, díky. Po pádu armádního vrtulníku na Třebíčsku ošetřili záchranáři 7 lidí. 3 z nich se nadýchali kouře. Mluvčí krajských záchranářů to řekl agentuře ČTK. Jeden voják nehodu v Náměšti nad Oslavou nepřežil. Vrtulník Venom s 5 vojáky na palubě se dnes popoledně zřítil na 22. základně vrtulníkového letectva. Na místo zamířil ministr obrany Jaromír Zuna. Míří tam i velitel vzdušných sil Petr Tománek. Do ukončení vyšetřování nehody pozastavila armáda provoz všech vrtulníků systému H1. Jde o americké vrtulníky Venom a Viper. Na vyšetřování zlínského požáru se podílí pomocník ze železa. Ke zjišťování příčin požáru výškové budovy v někdejším továrním baťovském areálu využívají vyšetřovatelé totiž i speciálního pyrotechnického robota. Díky němu mohou bezpečně prověřovat vybrané části objektu, aniž by museli do rizikových prostor vstupovat. Mluvčí krajských hasičů to uvedla na sociální síti. Robota poskytli policejní pyrotechnici. Na objasnění neštěstí spolupracují vyšetřovatelé hasičů a policie spolu s dalšími specialisty. likvidaci požáru vyhlásili hasiči včera po téměř 2 týdnech prací. Fotbalový Zlín se zaměří na mladou krev. Před novou sezónou si vytyčili za cíl samozřejmě udržení prvoligové příslušnosti. Hlavně ale chtějí zapracovávat do týmu mladé a perspektivní hráče, kteří by se v budoucnosti mohli stát oporami. Představitelé klubu to uvedli na tiskové konferenci. Zlín do ligy vstoupí v sobotu. Na domácím stadionu přivítá ostravský Baník.
0: 5 minut po 16. zprávy Sympulzem za námi z Benátské žije Petr Brožík.
1: A Renata Kuková, 32. ročník je tady, buďte u toho s námi.
0: Hezké odpoledne.
2: Impuls. Radost ze života.

0: A pod ním puls za chvíli další česká muzika Ilona Čáková a její léto. Živě z Benátské, 32. ročník. Teď už v našem mobilním studiu máme umělce, který za nějakou dobu, asi za 30 minut vystoupí na jedné ze stage a je to Petr Naď. Petře, dobrý den.
1: Ahojte.
2: Hezké odpoledne. Petře, vy vlastně zahájíte ten slovenský čtvrtek, to je krásný. Jak se vlastně těšíte na to zahajovací antré tady na Benátské?
1: Tak já jsem už tu vlastně třetí alebo čtvrtýkrát na tomto festivale, takže to poznám. A odkedy to robí Impuls, tak to je aspoň dobře zpropagované, je tu veselo. A já se těším, samozřejmě. Budeme hrát koncert hitov, čiže budeme hrát iba ty známé pesničky.
0: Odkud jste sem přijel na Benátskou? Kde jste byl doteď?
1: Kde jste byl, tam se vzal. Byl jsem na Slovensku a zajtra se zase vracíme. Jsme tam potom na takom Cibula Fest velkom. Takže hráme stále. No. Potom jdeme s Tublatenkou. Totiž to vaše bývalé more, Zemplínská Šírava, tak má 60. výročí a my s Tublatankou budeme hrát velký koncert na Pamfiku, jako na výročí Šíravy.
2: Hezky, já musím říct, Petře, vy jste přišel krásně ustrojený, přemýšlíte nad tím, co si vemete na takový festival jako Benátská. Vy máte fakt klobouk, já nevím, co to je za styl, co tomu říct, tak popište se.
1: Já mám rád, tak ľudia si zaplatili show, tak nech má byť. No, tak to jsou klobouky na mieru, samozřejmě, to nezoženete v Tesku.
0: Jasně. Vy už jste tady nastínil část toho svého pracovního programu. Léto je dobou festivalů. Co vlastně má Petr Naď rád na těch festivalech?
1: Na festivalech? No tu atmosféru. Lidé jsou prázdninovo zbláznění. Letné lásky, trošku vínka alebo jiného pozbudiva. No a lidé jsou strašně milí vtedy. Lebo aj, vieš, to nie sú televízory. Nemá ich to naštvať. Vieš? Tak proste idú a spievajú si a hlavne idú za tými pesničkami pri všetkých kapelách. To je krásne. Proste to je hudba, je jedna z mála posledných pozitívnych vecí, čo nám tu zostalo. Ja som rád, že robím muziku.
2: A my jsme rádi, že hrajeme česká slovenské písničky na Impulzu. Vy jste říkal, že tady zazní hity. Je nějaká písnička, která na každém koncertu prostě musí zaznít, že by si oni lidi řekli, kdybyste ji třeba do toho repertoáru nedal?
1: Na Slovensku aj tak jsme frajeri.
2: Jasně.
1: A v Čechách Kristinka.
2: Tak s tím souhlasím taky.
1: Je to aj taky, že láska je tu s námi, alebo pojďme se zachránit. To všechno hráme samozřejmě.
0: Kromě toho, co všechno vysypete na ty diváky před pódiem, myslím, tu muziku. Tak vy jste známý tím poměrně, že bavíte i lidi v tom zákulisí. Traduje se.
1: No tak ne, však tak vtipy si rozpráváme.
2: Přesně tak, my jsme to slyšeli, že říkáte vtipy. Máte nějaký takový pro nás, pro impulzáky,
1: no,
2: pro posluchače?
1: No, žádný nevysílatelný. Chcete prýzo licenciu? Nie. No tak potom pojďme vážně ďalej, pokračujte.
2: Jasně.
0: Jasně, festivaly, koncertování. Kromě toho, co děláte v létě, jsme ani ne v půlce leta, co dělá Petr Naď v létě?
1: No já jsem taky užívač, já si užívám. Já dokonce mám na odkazovači, jsem si napísal, nahovoril, že užívatel, kterého voláte, si právě užívá, tak neotravujte. Ne, ale já prostě mám záhradu, ale pozor, já nič nepestujem, ne? Aby bylo jasné, já nejsem ovocinár, zeleninár, ale já tam ležím a potom strihám ploty, mám ploty, sekám trávu a čistím fontánu a také to záľuby bežné.
2: Jasně, no, ale to je tak, ono, tím si jako člověk by čistí
1: hlavu. No a chodím na výlety, hej, teraz jsem byl vo Viedni a tak prostě se rád precházím.
2: Jasně.
0: Je to vlastně očista mozku od té umělecké práce, ale přesto stane se při té vaší činnosti, že třeba vás napadne nějaký text nebo nějaký nápad na muziku.
1: Tak to náš gitarista tak nahlas zkouší, my už jdeme za chvíli na podium, že jsem ale absolutně nerozuměl, co mi hovoríte, ale prikyvujem.
0: Otázka zněla, jestli vlastně při třeba stříhání toho plotu vás napadne nějaká muzika nebo nějaký text nebo
1: ne, něco. Ne, mě napadne vtedy, jak Egon Bondy hovorí, že jsme jako olivy, to prvé, když jsme tlačení, vydáváme ze sebe to nejlepší. Já se musím buď naštvat, alebo veľmi vytešiť. Takže skúste ma naštvať, ja vám poviem pieseň.
2: Petře, zbývá pár minút do vašeho koncertu, který ano. Začíná tuším v 16.45. Co vyplní tu půl hodinu před tím koncertem? Potřebujete se dostat do nějakého klidu, nebo co děláte
1: Nie,
2: poslední
1: minuty? Já si pojdem naladiť gitaru a už som pripravil, kvôli vám som sa dal do kostýmu skôr, ináč by som teraz sa len prezliekal, ale to je jedno. My s kapelou sa smejeme vzadu a ideme na pódium vždy dobre naladení, pretože my tú dobrú náladu musíme odovzdať a velmi rádi.
0: Milí impulzáci, to je vlastně pozvánka pro vás všechny na 32. ročník Benátské s impulzem. Vystoupení Petra Nadě začíná v 16.40. Vy to uslyšíte naživo v našem vysílání a hlavně se na Petra přijďte podívat. Petr Naď je prvním hostem našeho živého studia z Benátské. Petře, díky, ať se to vydaří a mějte se dobře.
2: Dobrý, užijte si leto.
1: Držím vám palce, aby vám vyšlo počasí.
2: Aj vám. Děkujeme.
1: Petr Naď. Ahoj.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Pilsner Urquell na chvíle, které bychom neměnili, multipack za 387,90, Mioneto Prosecco nebo nealkoholický nápoj za 179,90 a Hello Black Sheep nebo Hello Perlivé za 12,90 až do 28. července. Kaufland.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.

Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls. Žijeme muzikou i v létě na rádiu.

0: Impuls živě z 32. ročníku Benátské s Impulzem. Naše mobilní studio je funkční, plně k dispozici. Klidně vy, co jste tady v okolí nebo se blížíte, přijďte se podívat. Další muzika určitě bude znít. Za chvilku nás čekají třeba Činaské jejich selhání a nebo Hana Zagorová, My z dobrých nadějí. To už je Impulzovic krabička. Atmosféra tady báječná, slunce pokukuje občas.
1: To je pravda, tady se sice honí mraky, ale rozhodně neprší a je to lepší, než kdyby byly 40. Tady je to parádní, takže tu energii můžete rozprádět vy už za 15 minut, protože začne koncert Petra Nadě.
0: Měli jsme ho před chviličkou tady ve studiu a naživo uslyšíte začátek jeho vystoupení. Dál poslouchejte, hezké odpoledne.
2: Už tam bude.
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře.
2: Mňam.
4: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Odpolední impuls živě z Benátské, za chvilku impulzovic krabička, tam už připravená Hana Zagorová, mise dobrých nadějí, tady se všechno schyluje k vystoupení Petra Naděje, kterého jsme přivítali před půl hodinou v našem studiu. Dneska tady je vlastně z části slovenský den, protože vy dneska večer odsud z Benátské naživo uslyšíte No Name, to bude ve 20 hodin, do té doby ještě spousta času, hezké odpoledne.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí.

0: Poledne Impuls živě z Benátské i odsud sledujeme aktuální dopravu a doprava 007 je tady za minutu a půl.
1: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

muzikou. Českou muzikou. Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.

0: Ka-ching.
1: Odpolední impuls živě z 30. ročníku Benátské. No a teď už náš kolega Tomáš Kavát je připraven u stage, kde by měl vystoupit Petr Nať. Tomáši, slyšíme se, předáváme slovo.
2: Ano, slyšíme se, pěkné odpoledne, zatímco vy jste krásně v tom žlutém trikotu v našem studiu, mobilním studiu, a všichni návštěvníci Benátské s Impulzem si vás můžou přijít osobně prohlédnout, tak já jsem naopak právě teď v černém trikotu, úplně celý černém, aby mě nebylo vidět, abych zkrátka nestrhával pozornost, a pohybuju se právě teďka na pódiu, na tom hlavním pódiu, kde teďka naši moderátoři, naši moderátoři zkrátka uvádějí tu skupinu Indigo společně s Petrem Naďem. Ten už je připravený v zákulisí, a zatímco naši moderátoři mluví o organizačních věcech, tak já jdu teďka mezi diváky, protože ten areál Benátské s Impulzem se opravdu zaplňuje, a mám-li správnou informaci, tak možná právě kapela v tuto chvíli přichází na pódium, to znamená, že na rozhovor s fanoušky nedojde. Nevadí, skupina přichází na pódium, Petr Nať právě teď obchází bicí soupravu. Ne, to není on, přátelé, to byl basák. A já musím si, tohle je trošku náročné, protože já to nevidím, jsem sice na pódiu, ale jsem za tou dekorací, ale teďka vidím, nástroje už se zapojují, bubeník bere do ruky paličky, a za chvíli si dáme ukázku první písničky skupiny Indigo s Petrem Naďem, protože elektrická kytara se právě teď rozjíždí.

0: Impuls. Doprava 007.
1: Petr Nacik zahájil svoje vystoupení na Benátské a i tady sledujeme dopravu. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 155. kilometru stojí auto po požáru a dlouhá kolona se tam začíná teprve pozvolna rozjíždět. V protisměru čekejte pomalý provod převážně v pravém pruhu od 70. kilometru. Dále z Přerova na Ostravu před 316. kilometrem čekejte 3-kilometrovou kolonu kvůli zúžení. A v Ostravě u exitu 354 na Polsko se už kolona rozjela. Pražský okruh zůstává ucpaný v obou směrech k letišti mezi Lovkovem a Barandovem. Proti směru se táhne fronta od Zličína po Ořech. A kvůli tomu jede pomalu i příjezd do Prahy od Plzně od 8. kilometru D5. Nehodu dvou osobáků hlásí profíci z Global Assistance na trase z Plzně na Chrást za odbočkou na Bukovec. Více jak 2-kilometrovou kolonu vidíme na silnici 35 před omezením Ohodkovic nad Mohelkou ve směru na Liberec. Další kolonu vidíme u Vesce na průtahu Liberce ve směru na Sráž nad Nisou. A dobrá zpráva nakonec, na cestě od Třince na Slovensko u Hrádku se fronty v obou směrech rozjely. Tolik teď je aktuální doprava 007, zapojte se taky, buď zavolejte 605 222 007, anebo je tu i naše žlutá mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem!
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Odpolední impuls, minuta a půl před 17. hodinou, živě z Benátské, Lenka Svobodová připravuje zprávy, jsou tady, co nevidět, hned potom Eva Farná, Boží Mlejny a Renča, ta ví počasí.
1: No já vím počasí, ale já si, pardon, zpívám tady profesora Indigo s Petrem Naděm, ale počasí vím taky, zítra začne den víc oblačně, postupně se bude obloha vyjasňovat, naměříme 20 až 25 stupňů, na Benátské bude příjemných 21.
2: Benátská s impulzem naživo. Až k vám domů.
3: Nie, alebo áno.
2: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
4: Raz príde čas. Ja vím, že sa dočká.
2: V pátek v 6 David Koller. Sobota v půl páté, živák Michala Hruzy.
5: Někde si najdu malé byt a tam si budu jen tak žít.
2: Benátská s impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls.
6: Festivalem Benátská s impulzem otřásají první koncerty. Vyhořelou budovu ve Zlíně je nutné odstranit. Soud prodloužil vazbu obviněným z útoku na zbrojovku. Je 5 hodin a přímo z festivalového areálu přináší zprávy Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Libereckým areálem Vesec už zní hudba. Na festivalu Benátská s impulzem právě teď koncertují dvě kapely. Ve vysílání jste mohli před čtvrt hodinou slyšet první tóny skupiny Indigo s Petrem Naděm. Jak si to užívají návštěvníci festivalu, to přímo mezi nimi zjišťuje reportér Tomáš Kabát. Tome, předáváme slovo pod hlavní pódium.
7: Pěkné odpoledne a děkuji vám. Je to všechno teprve na začátku, takže lidé se do nějakých extrémních tanečních kreací zatím nepouštějí, ale to neznamená, že je to tady bez atmosféry. Spousta z nich se alespoň pohybuje do rytmu a představte si, jak já tak procházím mezi těmi lidmi, tak já tady potkávám dva fanoušky Benátské s impulzem, Hanku s Martinem, se kterými já jsem shodou okolností vysílal před 2 lety, protože byli úplně první návštěvníci, kteří tehdy do areálu zavítali. Zdravím vás, vítejte znovu ve vysílání.
8: Ahoj!
9: Ahoj!
7: Tak pokolikáte už tentokrát?
8: Po třetí!
7: A na co jste přišli?
8: Na Roxette, Činasky, Lucie, Miraj a samozřejmě všechno, co tady bude, je dobrý.
7: Petr Naď, jak se mu zatím v úvodních 15 paráda. Minutách paráda?
8: Paráda!
7: Takže zůstáváte až do neděle?
8: Ano, ano.
7: Atmosféra super, jídlo, pití?
9: Super, všechno, počasí se trošku lepší, umovutilo, je to fajn.
7: Jak říkám, jsme na začátku, já děkuju, užívejte, hezký den.
9: Díky,
7: ahoj. A tolik tedy atmosféra přímo pod pódiem, pod právě zpívajícím Petrem Naděm. Zdraví Tomáš Kabát.
6: Zbylá část vyhořelé budovy ve Zlíně musí k zemi. Stavební úřad vydal rozhodnutí, podle kterého je torzo částečně zřícené výškové budovy v bývalém baťovském areálu nutné odstranit bez odkladu. Zlínská radnice to oznámila na Facebooku. Podle dřívějších odhadů majitele objektu zabere bourání budovy několik týdnů. 4 obvinění z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích zůstanou ve vazbě. Soud ji dnes prodloužil o 3 měsíce. Všichni 4 vinu nadále odmítají s tím, že s požárem nemají nic společného. V nákupním středisku v německém Stuttgartu došlo k brutálnímu útoku. Muž tam pobodal ženu, kterou následně zapálil. Podle agentury DPA utrpěla vážná zranění. Motiv útoku zůstává nejasný. Policie ujistila, že veřejnosti další nebezpečí nehrozí. Reprezentační útočník Tomáš Chorý zůstává ve fotbalové Slávii. Nejlepší střelec minulé prvoligové sezóny se před startem té nové vrátil do týmu. Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík ho spolu s Davidem Douděrou vyřadil z kádru za opakované disciplinární prohřešky po derby, které se nedohrálo kvůli řádění fanoušků. Šéf klubu v květnu říkal, že ani jeden z nich si už za Pražany nezahraje. V případě Chorého ale zasáhl majitel Slávie Pavel Tykač.
0: No, 3 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou živě s Benátské s impulzem.
1: My přivítáme za 3/4 hodiny Richarda Millara přímo tady u nás ve Vesci u Liberce v areálu.
2: Radost ze života.

0: Odpolední impuls 4 minuty před 17:15 živě z 32. ročníku Benátské s impulzem. I za chvilku bude další muzika, třeba Eláni, Znova sama dotkni, Letní si zatančíte třeba Lambádu. Teď už tady máme dalšího milého hosta, tisková mluvčí centra nebo wellness hotelu Babylon, Kateřina Plšková. Kateřino, dobrý den.
1: Dobrý den i vám. Hezké odpoledne. Já se musím zeptat, jak si to tady zatím užíváte. Slyšíme stále Petra Nadě.
2: Zatím dobrý. Já jsem před chvíli přijela, takže teprve člověk nasává tu atmosféru.
1: Jo.
0: Naštěstí to počasí se umoudřilo, je tak krásně, prosvěcují sluneční paprsky.
2: Snad to vydrží.
0: No snad jo, budeme doufat. Ale pojďme teď vlastně k tomu, proč jste tady, kvůli centru Babylon. Pojďte vy sama představit vlastně pro všechny impulzáky wellness hotel Babylon.
2: Tak já bych řekla, že my jsme takový jako unikátní centrum, kde je spojený hotel i s tou zábavnou částí, takže naši hosti přijdou suchou nohou, dojdou po hotelu do té zábavní části, kde se nachází akvapark, funpark, Luna park, IKV park, IKV Landy, no je tam toho spousty.
1: Já musím říct, že my jsme tam s dětmi jezdili, děti byly malí, dnes ten jeden malý slaví 19, tak asi takhle dlouho jezdíme k vám do Babylonu. Kolik máte let, jak dlouho fungujete vlastně?
2: Já si myslím, že už je to 28. rok.
1: Hezky, to jste o rok starší než impuls.
2: No, letí to.
0: Jestli jedou 28., tak možná ty narozeniny máme velmi, velmi společné. Léto stále můžeme říct, že na začátku relativně máme 23. července. I na léto je možné tam přijet, nebo velmi vhodné teda. Pojďte představit ten váš program na léto, co jste na to letošní léto v centru Babylon v Liberci připravili.
2: Určitě, tak ty prázdniny jsou pro nás taková hlavní sezóna mimo jiné, takže určitě budeme rádi, když k nám lidi přijdou. My ten doprovodný program připravujeme během celého roku, ale ty letní prázdniny jsou takový jako hlavní. Máme animační program jak ve funparku, tak v akvaparku. Letos jsme si pro spíše liberečáky připravili i takovou letní hledačku, takže hosti nebo návštěvníci, obyvatele Liberce můžou hledat každý týden sochy, který schováváme, a ten, kdo ji najde, tak získá 7 dní neomezené zábavy.
1: Hezky, a kam je schováváte?
2: Různě po Liberci. Něco máme u nás a něco je i různě na místech. Tady byla taky jedna schovaná.
1: Je, už je někdo našel?
2: Našel.
1: Pozdě.
2: Je to docela populární, lidi čekají na nápovědy, my dáváme nápovědy, takže lidi si fakt čekají na tu dobu, kdy ta nápověda přijde a jdou hledat, což je super.
0: Takže vycházkový mod, baťůžek, pěkně sebou, ano. A děláte to parádně teda. Co se týká toho programu, ale to, na co ještě bychom nalákali?
2: V nejbližší době připravujeme, když jsme se bavili o tom stáří, tak funpark bude mít v září 5 let, takže budeme slavit jakoby otevření funparku, který vlastně vznikl místo nákupního centra městečka, který ještě někteří možná pamatují, tak místo něj je tam teďka herna pro děti. A oblíbený Halloween, to je taky další takový, který připravujeme. Bývá strašidelný labyrint, ale to chystáme i něco novýho, ale zatím nebudeme prozrazovat.
1: Když to tak poslouchám, jaká věková kategorie k vám vlastně jezdí? To může být od malých dětí asi až pro úplně dospěláky.
2: Určitě. My jsme teda hlavně pro rodiny s dětmi, teda, ale abych neopomenula, máme i velké wellness, takže páry nebo když už pak děti odrostou, můžou využít i to wellness centrum, ale ty děti většinou do těch 12-13 let určitě jako ideální věk.
0: Vy jste říkala, že jedete nějaký 28. rok, nějaké novinky jste přichystali nebo chystáte, co tak jako?
1: Já bych to možná doplnila, dá se pořád přicházet s něčím novým i po tolika letech?
2: Určitě dá. My jedinou nevýhodu, kterou máme, nemáme rozšiřovat kam, takže my musíme rozšiřovat na úkor něčeho, ale jak bylo třeba to městečko, tím, že vznikly nákupní centra, tak odpadlo vlastně ten zájem o to nákupní městečko u nás, místo toho se vytvořilo to ten fun park, ten zábavní park, ale v současné době snažíme se renovovat starší pokoje, ty, co vlastně byly jako první pokoje, tak ty už jsou teďka vlastně nejmodernější pokoje, takže ono se dá stále, co hlavně chceme, aby ty hosti k nám furt jezdili, takže nemůžeme spát na vavřínech a musíme se snažit to renovovat a dělat lepší, aby ty lidi k nám jezdili.
0: Vy jste předtím vyjmenovala spoustu možností, zejména pro děti, jak můžou se vyřádit a vybít tu energii, jak se říká. Co vy sama u vás máte nejradši, nebo na co si třeba sama zajdete?
2: Tak my už tím, že máme ten věk trošku starší, tak pro nás je ten bowling třeba super, nebo laser game, toho se vyblbnou i ty starší, wellness centrum máme velký, takže i když je třeba víc lidí, tak máte furt možnost, kde máte to soukromí, takže určitě i pro dospělé je tady co využít.
1: Tady jste se trefila, Petře, takže jdeme na laser game, nebo co bys tak jako?
2: Je to super. Tak doporučuju, vemte z firmy nebo kolegy a...
1: Jo, takže budeme si zastřílet. Super. No tak my vás nebudeme zdržovat, protože jak říkáte, sama nasáváte atmosféru tady benátské s impulzem, tak si to pojďme užít. Vám držíme pěstě, ať se pořád tak daří, protože procházeli jsme dneska hotelem a je tam opravdu plno, takže je vidět, že lidi tam jezdí cíleně. Tak ať se vám pořád daří a užívejte.
2: Děkuju moc, já vám taky. A užijte si Benátku.
0: Děkujeme, tak též to byla tady tisková mluvčí centra Babylon nebo wellness hotelu Babylon Kateřina Pašková. Mějte se dobře, máte tam krásné a těšíme se někdy příště.
1: Hezké léto.
2: Hezké léto.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například pejskar, polický uherák 100 gramů za 21,90. Braník, lehké světlé výčepní pivo, půl litru za 9,90. A Vita na koření, různé druhy za pouhých 9,90. Až do 28. července. Kaufland.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionoví kolegové na rádiu Impuls. Žijeme létem. Žijeme muzikou. Na rádiu Impuls.

0: Odpolední impuls, 3 minuty před půl šestou, stále živě z 32. Benátské s Impulzem, další muzika za chvilku, opět Radeček a Eli. I tak to za to stojí a tady to taky za to stojí.
1: Rozhodně, já tady vidím spousta lidí, ale i jako skupinek, chodí sem rodiny, chodí sem páry, chodí sem kamarádské party, už jsem tady v okolí viděla stavit stany, takže si to fakt užívají ty lidi. Já jsem z toho nadšená, protože je to pro mě první takový festival, takže všechno je nové a těším se, že třeba za zhruba 15-20 minut přivítáme tady u nás v mobilním studiu Richarda Millera v rámci toho slovenského čtvrtku.
0: Ano, další velká hvězda, stále na pódiu vystupuje Petr Nač, takže Richard Miller ho následně vystřídá, ale ještě předtím, jak říkala Renča, tak se zastaví u nás ve studiu za nějakých 15-20 minut. Buďte u toho, přejeme krásné odpoledne.
2: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Odpolední impuls živě z Benátské, za chvilku impulzovic Krabička a Karel Gott, Oheň v sobě máš. Netrpělivě taky čekáme na dalšího hosta, živě ve studiu, bude to Richard Miller. No ale stále s námi i naše milá zprávařka Lenka Svobodová.
1: Dřív než ostatní.
2: Fotbalisté favorizované Argentiny udolali Austrálii 2-1. Stali se druhými čtvrtfinalisty.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

0: Odpolední impuls stále živě z Benátské. Budeme tady až do soboty, dneska konkrétně třeba do 20 hodin. Za chvíli další česká muzika, Olympiky jako za mlada. Sledujeme také aktuální dopravu a doprava 007 je tady už za 2 minuty. No a už za chvilku se tady taky bude mluvit po slovensky.
1: No tak možná slyšíte takhle vzadu, že se i zpívá po slovensky. Sám s nohami na stole je samozřejmě stále ještě Petr Nať na hlavní stage. A za chvíli my tady u nás v tom mobilním studiu přivítáme další slovenskou hvězdu Richarda Millera.
0: Těšíme se moc.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na trojce mezi Mračí a Benešovem ve směru z Prahy překáží dopravní nehoda a projíždí se Kyvadlově. Postojíte si tam v kolonách v obou směrech. Na dálnici D1 za Prahou ve směru na Brno na 11. kilometru policisté došetřují dopravní nehodu. Postojíte si jenom pár minut zatím. Před Brnem jede převážně nákladní doprava pomalu od 175. kilometru. Na 316. kilometru D1 z Přerova na Ostravu blokuje jeden pruh dopravní nehoda. Tady postojíte už 314. kilometru. Bouralo se taky na bratislavské D2 ve směru do Brna na 33. kilometru. Zdržení tam narůstá. Ucpaný zůstává příjezd do Mikulova ve směru z Rakouska a ucpaná je taky 35. z Turnova na Liberec před zúžením na jeden pruh u Hodkovic nad Mohelkou. Tolik tedy doprava 007, zapojte se i vy, buď zavolejte 605 222 007, anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A.
2: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Plodím půlce živě z Benátské host, který přišel právě teď, jak už tady na konec Eda Sheerana si hezky bubnoval. Do studia nám dorazil Richard Miller. Richarde, dobrý den, dobré odpoledne.
1: Zdravím vás velmi srdečně.
2: Krásné odpoledne. Já se hned musím zeptat, co s vámi dělá ta festivalová atmosféra zrovna třeba tady na Benátské?
1: No je to super, čím víc lidí, tím víc skutí, ale ta atmosféra stojí za to.
2: Jde na vás ta energie z těch lidí, nasáváte?
1: Určitě, samozřejmě.
0: My když jsme přijížděli sem do Liberce, tak trošku nás skrápil déšť ze začátku taky. Teď se vyjasnilo parádní počasí na umělecké vystoupení.
1: Velmi se těším.
2: Já nevím, co chtějí lidi třeba na takových festivalech, chtějí hrát jenom hity. Co máte přichystané na Benátskou?
1: No hity, samozřejmě ty musí být, to by nám ľudia neodpustili. A okrem toho aj také pesničky, o kterých si myslíme, že zaberají a že se páčí.
2: Je nějaká, kterou si vždycky třeba Češi přejí, nebo že víte, že je to ta, co je nejvíc táhne?
1: Je to úplně všade od Šumavy k Tatrám po schodoch.
2: Jasně, tu jsme vzpomínali teď ve vysílání, Tatra Matky Rodeo, jasně.
0: Tatra Matky Rodeo, přesně tak. Richarde, máte vy teď nějakou píseň, kterou si hýčkáte, která v průřezu té vaší kariéry vám zůstává nejvíc v srdci?
1: No, v srdci. U mě jsou to vždycky novinky, já mám strašně rád novinky a chystáme, keďže budoucí rok mám 66 a album 66, takže ten už je zhudobněný Ondřejom Brzobohatým, otextovaný Petrom Uličným a tam je pár věcí, které si tak jakože šetrím v srdiečku.
0: Vrátím se k té minulé desce vlastně, za kterou jste dokonce dostal Anděla.
1: Ano.
0: Z té máte něco ještě stále velmi oblíbeného?
1: Já už, keď album vyjde, já už se potom nějak velmi k tomu nevraciam, takže jako, samozřejmě to ani nepočúvam po sebe, takže toto jako platí vždycky stále rovnako.
2: Na Slovensku je teď hodně populární muzikál Život na dva ťahy, je o vašem životě a o něm se píše, že ukazuje, jak křehký a zároveň silný může být člověk, který stojí na pódiu 40 let. Souhlasíte s tím?
1: Ano, velmi přesná definice.
2: O čem muzikál je to průřez vašeho
1: o mně,
2: života?
1: Ano, jo? Ano, je to o mně.
2: A písničky, hitovky?
1: Tak, jako si vybral pan režisér Roman Polák, tak to vyzerá.
0: My jsme už probírali samozřejmě tu energii, která tady z těch lidí jde a tak nějak si to ti umělci vyměňují navzájem s těmi návštěvníky a zase naopak. Kromě toho máte radši třeba spíš nějaké svoje komorní vystoupení nebo co je pro vás úplně to nejlepší, kdy
1: Viete,
0: vám skutečně jde husina?
1: Je v podstatě, pre mě je to úplně jedno. Já mám velmi rád komorné vystoupení tak pre takých 400, 500, 600 lidí, kde můžeme zase v klude odprezentovat takovou tu odvažujem sa tvrdiť šanzónovú časť môjho života, ale takisto, keď sa ľudia takto na festivale odviažu, je to presne zase ten istý pocit.
2: Léto to nejsou, promiň, chtěl jsem se zeptat, to nejsou totiž jenom koncerty, chtěl jsem se zeptat, jestli stihnete přes léto i, já nevím, nějaký takový ten letní relax, grilovačku, nebo jenom tak poležet na slunci.
1: Viete čo, pre mňa je to katastrofa, ja už som bol, lebo každý rok musím ísť s manželkou a malým synom na dovolenku, chodievame pravidelne do Grécka. Ale ja to neznášam, mne to vadí hrozne, ja nechodím ani do mora, čo sa úprimne priznám, stačí mi bazén a tak toto vyzerá v mojom živote.
2: Takže jednou za rok si takhle odfajfknete,
1: ano,
2: rodina dovolená.
1: To je povinné.
0: Splněno, ano. Vaše vystoupení se pomalu blíží. Richard Miller tady vystoupí v 18.30. Ještě nakonec k té tvorbě, bez čeho vás lidi nikdy nenechají odejít z pódia, bez jaké písně?
1: No, po schodoch.
0: Po schodoch.
2: Zazní tady samozřejmě.
1: No, zazní samozřejmě.
2: Budeme se na ní těšit. Držíme vám pěsti, aby počasí vydrželo, což vypadá krásně,
1: protože ty předpovědi byly šialené.
2: To máte pravdu, já tady mám i zimní vestu, takže já jsem připravená, ale podívejte

0: Dopolední impuls živě z Benátské, minuta před 18. hodinou. Lenka Svobodová připravuje zprávy, jsou tady co nevidět. Hned pak další muzika, bude to Divoký byl a Malování, další host potom přijde. Ale pojďme se podívat, co nás čeká venku zítra.
1: Tak zítra začne trošku oblačnou oblohou, postupně se bude ale vyjasňovat, naměříme 20 až 25 stupňů a tady na Benátské ve Vesci u Liberce bude 21.
2: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Návštěvníky Benátské s Impulzem roztančil Petr Nať. Policie řeší 5 let starou jízdu Filipa Turka. V německém Řezně přepadl útočník banku. Je 6 hodin, zprávy z festivalového areálu Benátské má Lenka Svobodová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
4: Petr Nať rozdováděl návštěvníky Benátské s Impulzem. Už první koncert na hlavním pódiu roztančil davy. Přímo mezi lidmi máme reportéra Tomáše Kabáta. Pěkné odpoledne.
5: Dobré odpoledne. Pokud jsem v té úvodní 15 minutovce vystoupení skupiny Indigo s Petrem Naďem mluvil o pohybujících se pár lidech, tak tato situace se dokonce vystoupení zásadně změnila. Petr Nať předvedl show nejenom díky svému na míru vyrobenému klobouku, o kterém mluvím v našem vysílání, ale také díky komunikaci s publikem. A když se rozezněla píseň A i tak jsme stále frajery, tak se dal bouřlivě do zpěvu i dav několik skupinek pod pódiem, dokonce začalo odhazovat svršky. To je důsledkem nejenom té vřelé atmosféry uvnitř publika, ale taky slunečních paprsků, které k nám navzdory nepříznivé předpovědi přece jenom do putovali. Tak jako tak, Petr Nať přilákal na Benátskou pořádný dav, který zaplnil plochu tak, jako kdyby to byl headliner. Ocenila to i samotná skupina Indigo, která nakonec i přidala jednu píseň navíc. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
4: Pražská policie znovu řeší šoférování Filipa Turka. Tentokrát se zabývá 5 let starým videem, které zachytilo jízdu současného poslance pražským Strahovem. Podle zpravodajského serveru iDnes.cz policisté zkoumají, jestli se během jízdy Turek nedopustil dopravních přestupků. Čeští vězni si na větší celu počkají. Nejspíš se od příštího roku opět nedočkají nároku na více ubytovacího prostoru. Ministerstvo spravedlnosti chce schválené změny odložit až na rok 2030. Drama v německém Řezně pokračuje. Útočník tam přepadl banku a zabil nejméně jednoho muže. Pravděpodobný pachatel je společně s dalšími lidmi stále v budově. Přírodní koupaliště v Jihomoravském kraji lákají ke koupání. Podle krajské hygienické stanice je v nich voda pro plavce v pořádku. Horší kvalitu vody mají podle měření z minulého týdne laguny 1 a 2 novomlýnských nádrží na Břeclavsku. Domov pro seniory v Novém Strašecí na Rakovnicku se může těšit na teplo. Má totiž nové vytápění i zateplení. Dokončovaná modernizace za desítky milionů korun přinese kromě zvýšení komfortu i provozní úspory. Náklady přesáhly 31 milionů korun bez DPH.
6: A necelé 3 minuty po 18. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Zváme je nadále Petr Brožík.
7: Renata Kuková a za chvíli se spojíme s kapelou Miraj.
6: Miraj Navrátil připraven. Divoký byl a malování právě teď. Hezké odpoledne stále živě z 32. ročníku Benátské s Impulzem. Buďte s námi, krásný podvečer.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Všude dobře, u nás nejlíp. Tenhle týden v severních Čechách, tam, kde se dělá nejkrásnější sklo a výhledy vám pořád vezmou dech. České prázdniny s rádiem Impuls.
1: Tohle je odpolední Impuls živě z Benátské přímo z areálu. Další česká muzika ve vysílání bude následovat Xindle X a Puberťák, anebo taky Miraj Oči. No a to proto, že Miraj teď je naším hostem přímo ve studiu, nebo jsme s Mirajem ve spojení. Ahoj Miraj, kde jsme tě přistihli?
2: Ahoj, ahoj, jsem už v Liberci.
3: No a co se vám vybaví, když se řekne Liberec?
2: Je to místo, kam jezdím rád. Jednak tady vykukuje ještěd vždycky spoza celkem skoro každého baráku, což je hezký pohled. A napsali jsme tady spoustu našich písniček. A zrovna teď tady píšu, takže jsem 3 dny v Liberci a jenom si přeskočím na festiák. Takže mám to jako spjatý i s Ondrou Fidlerem, který je náš dvorní producent a píšeme spolu naše písničky. Takže jo, Liberec je hezký místo.
1: Super, budeme se těšit na tvoje vystoupení. Benátská s Impulzem nabírá na obrátkách. Co tebe baví na festivalech a té festivalové atmosféře?
2: Na festivalech mám rád to, že mně přijde, že lidi se tam trošku přepnou z toho, z té jako všednosti, každodennosti do toho módu, jako pojďme si vlastně ten live užívat a že je to vlastně něco, co má člověk jako spojený spíše s tou pozitivní emocí, což často třeba od pondělí do pátka v práci nemusí úplně prožívat, takže my jsme samozřejmě rádi, že naše práce je součástí té jako přívětivější stránky jako toho, co lidi prožívají a Benátská je prostě velký festival, kam se jako už roky vracíme a je tam velká stage, jsou tam velký kapely i zahraniční, je tam prostě dobrá technika a myslím si, že i ten koncert pak je o něco lepší.
3: To je pravda, to potvrzujeme. Letos hrajete v 21.30. Dokážete vůbec něco ještě na koncertech překvapit?
2: My si to děláme trošku schválně, že na těch koncertech často jako já hledám momenty, prostě který úplně nenaplánuju. A to jsou momenty, kdy třeba nějak ty některý lidi vlastně vytahuju z davu a snažím se zapojit a vlastně nevím, co se jako stane. Každý je fakt jako jinačí. Někdo jako hrozně chce na stage a pak jako vidí ten dav a trošku toho nějak je jako nervóznější. A pak jsou prostě lidi buď to totálně extrovertní a rozjedou tam úplný jako rodeo, anebo jsou třeba trošku jako přiopilí a taky vůbec nevím, co se stane. Takže to jsou jako momenty, které nějakým způsobem vyhledáváme, protože to pak ten každý koncert dělá jako teď by úplně jedinečným, takže na každém koncertě pro nás se dělou tady tyhle interakce, které jsou španělská vesnice.
1: No a letos se nějaká taková interakce určitě narodí tady na Benátské při vystoupení skupiny Miraj. Pojďme na chvilku do soukromí, jak si užíváš roli táty, co bys třeba doporučil všem začínajícím otcům, kteří nás teď poslouchají, makají jako ty, ale zároveň nechtějí šidit to tátovství, když to řeknu.
2: No, to je dobrá otázka. Já nejsem úplně z toho, abych tady rozdával po 2 měsících rady, když v tom 6 nedělí nebo v těch prvních měsících, prostě myslím si, že ta máma je mnohem důležitější než ten chlap. Ten chlap z mý krátký zkušenosti je vlastně tak trošku nadbytečná osoba v té domácnosti. Byť samozřejmě se strašně rád k tomu miminku jako titulím a je to strašně hezký, strašně to voní a je to úplně krásnější. Ale co se týče nějaký rady, který nevím, jestli se toho sám jako osobně držím, ale přijde mi, že ty ženy musí zvládat jako úplně novou, mega náročnou roli a že třeba i v těch hormonech, který mají být jako extrémně, řekl bych, empatický a někdy spíš jako držet hubu a jenom naslouchat, než jako tam dávat nevyžádaný jako rady. Takže někdy mlčetí jako zlato a být jenom takovej parťák do nepohody, což nevím, jestli jako dávám, tak jak bych si představoval, ale minimálně se o to snažím.
3: Já děkuji Mirajovi za ta slova. Je vidět, že i v té krátké době otcovství pochopil velmi brzy, o čem to je.
1: Tak jo, Miraj, díky za rozhovor, se daří, mě se krásně.
2: Měj se hezky, těšíme
3: se večer, taky.
1: Super, tak a ochutnávka teď je přímo od Miraj, skupina Miraj a píseň Oči, teď na Impulzu.

0: zas. Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90. Banány kilo za 21,90 a kuřecí zadní čtvrtky kilo za 59,90. Albert. Dle srovnání k 15.7.

0: Půl sedmé, teď už podvečerní impuls živě z 32. ročníku Benátské s impulzem. Za chvilku další muzika. No Name, čím to je? No a když jsme u toho, tak No Name, konkrétně Igora Tymka, tady přivítáme ve 7:15 a v 8 večer uslyšíte živák přímo odsud ve vysílání Rádia Impuls. No Name v plné parádě.
1: Já se tady dívám na ty lidi, kteří tady prochází kolem toho našeho mobilního studia. Nemůžete nás přehlédnout, jsme tady celý ve žlutém s nápisem Rádio Impuls. Někteří jsou v krátkém rukávu v kraťasích, někteří už mají takové podzimně zimní bundy. Je tady 16 stupňů, zajímavý, ale jak jsme tak jako naspídovaný tou muzikou, tou atmosférou, že si to člověk ani neuvědomí, že je chladno. Teď se dívám na kolegyni Martu. Marto, jak ti je? Co takhle?
2: Chladno?
1: Tak jo, takhle. My jsme v koukaně zavřený, tak tady chladno není. My jsme tady ve stanu. Přijďte se na nás podívat, jsme rádi, že za námi chodíte. Zdravíte nás, fotíme se. Jsme rádi, že jste tady s námi.
0: A jede to naplno pro zábavu úplně pro všechny. Je tady vtip Vlasty Korce.
3: Vtip Vlasty Korce. Důchod je nevelká suma peněz, která je přenášená ze správy sociálního zabezpečení do lékárny prostřednictvím důchodce.
4: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
5: Do kin se řítí naprosto nespoutaná komedie Bardotky. Velká letní dámská jízda s Dagmar Vyškrnovou Havlovou, Pavlínou Pořízkovou a Evou Holubovou.
6: Sex spray přebije i Alzheimer.
5: Pojďte bardotovat do kin od 23. července.
7: Jsme krásný, jsme královny, jsme Bardotky.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto. Víc než jen prosecco.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo splnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Večerní impuls živě z 32. ročníku Benátské s impulzem. Za chvilku další muzika u nás, třeba Slza a bouře. No ale teď bude znít slovenština, protože našeho reportéra Tomáše Kabáta máme teď přímo na podiu, kde vystupuje Richard Miller. Tomáši, máš slovo.
1: Ahoj, kluci.
2: Děkuju, ahoj. Slyším a jsem právě na pódiu. Udržuji vizuální kontakt s Richardem Millerem, který právě teď zpívá svou druhou písničku s názvem Karel z americké Prahy. Potkal jsem návštěvníky festivalu, pro které právě on je tou hlavní hvězdou dneška a věřím, že i on si užívá to právě probíhající vystoupení, protože v našem vysílání v odpoledním rozhovoru řekl, že ho nabíjí ta festivalová atmosféra, a obzvláště, když roztančí lidi. Zmínil, že na žádném svém vystoupení nesmí chybět píseň Po schodoch, takže se jí stoprocentně dočkáme i dneska. Richard Miller při svém vystoupení sedí na barové židli po své levici, má za basákem tři původné vokalistky, pohupují se do rytmu. Pojďme si tedy poslechnout krátkou ukázku živě právě teď z Liberce, přímo pro vás. Richard Miller.

0: Posloucháte přímý přenos z festivalu Benátska s Impulzem. Posloucháte Radio Impuls. My jsme právě teďka na pódiu, kde zpívá Richard Miller právě teď píseň Karel z americké Prahy. A v průběhu písničky jste mohli slyšet i několik sol, například na příčnou flétnu a nebo také na klávesy. Dneska se můžeme těšit ještě na skupinu Miraj nebo skupinu No Name. Ostatně její koncert si můžete poslechnout v našem vysílání celý živě. Startuje od 20 hodin. No a tolik prozatím přímo z hlavního pódia Benátská s Impulzem a teď už v našem vysílání zpátky do mobilního studia, které se nachází u vchodu do areálu.
1: Tomáši, děkujeme, úžasný zážitek. No a my i tady živě z Benátské sledujeme dopravu 007 a ta tady bude už za dvě minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. S přerušovanou 5-kilometrovou kolonou počítejte na příjezdu do Mikulova z Rakouska. Stále pozor na dálnici D2 na 33. kilometru ve směru na Brno ze Slovenska. Tady se likvidují následky dopravní nehody. Postojíte si tam zatím pár minut. Převážně nákladní doprava zpomaluje před Brnem na dálnici D1 z Prahy na 180. kilometru. Dále z Přerova na Ostravu je několikaminutové zdržení před 316. kilometrem. Na průtahu Vsetína směrem na Valašskou Polanku skončilo v zaplaveném podjezdu osobní auto. Tady zatím další problémy nejsou, ale problémy čekejte taky na Pražském okruhu. Na cestě k dálnici D1 se táhne 5-kilometrová kolona před sjezdem na Ořech. A hlavně pravý pruh proto zpomaluje od 7. kilometru plzeňské D5. Kvůli rekonstrukci Pražské Kbelské ulice se zdržíte na Novopatské od D10. A profíci z Global Assistance hlásí nehodu dvou osobáků na trase České Budějovice Kaplice přímo v Kaplici nádraží. Do dopravy se můžete zapojit taky, buď zavolejte 605 222 007, anebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. Ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV a dopřejte si osvěžení v podobě ledové kávy. Teď je totiž hrajete o opravdu velké ceny. Můžete vyhrát až 100 000 korun, kávu na rok zdarma a více než 100 dalších odměn, celkem za 500 000 korun. Stačí jediné, zakoupit si na OMV některý z našich ledových nápojů, ukázat aplikaci OMV MyStation a jste automaticky ve slosování. Tak si užijte osvěžující pauzu na cestách a zkuste své štěstí s OMV a MyStation.

0: chlapu, teď nás to na Benátské tedy velmi skrápí, ale počasí nás nezastaví. Další česká muzika bude následovat, Činasky a jejich Možná. Lenka Svobodová připravuje zprávy, ty jsou tady co nevidět a Renčaví, jak dál s počasím.
1: No tak chtěla bych říct, že na zítřek mi to rozhodně neukazuje kroupy ani tady ve Vesci u Liberce na Benátské, které jsme viděli před chvílí. Zítra by naopak mělo být docela příjemně, polojasno, naměříme 20 až 25 a tady by mělo být polojasno a 21.
2: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
3: Halo, tady Impulzovi.
2: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls.
4: Návštěvníky Benátské s Impulzem rozehnal slejvák. Češi mají v investování co dohánět. Fotbalovým fanouškům začíná evropská šichta. Je 7 hodin, zprávy přímo z festivalového areálu má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Festival Benátská s Impulzem pomalu přechází do druhé poloviny prvního dne. Aktuálně nám ale v areálu Vesec v Liberci začalo pršet a nepřízeň počasí přerušila požitek z vystoupení. Víc teď řekne reportér Tomáš Kabát.
5: Dobrý večer, nejprve se nad lidmi zatmělo, pak začalo foukat a nakonec přišel i déšť. Byl bohužel tak vydatný, že pořadatelé přerušili koncert Richarda Millera, ten tak stihl odehrát jenom 4 písně. Lidé se z hlavního prostoru před pódiem rozeběhli do kapacitních občerstvovacích stanů, část se taky přesunula do hudebního stanu, který je krytý a zhruba za čtvrt hodiny tam začne vystoupení skupiny Totální nasazení. Déšť už trvá asi čtvrt hodiny a přidalo se i krupovití. Ta travnatá plocha se nacucala vodou a už jsou na ní louže. Teď už máme to nejhorší za sebou, ještě pořád, ale kapky padají. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
4: Spousta Čechů stále podceňuje investice. Peníze vůbec neinvestuje skoro 19% mužů a dokonce víc než 30% žen. Podle nového průzkumu tito lidé ani začít investovat neplánují. Záchranné stanice letos zachraňují o 106. V první polovině roku přijali o pětinu více zvířat než loni. V horkých dnech přijímali hlavně ptáky. Český svaz ochránců přírody uvedl, že záchranné stanice jsou dlouhodobě podfinancované. Z víc jak 2/3 financují soukromí dárci. V bavorském Řezně se podařilo zadržet útočníka z bankovní pobočky. Agentuře DPA to potvrdila policejní mluvčí. Útok si vyžádal jednu oběť, další lidé se dokázali z budovy dostat ven. Tenistka Sára Bejlek na turnaji WTA v Praze postoupila do čtvrtfinále. Nikola Bartuňková naopak vypadla a o postup ještě bojuje Barbora Krejčíková s Lucií Havlíčkovou, proti které vybojovala první set. Fanoušci českého fotbalu se dočkali. Rozjíždí se předkola o evropské poháry. Právě teď začal zápas Hradce Králové, který se ve druhém předkole Evropské ligy pokusí zaskočit norské Tromsø. Za hodinu pak začne utkání druhého předkola konferenční ligy mezi Varaždínem a Jabloncem.
0: No a 2 minuty po 19. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Lenkou Svobodovou. Další za hodinu s vámi i nadále Petr Brožík
1: a Renata Kuková. Pláštěnky, holínky, všechno se na Benátské hodí.
0: Tak, ale i tak program zejména živého vysílání vrčí dál. Za chvilku přivítáme tady další hosta. To bude Igor Tymko z No Name. Mezitím nás čekají třeba Činasky. Možná právě teď. Hezký večer.
2: Radost ze života.

0: českým prázdninám patří živá muzika. Už tento pátek přímý přenos z Benátské s Impulzem a David Koller. Začínáme v 6 v podvečer. David Koller a Živák na rádiu Impuls.
1: A tohle je večerní Impuls, 5 minut před 7:45, stále z našeho živého studia přímo na Benátské na 32. ročníku. Česká muzika za chvíli bude Lucie Bílá a Útěk. Ale co nevidět, se tady bude mluvit slovensky, protože až se dá na útěk od stage Igor Dymko z No Name, tak dorazí sem k nám do našeho mobilního studia.
2: Já se na něho těším. Zajímalo by mě, jestli přijde v pláštěnce, v holínkách nebo tak nějak, protože už ten největší déšť přestala ještě tady trošku krápe, tak uvidíme, na co je zvyklý, ale je to festivalový typ Igor Dymko, tak si myslím, že by měl být zvyklý na to, že to počasí vždycky není úplně nejlepší. Tak se na to můžeme vlastně zeptat, jak se za takového počasí, jestli se vůbec hraje, nehraje, uvidíme.
1: Zeptáme se za chvilku. Igor Dymko v našem vysílání, buďte s námi.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 109,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A pilo s plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 8,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Večerní impuls, 7:45 přesně, stále vysíláme z našeho mobilního studia přímo tady na Benátské. Jak už jsme říkali před chvílí, tak nás tady skropil trošku déšť, bohužel přerušil vystoupení Richarda Millera, ale to snad nezabrání tomu, aby další vystoupení přišlo. Teď máme krásného, úžasného, milého hosta, protože do našeho studia přišel Igor Tymko s No Name. Igore, vítej.
1: Ahojte, ďakujem za nádherné superlativy, už ani hrať nemusíme.
2: No, my budeme rádi, když za 3/4 hodiny tady na stage začnou No Name. Já jsem se těšila, jestli nepřijdete v holínkách, v pláštěnce, nemáte takový vybavení?
1: Já jsem si zobral mikinu, že určitě, keď mi bude velmi teplo, dám si dole, ale dneska dole mikina nepůjde.
0: Záleží, jak to vystoupení bude rozparaděné a vlastně je potom dešti, který má teda přejít a skončit těsně před vaším vystoupením, tak by to chtělo rozehřát, takže předpokládám, že Igor Tymko bude rozehřátý sám na poli.
1: Rozohriať aj ľudí, aj nás, to nechajte na nás, to je naša práca a zatiaľ je všetko v pláne, samozrejme, že je tu nejaký krízový manažment, ktorý sú dostatočne zodpovední na to, aby to rozsekli. My sme pripravení, ale je pravda, že to vyzerá zatiaľ veľmi zložito. Takže verím tomu, že to dopadne a že si to vychutnajú nie len túto fanúšikové v areáli, ale na frekvencii Rádia Impuls.
0: Do poslední chvíle budeme čekat na to rozhodnutí a budeme se těšit a modlit hlavně, takže vzívejme svatého Petra, aby k tomu přistoupil zodpovědně.
2: Takže svatý Petr a Petr Brožík se začíná modlit a já se ptám Igora. Igore, vy jste kdysi jako No Name začínali nebo hráli na Benátské jako celkem neznámá slovenská kapela, tak zaspomínejte, co to bylo za roky?
1: To si už ani pán Boh nepamätá. Ale bolo to niekedy, ja neviem, koľko je to, 25 rokov dozadu, 24 možno, koľko má teraz, koľko má Benátska?
2: 32.
0: 32. No,
1: a to si pamätám, to bolo ešte v areáli, kde bolo vzadu tak mokro, že celý areál bol vysypaný senom, aby to možno vôbec mohlo fungovať. Bolo to v krásnom malebnom prostredí, nie že by tu dnes nebolo krásne, ale skutočne to bolo úplne inde. Aj ten festival odtedy krásne narastol do obrovských rozmerov, takže môžeme si aj my takou štipkou prispieť a povedať, že áno, aj my sme boli u toho, keď tá Benátska s Impulzem krásne vyrastla jeden renomovaný festival. Takže gratulujem.
2: To jsem chtěla říct, že jste začínali, ale ještě v nějakém stanu pro ty nemoc známé kapely. Teď máte být na hlavní stage.
1: No, já stále hovorím, že keď někdo chce vidět, jako se dá nakumulovat ta energia, samozřejmě aj s pomocou rádia Impuls, lebo bez toho, aby vás rádio hralo, to někdy nebylo možné, nebol internet. Takže áno, boli sme v stane, nejaké Bčkové, Cčkové a bolo jednoducho na nás, či to využijeme, tú ponuku a využili sme to sakra intenzívne podľa mňa. Takže keď rozmýšľate doma, že založiť si kapelu a kedy a prečo, nerozmýšľajte, hlavne to urobte a skutočne pozore mnohých kapel, či je to Čínsky Krištof, Divokej Blue alebo No Name, dá sa to, my sme toho reálny príklad.
0: Možem je třeba říct, že začátky jsou těžké a drsné a je třeba to nevzdát, asi jít dál a dál a dál a tvořit dobrou muziku, dobré texty, což se No Name podařilo úplně skvěle.
1: Jo, souhlasím, já to poviem, aby to nebylo, že to sám seba chválím já, tak nejúspěšnější investor všetkých čas Warren Buffett hovorí, úspěch je pre trpezlivých a všetky moje peniaze jsou tie, které od netrpezlivých prešli ku mne. Takže ano, jedna z těch hlavních těch entit alebo z těch kategorií je vydržať. Musíš vydržať, pretože pesnička Ďakujem, že si ty a tvoja sestra žili život, boli známi už 25 rokov dozadu, ale kým to zľudovelo a dostalo sa to na takú úroveň, tak ten čas neoklameš.
0: No Name, 30 let letos, jestli si dobře pamatuju.
1: Ano.
0: Když ste byli na tom začátku, bylo to vôbec predstaviteľné?
1: No, že... opäť, ak môžem, tak poviem filozoficky, ak si nedokážeš predstaviť, kam chceš ísť, tak tam nemôžeš dôjsť. Takže my sme chceli byť najlepšia kapela na svete, to sa nám evidentne podarilo. A teraz v rámci tých našich sfér a našich regiónov je to neuveriteľné. Keď si zoberíš, že Košice, kde sme vznikli a celá kapela, kde sme sa narodili, dodnes tam žijeme, je tu od Liberca asi 800 kilákov, tak to je vôbec neuveriteľné, že tu robíme rozhovor a ľudia spievajú naše songy. Takže je to zázrak. Takže my sme chceli byť milovaní, chceli sme mať vlastnú muziku, chceli sme a ľudia si spievali naše songy a toto všetko, čo tu zažívame, je jeden neuveriteľný bonus.
2: A to kouzlo, že ste ta kapela, přesně tak, že ste ta kapela jako kompaktní, že ste se jako nerozpadávali, jo, nehledali další nějaký členy, jo, že vlastně celkem si držíte takovou tu minimálně kostru.
1: Určitě ano, ako štyria bratia, nemáme na výber, otec s mamou povedali, že keď sa rozdíme, nás pozabíjajú, takže to by som si jako neriskol.
2: Žijete?
1: A je pravda, že mali sme niekedy dávno prvého klávesáka, Zoli je druhý klávesák, mali sme 7 rokov dozadu ešte iného basáka, ale všetky tie veci, ktoré ktoré sú úplne prirodzene autenticky prichádzajú. Ľudia, ktorí to tempo s nami vydržia, tak idú, a ktorí nevydržia, sa úplne prirodzene odpoja. Máme takého človeka v týme, ktorý robí nejaké reelsky, lieta s dronmi. Dnes tu nie je, paradoxne. A ten k nám priskočil asi 3 mesiace dozadu. A keď sme prišli na jednu štáci, tak sme vyskakovali z auta a hovorí mu klavesák Erik, to je ten nový človek. Hovorí, môžeš už ísť? A on hovorí, áno, áno, len si ešte neviem zvyknúť na to vaše vojenské tempo.
2: A tak?
1: A vlastne to je strašne ako príznačné pre nás, ale my, že v tom tempe sme non-stop, si to neuvedomujeme. Takže tento mladý chlapec hovorí, máte brutálne vojenské tempo. Takže včera bola ešte čas v Košiciach, čas kapely v Košiciach, večer Praha, dneska je to Liberec, zajtra hráme Holíč na Záhorí, v sobotu hráme dvakrát, dnes sme sa v Košiciach, takže keď moja manželka povie, že nikdy v živote by som nechcela byť speváčka, prečo? No lebo máme 80 000 km ročný nájazd. Lest kapela. Mm-hmm.
0: Kromě vašich solových koncertů, tak jste oblíbená festivalová kapela. Bez čeho se neobejde publikum na festivalu? Jaký kus nemůžete vynechat?
1: Ľudia si mysleli mnohokrát, že sú to Žily, paradoxne, lebo to je song, kde sme sa spoznali s českým publikom. Na Slovensku to bola Ty a tvoja sestra a ešte predtým cover verzia Petr, Naďa, Kristinka. Ale stalo sa, že párkrát sme Žily vynechali a nič sa nestalo. Mm-hmm. Je to podľa mňa neskromne povedané znak toho, že máme tých pecík veľa. Mm-hmm. Ja si neviem predstaviť koncertovať bez Čím to je, alebo bez pesničky Ty a tvoja sestra.
2: Tak my si budeme přát, aby tady zazneli i dneska večer. Modlil ses, Petře?
0: Já jsem říkal, vzílí ve svatého Petra.
2: No, co jsi říkal?
0: Milý Petře, jako rozežeň ty mraky, jo, nebo si něco udělej, tak snad se to povede.
2: Tak dobře.
0: Koncert No Name tady na Benátské Sympulzem začíná ve 20 hodin. Zároveň to bude živý přenos do vysílání Rádia Impuls, tak i proto si moc přejeme, aby to klaplo. A jsme taky moc rádi, že sem do studia přišel Igor Tymko. Igore, tak ať se to vede, držíme palečky a těšíme se.
1: No halo, tady Impulzovi.
2: Krásné léto, přestože to teď nevypadá.
1: Děkujem za pozvání a verím, že se to podarí. Pekný
2: díky,
1: večer.
2: Vám taky.
0: Díky, Igor Tymko. No Name.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Tohle večerní impuls stále živě z Benátské, 19.40, aktuální čas, za chvilku impulzovic krabička. Tam Helena Vondráčková znala pana pána, samozřejmě jsme tady v plné sestavě, já, Renča a taky Tomáš Kabát je s námi přímo teď v našem mobilním studiu.
1: Ahoj Tome, trošku ti zvlhla pěšinka, se dívám.
2: Dobrý večer, ano, to patří k tomu festivalu, protože bohužel stále prší, možná je to i slyšet, on ten déšť přerušil koncert Richarda Millera. Ono mě bylo docela dost líto, tedy těch diváků i samotného zpěváka, že povětrnostní podmínky prostě nedovolily, aby v koncertu se mohlo pokračovat, ale spousta lidí se rozutekla do různých jiných občerstvovacích stanů nebo do hudebního stanu a já jsem skočil za nima, jo, zeptat se, jak to teda tráví a překvapivě jsem zjistil, že tu náladu jim to úplně nepoškodilo. Pojďme si to pustit, co jsem tam nahrál.
3: No, snažili jsme se přežít všude možně, po stanech, pobíhali jsme, snažili jsme se tady najít rodinu.
2: A jak trávíte ten čas pod deštníkem?
4: Pod deštníkem, no.
3: S rodinou tady si povídáme,
4: čekáme na lepší počasí.
5: Samozřejmě není to úplně ideální, ale Benátská je Benátská, že jo, to prostě, tam trochu ty kapky, těch pár kapek nevadí asi, no.
2: A teď se zeptám obsluhy v jednom z občerstvovacích stanů. Když začalo pršet, začal vám frmol?
6: Jo, ale byla fronta i předtím, takže se to o moc nezměnilo, jenom tady začalo být víc lidí, ale jinak v pořádku.
2: Takže to je důležité, že obsluha stíhá obsluhovat hosty a pivo i víno se čepuje a nalévá.
1: Za mě je důležité, že ani neodpadá ta nálada, protože já se tady dívám, tady jsou třeba lidi, kteří si přinesli rybářskou židličku a v pláštěnce na ní sedí prostě déšť, nedéšť, pohoda prostě.
2: Je to první den a lidé přišli na těšení, no?
1: Jasně.
0: My tady odsud z mobilního studia sledujeme stage, na které se má odehrát vystoupení No Name. Zatím je to 50-50, teď to spíš vypadá, že by ten koncert mohl proběhnout, protože déšť, který nás tady teď skrápí, má skončit asi ve 20 hodin 2 minuty, čili přesně v čas, kdy mají začít No Name a i tento koncert my budeme vysílat živě.
2: No ale jak slyšíme, tak No Name nazvučují,
1: ano,
2: jo,
1: ano.
2: Nazvučují.
1: Bubeník trénoval na bicí, no trénoval vlastně, prostě jo, zkoušel to, tak já doufám, že to, co teď slyšíme, že ten déšť zesílil, že je to jenom taková kratička epizod předtím, než ten koncert začne.
2: No a jakmile začne, tak my vám ho nabídneme živě ve vysílání.
1: Hurá.
0: Musíme počkat, buďte s námi, určitě se to dozvíte.
7: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Tohle večerní impuls stále živě z Benátské, za chvíli další muzika, Eláni, Zaloubil se chlapec. Sledujeme aktuální dopravu a doprava 007 je tady za půl minuty.
1: Víte, jak se nejsnadněji přihlásit do hry Halo tady Impulzovi? Aplikace Rádia Impuls.
2: Halo, tady Impulzovi.
3: Vy jste připravený chlap, hele, jste, a teď jste to zved? To je neuvěřitelné.
1: Přihlašovat se můžete každých 5 minut a čím víc přihlášení, tím větší šance, že vám zavoláme. Formulář do Halo tady Impulzovi přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. V Praze ve Zlíchovském tunelu ve směru na Barrandovský most bourala 2 osobní auta. Počítejte proto s kolonou do tunelů a ucpává se i Nová Povltavská před Blankou. Zdržení zůstává v obou směrech ve Wilsonově ulici, konkrétně před muzeem a v protisměru před zúžením na Hlávkově mostě. Doprava vázne taky na D1 z Brna do Prahy před 24. kilometrem kvůli omezení a u Brna z Prahy je silný provoz před 196. kilometrem. V obou směrech vázne doprava taky u Komorovic mezi Humpolcem a Pelhřimovem a bouralo se taky na rakousko-českém pomezí ve směru na Mikulov. Počítejte i tady se zdržením. Pevné nervy, dobře dojeďte. Když tak se ozvěte do naší dopravy 007, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestou s rádiem Impuls.
5: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z Moža Last Minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

posloucháte Rádio Impuls. My jsme teďka na Benátské s Impulzem a živě se přepojujeme na hlavní pódium, kde právě v těchto chvílích začíná intro koncertu skupiny No Name a členové kapely právě teď vcházejí na pódium. Berou si do ruky své nástroje a pozor, už s prvními tóny taky roztančují davy. Někteří lidé už poskakují, on déšť ustál, obloha se začíná pročišťovat. Brňáci ještě stírali z vodu z pódia před malou chvílí, ale teďka to znamená, že počasí se umoudřilo a teďka se připravuje Igor Timko v zákulisí, bere do ruky mikrofon. Rozezněli se bicí, rozezněla se baxová kytara, hudba začíná s lidmi trošku hýbat a Igor Timko ještě prohazuje mikrofon, dává si do ucha odposlech a právě v těchto chvíli přichází.

dámy a pány, Roman Týmko a Zoli Šalaj. A verím v sílu, že by. A verím v sílu telepatie. A vím, že počúvaš moju spoveď. Tak otvor bránu, lebo hrozby. Ja nechcem nič, len tvoju cestu, bráno, cestu.

Doufal jsem, že jsem jí, že nikdy nezláká má vůňa jiné ženy. Bože, jaký, bože, najemný jsem bol. Zpívá zpěvacký soubor Impulzáči. Pojďme.

je skupina No Name živě ve vysílání Rádia Impuls z festivalu Benátská s Impulsem. Kapela spolu se zpívákem Igorem Tymkem jako vždy předvedla energickou show plnou interakce s návštěvníky festivalu a s pomalým západem slunce začínají vynikat i světelné efekty. Takový byl přímý přenos pro posluchače Rádia Impuls. Festival Benátská s Impulsem pokračuje z dnešního speciálního vysílání. Je to ale vše. Pokračujeme zase zítra. Do té doby naslyšenou. Užijeme si ještě tu atmosféru. Davy zůstávají u pódia, protože dneska tady pokračuje ještě skupina Miraj. Jak jsem říkal, tu už ale ve vysílání neuslyšíme. Z festivalu Benátská s Impulsem se vám budeme zase hlásit od zítřejšího rána v živých vstupech i v reportážích, které se budou ohlížet za tímto prvním festivalovým dnem. Teďka už se lidé pomalu otáčejí, ale kapela také balí, protože pódium se musí nachystat právě na Miraj. No a teďka už se rozsvícují světla, lidé se rozcházejí třeba k občerstvení a jsou tady také dneska kolotoče, které právě teďka blikají, což podtrhuje tu krásnou atmosféru tohoto festivalu Benátská s Impulsem.

0: Za malou chvíli nás čekají zprávy, ty už budou ale z pražského studia na Andělu. Odtud z Benátské se pro tuto chvíli loučí Tomáš Kabát a za chvíli už uslyšíte klasický večerní a noční program Rádia Impuls. Do té doby naslyšenou a dobrou noc.
1: Peníze za to, že zvednete telefon. Na Impulzu žádný problém.
2: Halo, tady Impulzovi.
1: Letošní prázdniny jsou na náš účet. Stačí se registrovat třeba na webu impuls.cz. Halo, tady Impulzovi. Hrajeme každé všední ráno na rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Přeji klidný večer. Tragédie zasáhla armádní základnu v náměšti nad Oslavou. Při pádu vrtulníků Venom během přistání zemřela vojákyně a další čtyři vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě dočasně uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a příčiny havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a vrtulník spadl z výšky asi 50 metrů. Šumavské středisko Železná Ruda se mění. Mizí z něj ruiny a vyrůstají nové rezidence. V současné době se staví při výjezdu na Klatovy.
4: Velkou ostudou horského střediska byla léta kavárna Espresso. Dnes je v centru nové Klostermanovo náměstí. Někdejší slávy nahradil nový hotel. Místo hotelu Encian na výjezdu na Klatovy rostou apartmánové byty. Někdejší školku nahradí zahrádky. Zatím jako poslední šlak zemi chátrající budova bývalé Okuly, další ostuda města. Na jejím místě vznikne promenáda podél řeky Řezné, byty a komerční prostor. Story. Turisté jsou ze změn nadšení. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Železná Ruda.
3: U Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Nehoda si vyžádala jedno těžké a tři lehčí zraněné. Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Srážka se stala na přejezdu bez závor a jeden vůz soupravy vykolejil. Provoz mezi Táborem a Chýnovem by měl být přerušený až do půlnoci a cestující vozí náhradní autobusy. Škoda po nehodě přesahuje 6 milionů korun. Přepadení banky v německém Řezně skončilo tragédií. Ozbrojený 20-letý muž vtrhl do pobočky s nožem, zadržoval rukojmí a při útoku smrtelně zranil jednoho zaměstnance. Policie po zhruba 3 hodinách osvobodila 2 rukojmí a pachatele zadržela. Motiv útoku zatím není známý, případ vyšetřuje německá policie. Tomáš Chorý dostává další šanci. Nejlepší střelec loňské sezóny fotbalové ligy zůstává ve Slávii. Reprezentačního útočníka klub v květnu po nedohraném derby vyřadil z kádru, a to kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Před startem nové sezóny se ale Chorý do týmu vrátil. Potvrdil to šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík. Podle něho na tom má velkou zásluhu majitel klubu Pavel Tykač.
5: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke 2 titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha.
3: Naopak v sešívaném dresu už by se neměl objevit druhý vyřazený hříšník David Douděra. 28-letý obránce si hledá zahraniční angažmá. Zítra dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaků ubývat a srážky ustanou. No a nejvyšší teploty, ty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Prošel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v nočník.

muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý

celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Jeronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj. Můj darmoděj.

nomech, jehli se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žál, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříš.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

0: Vinohradská s Impulzem naživo. Až k vám domů.
1: Nie, alebo áno.
0: Ve čtvrtek 8 to rozjedou No Name.
2: Raz príde čas. Ja vím, že sa dočká.
0: V pátek v 6 David Koller. Sobota v 16:30 živák Michala Hruzy.
3: Někde si najdu malej byt a tam si budu jen tak žít.
0: Benácká s Impulzem od čtvrtka do soboty. Mobilní studio, hosté a hlavně kompletní koncerty interpretů do posledního tónu. Na rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Přeji krásný večer. Česko řeší první případ špionáže.

0: Onáže podle nového paragrafu. Městský soud v Praze rozhodl o propuštění čínského občana z vazby a vrátil případ policii k došetření. Muž ale dál zůstává za mřížemi, protože státní zástupce podal stížnost a obává se jeho útěku do Číny. Podle vyšetřovatelů by pak trestní stíhání prakticky skončilo. Vrchní soud má o stížnosti rozhodnout zhruba do poloviny září. Plovoucí velký nápis na jezeře Most dál ničí vandalové. Na konstrukci sice platí zákaz vstupu, návštěvníci ho ale stále porušují. Písmena se na jezeře objevila v rámci olympijské fanzóny před 2 lety.
1: Velký ponton a na něm nápis Most slouží jako fotopoint. Když na břehu zamíříte mobil, uvidíte nejen hladinu jezera, ale i měnící se bývalou těžební oblast a hřebeny Krušných hor. Ponton s konstrukcí ovšem láká plavce. Ať se to nesmí, mají ho za skokanský můstek. Několikrát to už skončilo poškozením, případně částečným potopením. Jak problém vyřešit, město zatím neví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Ve Zlíně začne demolice zbytku vyhořelé výškové budovy. Stavební úřad nařídil její neodkladné odstranění po rozsáhlém požáru a částečném zřícení objektu. Budova zatím zůstává pod dohledem hasičů a majiteli ji předají zřejmě do konce týdne. Požár způsobil škody za stovky milionů korun a zasáhl několik firem. Příčinu požáru dál vyšetřuje policie. Chrám ve svaté vodě u Libavé na Olomoucku je v kritickém stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu teď usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a fixace nejrizikovějších míst. Správce poutního místa ve Staré vodě Aleš Tománek říká, že v havarijním stavu jsou strop, krovy, ale i omítky.
2: To 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů. Způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne.
0: Na současném stavu kostela ve Staré vodě u Libavé se podepsala dlouholetá devastace armádu, ale také desetiletí zanedbané údržby. Kompletní rekonstrukce chrámu by podle odhadu vyšla na 120 milionů korun. Čína mluví o obnově vztahu s Českem. V Pekingu to při jednání s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou řekli představitelé čínského vedení. Okamura chce podpořit obchod, návrat přímých leteckých linek i větší příliv čínských turistů do Česka. Vztahy obou zemí v posledních letech ochladily hlavně spory kolem Tchaj-wanu. Napětí navíc před cestou zvýšilo i zadržení českého občana v Číně. Richard Carapaz ovládl 18. etapu Tour de France. Ekvádorský cyklista uspěl po úniku a dojel si pro své druhé etapové vítězství na nejslavnějším závodě světa. V cílovém stoupání se třásl všechny soupeře a zvítězil po solovém nástupu. Favorité na celkové pořadí, včetně Tadeje Pogačára, tentokrát šetřili síly před rozhodujícími alpskými etapami. Zítra dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaků ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

tělo zakryje. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: Ještě jednu. Není problém. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Přeji klidný večer. Tragická nehoda zasáhla armádní základnu náměště nad Oslavou. Při pádu vrtulníku Venom z výšky asi 50 metrů zemřela vojákyně a další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a okolnosti havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a příčina neštěstí zatím není známá. Na dovolenou vyrážíme rádi i solo. Nejčastěji si užívají volno sami lidé od 30 do 55 let. Mezi staršími cestují samostatně především ženy, zjistila to agentura ČTK. Výkonná ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Kateřina Chaloupková vysvětlila, že se snaží víc solo dovolenkářům vstříc.
2: Například okružní plavby od doby covidu cílí i na samostatné ženy. Mají krytá záda díky profesionálnímu průvodci, který skupinu doprovází. Nebojí se tak sami cestovat.

0: Jednotlivci nejčastěji vyrážejí na cesty po hlavní sezóně. Největší zájem o solo zájezdy je podle cestovních kanceláří v září. Hned závěsů jsou pak červen a květen, tedy měsíce těsně před prázdninovou špičkou. Čeští studenti slaví velký úspěch na světových vědeckých olympiádách. V červenci získali zlaté medaile ve fyzice, chemii i biologii a potvrdili, že patří mezi světovou špičku. Nejlepší ocenění vybojovali Jan Palonci na chemické olympiádě a Jan Beránek na biologické soutěži. Zlato přivezl i český tým Studnaje mladých fyziků. Úspěchy jim mohou otevřít cestu na prestižní zahraniční univerzity i k vědecké kariéře. Dostihové závodiště v Pardubicích vyhlíží nové kolbiště. Modernizovaná plocha bude připravená na mezinárodní soutěže v parkouru, drezuře, spřežení nebo westernových disciplínách. Kolbiště bude větší a získá nový povrch i systém spodního zavlažování. Jeho výhody popisuje ředitel pardubického závodiště Jaroslav Müller.
1: Systém udržování hladiny vody, která se může navyšovat a snižovat, to znamená v případě, že ten povrch je suchý, tak tu hladinu vody zvýšíte, zvednete ji. V případě, že třeba přijde hodně vody, tak zase dokážeme udělat to, že tu hladinu vody úplně snížíme.
0: První zkušební závody by se na nové ploše dostihového závodiště v Pardubicích mohly konat v polovině září. Modernizace vyšla město na zhruba 52 milionů korun. Trump spojil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií s uznáním Izraele. Podle amerického prezidenta Washington dohodu schválí jen tehdy, pokud se Riad připojí k takzvaným abrahamovským dohodám. Saúdská Arábie zatím trvá na tom, že podmínkou je vznik palestinského státu. Dohoda má podpořit rozvoj civilní jaderné energetiky, část expertů ale varuje před rizikem jaderného zbrojení na Blízkém východě. Hradec Králové vstoupil do Evropské ligy překvapivou výhrou. V úvodním zápase druhého předkola zvítězil na hřišti norského Tromsø 1-0. Odveta se hraje za týden v Hradci Králové. Naopak fotbalisté Jablonce na úvod druhého předkola konferenční ligy prohráli. Varaždínu podlehli nakonec 2-3, přestože ještě v 67. minutě vedli 2-1. Na tenisovém turnaji v Praze bude ve čtvrtfinále hned 5 českých hráček. K Marii Bouskové, Tereze Valentové a Dominice Šalkové se přidali Barbora Krejčíková a Sára Bejlek, které své osmifinálové zápasy zvládly ve dvou setech. Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou a Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu. Naopak Nikola Bartuňková po více než 3hodinové bitvě nevyužila 4 matchboly a s pražským turnajem se rozloučila. Zítra dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelých 5 mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte, já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít.

a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztratí.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Tragédie zasáhla armádní základnu v Náměšti nad Oslavou. Při pádu vrtulníku Venom během přistání zemřela vojákyně a další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě dočasně uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a příčiny havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a vrtulník spadl z výšky asi 50 metrů. Chrám ve svaté vodě u Libavé na Olomoucku je v kritickém stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu teď usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a fixace nejrizikovějších míst. Správce poutního místa ve svaté vodě Aleš Tománek říká, že v havarijním stavu jsou strop, krovy, ale i omítky.
3: To 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na Bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která už to na

0: co je vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne.
1: Na současném stavu kostela ve Staré Vodě u Libavé se podepsala také dlouholetá devastace armádou, ale i desetileté zanedbané údržby. Kompletní rekonstrukce chrámu by podle odhadů vyšla na 120 milionů korun. U Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Nehoda si vyžádala jedno těžké a tři lehčí zranění. Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Srážka se stala na přejezdu bez závor a jeden vůz soupravy vykolejil. Škoda po nehodě přesahuje 6 milionů korun. Britští milionáři vyzvali vládu k vyšším daním pro nejbohatší. Skupina zhruba 120 podnikatelů a známých osobností navrhla 2% daň pro lidi s majetkem nad 10 milionů liber. Podle nich by peníze pomohly financovat veřejné služby a snížily by nerovnost ve společnosti. Nový levicový premiér Andy Burnham už dříve připustil, že vyšší zdanění bohatých může být v budoucnu zapotřebí. Tomáš Chorý dostává další šanci. Nejlepší střelec loňské sezóny fotbalové ligy zůstává ve Slávii. Reprezentačního útočníka klub v květnu po nedohraném derby vyřadil z kádru kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Před startem nové sezóny se ale Chorý do týmu vrátil. Potvrdil to šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík. Podle něho na tom má velkou zásluhu majitel klubu Pavel Tykač.
2: Majitel oceňuje to, že Tomáš přivedl nebo významným způsobem pomohl klubu ke dvou titulům a vlastně rozhodnut mu dát ještě další šanci. V tomhletom kontextu mě zbavil povinnosti rozhodovat nebo měnit svoje slovo. Obdržel jsem dnes ráno závazný akcionářský příkaz Tomáše Chorého vrátit do A týmu Slavie Praha.
1: Naopak v sešívaném dresu už by se neměl objevit druhý vyřazený hříšník David Douděra. 28-letý obránce si hledá zahraniční angažmá. Na tenisovém turnaji v Praze bude ve čtvrtfinále hned 5 českých hráček. K Marii Bouskové, Tereze Valentové a Dominice Šalkové se přidali Barbora Krejčíková a Sára Bejlek, které své osmifinálové zápasy zvládly ve dvou setech. Krejčíková porazila Lucii Havlíčkovou a Bejlek deklasovala Marii Timofejevovou z Uzbekistánu. Naopak Nikola Bartuňková po více než 3hodinové bitvě nevyužila 4 mečboly a s pražským turnajem se rozloučila. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

bezmocí otroků pouta schovává. Občan svobodný klopí zrak k zemi.

0: regionální výrobci, tipy na výlety, slavní rodáci. Každý týden jiný region, jeho krásy a příběhy.
1: Alpy tě ohromí, Karle, ale tohle, to tě dojme.
0: Celé léto, celé Česko křížem krážem. Stačí poslouchat. České prázdniny s rádiem Impuls. Všude dobře, u nás nejlíp. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Policie prověřuje další případ spojený s jízdou poslance motoristů Filipa Turka. Tentokrát se zabývá videem z roku 2021, na kterém řídí sportovní vůz na pražském Strahově. Vyšetřovatelé zkoumají, jestli se během jízdy nedopustil dopravních přestupků a zda už případ není promlčený. Video se znovu začalo šířit po nedávné Turkově nehodě v centru Prahy, kterou policie také dál vyšetřuje. Plovoucí velký nápis na jezeře Most dál ničí vandalové. Na konstrukci sice platí zákaz vstupu, návštěvníci ho ale stále porušují. Písmena se na jezeře objevila v rámci olympijské fanzóny před 2 lety.
3: Velký ponton a na něm nápis Most slouží jako fotopoint. Když na břehu zamíříte mobil, uvidíte nejen hladinu jezera, ale i měnící se bývalou těžební oblast a hřebeny Krušných hor. Ponton s konstrukcí ovšem láká plavce. Ať se to nesmí, mají ho za skokanský můstek. Několikrát to už skončilo poškozením, případně částečným potopením. Jak problém vyřešit, město zatím neví. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Praha dál hledá firmu, která dokončí nedostavěnou budovu Nová Palmovka. Měla by tam sídlit agentura Evropské unie pro kosmický program. Budova je stále ostudou pro Prahu. Do tendru se po rozhodnutí antimonopolního úřadu vrací společnost POR, kterou město dříve vyřadilo. Hodnotící komise si teď od uchazečů vyžádá doplňující podklady a o vítězi zatím nerozhodla. Znovu se sejde začátkem srpna. Kvůli průtahům navíc není jisté, jestli Evropská agentura na Palmovku nakonec opravdu zamíří. Dostihové závodiště v Pardubicích vyhlíží nové kolbiště. Modernizovaná plocha bude připravená na mezinárodní soutěže v parkouru, drezuře, spřežení nebo i ve sternových disciplínách. Kolbiště bude větší a získá nový povrch i systém spodního zavlažování. Jeho výhody popisuje ředitel pardubického závodiště Jaroslav Míler.
4: Systém udržování hladiny vody, která se může navyšovat a snižovat, to znamená v případě, že ten povrch je suchý, tak tu hladinu vody zvýšíte, zvednete ji. V případě, že třeba přijde hodně vody, tak zase dokážeme udělat to,

0: že tu hladinu vody úplně snížíme.
1: První zkušební závody by se na nové ploše dostihového závodiště v Pardubicích mohly konat v polovině září. Modernizace vyšla město na zhruba 52 milionů korun. Přepadení banky v německém Řezně skončilo tragédií. 20-letý muž ozbrojený nožem vtrhl do pobočky, napadl jednoho z lidí uvnitř a ten později v nemocnici zemřel. Policie po několika hodinách zásahu útočníka zadržela a dva další lidé se dostali z budovy v pořádku. Vyšetřovatelé případ prověřují jako vraždu a loupežné přepadení. Motiv pachatele zatím není známý. Hradec Králové vstoupil do Evropské ligy překvapivou výhrou. V úvodním zápase druhého předkola zvítězil na hřišti norského Tromse 1-0. Odveta se hraje za týden v Hradci Králové. Naopak fotbalisté Jablonce na úvod druhého předkola konferenční ligy prohráli. Varaždínu podlehli nakonec 2-3, přestože ještě v 67. minutě vedli 2-1. Dnes dopoledne bude většinou polojasno, na severovýchodě oblačno a místy se objeví slabé přehánky. Odpoledne a večer bude od západu oblaku ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu kolem 20 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Žijeme muzikou, žijeme českou muzikou až do rána.

0: Borec. To je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Tragédie zasáhla armádní základnu v Náměšti nad Oslavou. Při pádu vrtulníku Venom během přistání zemřela vojákyně a další 4 vojáci utrpěli zranění. Armáda po nehodě dočasně uzemnila všechny vrtulníky Venom i Viper a příčiny havárie vyšetřuje vojenská policie spolu s ministerstvem obrany. Podle armády šlo o rutinní výcvikový let a vrtulník spadl z výšky asi 50 metrů. Chrám ve Svaté vodě u Libavé na Olomoucku je v kritickém stavu. Bez okamžitých zásahů může během několika let dojít k nevratnému poškození celé památky. Správci objektu teď usilují o získání peněz na záchranu kostela. Prvním krokem bude vybudování lešení a fixace nejrizikovějších míst. Správce poutního místa ve Svaté vodě Aleš Tománek říká, že v havarijním stavu jsou strop, krovy, ale i omítky.
2: To 90. let, kdy se vlastně na ten interiér nesáhlo a omítky toho chrámu připomínají práškový cukr na bábovce. Stačí fouknout a ono to zkrátka padá, letí to dolů, způsobuje to dneska vzdušná vlhkost, která když to nasaje vlastně přes rok, tak to v zimě zmrzne.
1: Na současném stavu kostela ve Staré vodě u Libavé se podepsala také dlouholetá devastace armádou, ale i 10leté zanedbané údržby. Kompletní rekonstrukce chrámu by podle odhadů vyšla na 120 milionů korun. U Chýnova na Táborsku se srazil osobní vlak s nákladním autem. Nehoda si vyžádala 1 těžké a 3 lehčí zranění. Hasiči z vlaku evakuovali 25 lidí. Srážka se stala na přejezdu bez závor a jeden vůz soupravy vykolejil. Škoda po nehodě přesahuje 6 milionů korun. Britští milionáři vyzvali vládu k vyšším daním pro nejbohatší. Skupina zhruba 120 podnikatelů a známých osobností navrhla 2% daň pro lidi s majetkem nad 10 milionů liber. Podle nich by peníze pomohly financovat veřejné služby a snížily by nerovnost ve společnosti. Nový levicový premiér Andy Burnham už dříve připustil, že vyšší zdanění bohatých může být v budoucnu zapotřebí. Tomáš Chorý dostává další šanci. Nejlepší střelec loňské sezóny fotbalové ligy zůstává ve Slávii. Reprezentačního útočníka klub v květnu po nedohraném derby vyřadil z kádru kvůli opakovaným disciplinárním prohřeškům. Před startem nové sezóny se ale Chorý do týmu vrátil. Potvrdil to šéf pražské Slávie Jaroslav Tvrdík. Podle něho na tom má velkou zásluhu.